0: kapustu, mám strach, z čeho to už víš.
1: Už to víš.
0: Ten úsměv jí sluší.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jako mladý dívče, už je to za nami.

0: pohled pryč, nestrať ho prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím. Mámo.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 jetroutá. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem, život je krátký.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naděou Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to klidně si ho odves. Tak zaplať pánbůh, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: Pak chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že
1: dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodával jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Proč teď ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači, i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naděja.
2: Jsi mě úplně zamotala hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naděja?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: Všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naděja se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vej?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti, vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naďa zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme po tom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové. Jsou to takové ty nadýchání.

Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovýrok.cz. A nebo si o ni zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 809.

0: 1319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolín, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. No a z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím, nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to v ohni rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do úmoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matěje, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to
1: bylo. A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce cti měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: Je to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že si přišel o půl hoďky jako díl, no, takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... No tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý, takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě nebolely nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No, a co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru? No,
1: jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se to trénovat?
1: No jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo,
0: děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelán, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklízení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

byly světice, obouvej už střevíce, na svatého Matouše hrušky jabka do koše. Tak charakterizovali naši předci čas, který právě pozvolna končí a jemuž říkáme babí léto. My se dnes spolu na skutečné babí léto vypravíme, a to na moravské Slovácko do městečka Bánov. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Právě v Bánově se totiž festival Babí léto každý rok kolem svátku svaté Ludmily koná. Letos to bylo o minulém víkendu a už po desáté. Babí je proto, že ho pořádají ženy, jimž se na Slovácku říká babi.

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu naší.

Městečko Bánov leží v malebném údolí v podhůří Bílých Karpat a je jedním z nejstarších sídel u nás na trase slavné pravěké jantarové stezky, která spojovala Pobaltí se Středomořím. Už v roce 1091 o něm psal Kosmas jako o pulzujícím obchodním centru na moravsko-uherské hranici. A uherský vliv se promítnul i do názvu. Bana byl totiž v dávných dobách územní celek odpovídající dnešnímu kraji a Bán byl cosi jako hejtman. Bánov ale proslul především co by místo nálezu takzvaného bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy, před 2600 lety, patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje. Jako například v této.

úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohem unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Jíž je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Strčilová, vedoucí souboru Zpěvule a také organizátorka festivalu Babí léto. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, vy letos slavíte 85 let a vlastně neznám žádnou vedoucí souboru, které by bylo tolik a přitom ještě aktivně připravovala folklorní festival a zároveň se plně věnovala nějakému souboru. Zpěvule jsou vaše třetí folklorní dítě. K té myšlence vedlo co?
1: Tak já už jsem pravda v Olšavě netančila, ani nezpívala, ale jezdívali jsme s klubem seniorů na zájezdy. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
0: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak padesátnice, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
1: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že Zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.

Zakladatelku zpěvulí i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řidiny.

0: My tady teď máme barda, byť v mladém věku, strakonického a jihočeského dudáctví, protože Patrik Ředěna je nejenom dudák, ale také dudař. Mě by zajímalo, co cítíte jako muzikant, když přijedete sem na Slovácko na Babí léto?
1: My jsme se sem vrátili po roce do Bánova na festival Babí léto a vrátili jsme se sem strašně rádi, protože ta srdečnost místních a hlavně obětavost a pohostinnost místního souboru zpěvule, který slaví 15 let výročí, ta nás úplně uchvátila v loňském roce a právě proto jsme se sem rádi po roce vrátili.
0: Nemáte vždycky strach, že tady nenajdete ty správné posluchače pro vaše tóny?
1: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje a je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače a na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přece jenom ten jihočeský a jihomoravský folklor zkrátka je odlišný.
0: Já jsem vás viděla, že jste i excelentní tanečník, Patriku, tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešní večeru nejvíc potěšilo?
1: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku a my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně, protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
0: Patrik Ředěna, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
1: Děkujeme mockrát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.

Ale na babím létě v Bánově letos zazněl i folklor zcela jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrástu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: Vojto, já vás zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Muzikanti hrají,
0: muzikanti
1: odcházejí.
0: Muzikanti stále hrají, hlasivky odcházejí. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
1: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je šestkrát prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět a je fajn vidět tady vánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné. No. Známe to z Lužice a dobře chápeme, proč Lužičtí Srbové jezdí rádi na Jižní Moravu.
0: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
1: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
0: Čím si to vysvětlujete, čím to je?
1: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
0: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu, díky a naslyšenou.
1: Děkujeme za pozvání, je to tu krásné.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a k folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlásila zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovňanka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mě milý, protože to mám ráda, písničky a fascinuje mě muzika, jak se vůbec starají tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu fungovala i jako taková organizační a ekonomická vedoucí, tak asi je s tím i hodně starostí.
1: Tak samozřejmě, když se něco má zorganizovat, tak starosti tam jsou a jsou tam takové nervy, jestli přijde dost lidí, nepřijde, vyjde to, nevyjde to, ale jsme dobrý tým ve zpěvulách, takže každý má na starosti něco, rozdělíme si úkoly a vždycky to nějak zvládneme.
0: Co vám zpěvule přinesly do života?
1: Nechtěla bych skončit jako důchodce, který sedí a dívá se na televizi. Je to takové, zvláště je to můj koníček.
0: A co vám to ještě přineslo do toho života?
1: No spoustu radostí, zkušeností, protože ve zpěvulách jsme taková sestava různých věků, takže se člověk přiučí od těch starších. No a radost potom z těch písniček, z toho vystupování, z těch úspěchů, když se teda to podaří, třeba náš festival.

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že Zpěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory z okolí, no a potom se to neustále rozšířovalo, nabíralo to na počtu, no a teď už můžeme říci, že jedeme napříč republikou i přes hranice.
0: Každý ten váš ročník má nějaké ústřední téma, nějaký leitmotiv.
1: Ano, to byl vlastně záměr dát tomu nějakou

0: jednotící myšlenku sdělila se těm souborům, které jsme zvali, no a každý se tomu podle svých možností přizpůsobil.
1: Vy sama jste přinesla do života spoustě lidí nejenom radost, nejenom to, že se naučili zpívat, tancovat, také jste spoustě žen dala nový smysl života a nasměrovala jste zároveň i spoustu mladých lidí k tomu, co by je v životě mohlo zajímat, ale co to všechno přineslo vám?
0: Mně to především přináší uspokojení z dobrého díla, jak se říká, ale i spoustu starostí, spoustu práce, spátrání ve zpěvnicích, ale především je to o té radosti a náplni života i v tom pozdním věku.
1: Já už jsem říkala, že na vás těch 85 prakticky není vidět, tak ať se tady potkáme i za 5 let. Na 15. ročníku festivalu Babí léto, to vám bude 90 a zpěvulím bude 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
0: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
1: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let naviděnou.
0: Kéžby, děkuji moc, přeji totéž všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt, muselo.

0: A jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím, že duch oné velmožky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a její šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobily tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, vám děkuju za pozvání a je mi ctí být tady.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně onemocnění Anka vaskulitida představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubu, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy klubíčka ledvin, říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
2: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka ohluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost, takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště, třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrology, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek. Že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit. Už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Na tuhle otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnóza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje. Většinou ráno odebereme biopsii a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom i jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře a správná diagnóza se ne a nenajít?
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin, no ale když se to opakovalo a pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený, jenomže mě se časem přidaly obrovské bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mi operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislí onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě náchylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na reumatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je reumatoidní artritida. Ale chodila jsem na pravidelné kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít, takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásné děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaným ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažíme, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu do onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky.
1: Jo. To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy, vypadávání vlasů.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila ale tím, že mě potom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opask, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu. A ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní, a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. A tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem. Já vám za to děkuju.
3: Já taky děkuju za pozvání.
1: Děkuji i vám, paní doktorko Bednářová, a přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuju za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Michalská pouť v Otrokovicích dnes omezí provoz městské hromadné dopravy. Spoje nebudou zastavovat u Společenského domu. Téměř o třetinu více cyklistů jezdilo letos v létě po cyklostezce Belava. Na žádost o papírové oznámení o valorizaci důchodů je čas už jenom několik dní. Většina důchodců dokument nepotřebuje. Dnes bude polojasno až oblačno s maximy až 21 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Zlín, u kterých vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Omezení v městské hromadné dopravě si dnes vyžádá Michalská pouť v Otrokovicích. Výluka potrvá až do 20 hodin a 30 minut a dotkne se linek 2, 55, 56 a 57. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
2: Dotčené spoje pojedou mezi zastávkami Hurdisky a Baťov autobusové nádraží přímo, bez zajíždění ke Společenskému domu, a to i v opačném směru. S ohledem na očekávaný zvýšený počet cestujících budou na dotčené linky nasazena kapacitnější vozidla, včetně kloubových trolejbusů. Cestující na lince 56 by také měli současně počítat s již probíhajícím omezením v ulici Karla Čapka.
0: Oblíbenost cyklostezky Bevlava, vedoucí od Ústí u Vsetína až k Vlárskému průsmyku v podhůří Bílých Karpat, letos narostla. Počet cyklistů se v červenci a srpnu oproti loňsku zvýšil téměř o třetinu. Vyplývá to z dat ze sčítačů obecně prospěšné společnosti partnerství. O důvodech mluví koordinátor monitoringu cyklistů Luboš Kala.
3: Cyklostezky Bevlava jsme zaznamenali meziroční nárůst o 9322 cyklistů na bezmála 39 000. To je maximum lokality a nejvyšší nárůst ze všech sledovaných tras. Hlavní příčinou je dokončení nových klíčových úseků stezky směrem k československému pomezí, což zásadně zvýšilo atraktivitu této trasy pro nové cykloturisty.
0: Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá. A naprostá většina důchodců je ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
4: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
0: Za doručení papírového oznámení poštou se platí, momentálně je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a mladší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni si o ně musí zažádat.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté zahájili nový ročník Ligy národů porážkou. V pražském Edenu nestačili na Chorvatsko a prohráli 1-2. Jediný český gol vstřelil Adam Karabec. Reprezentace tak neuspěla při premiéře nového trenéra Santiho Denii. Šanci na první vítězství bude mít v úterý 29. září, kdy od 8:45 večer přivítá v Edenu Anglii.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 až 3 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno s průsvitnou oblačností. Odpoledne bude oblačnost postupně ubývat a večer už bude jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, vítr slabý jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici mezi zlínskou částí Malenovice a Lhotou havarovalo osobní auto do domu. První ranní zprávy jsou u konce a začíná Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pěkné nedělní ráno přejeme, tady druhý víkendový den. Nevím, jak jste si užili ten první, možná, že jste vyrazili někam na svatováclavské slavnosti. Možností v našem regionu bylo hned několik a pokud jste náhodou ty včerejší nestihli, tak šanci máte ještě také dnes, protože i dnes se budou konat svatováclavské slavnosti, konkrétně v Rožnově pod Radoštěm. Dívám se, že připraven je bohatý hudební program, hrát bude například cymbálovka Javořina, čekají vás také ukázky historického šermu, dokonce i turnaj o svatováclavskou korunu, soutěže pro děti i dospělé, no a gastronabídka ta bude určitě také bohatá. Dobrá zpráva, že akce je bez vstupného. My vás v raném vysílání pozveme i jinam, protože pořadatelé připravili i na dnešní den do našeho regionu pochopitelně spoustu zajímavých akcí. My jsme připravili hudbu, kterou máte rádi, tu můžete poslouchat v průběhu celého ranního vysílání. Teď bude konkrétně zpívat Věra Martinová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 5 hodin 12 a půl minuty, to je aktuální čas. Vy vstáváte ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín. Na jeho vlnách teď nabídneme přehled z významných osobností, které se narodily či zemřely 27. září. Patří mezi ně také spisovatel Josef Škvorecký, který se konkrétně narodil 27. září roku 1924. Jeho nejznámějším dílem je Tankový prapor, který určitě mnozí znáte také z filmového zpracování. V roce 1947 se potom narodil ve Zlíně Jiří Věrčák, režisér a scénárista, mimo jiné také autor filmové podoby Saturnina. V roce 1960 se narodil hudebník David Koller, který tedy dnes bude oslavovat své narozeniny. Nejvíce se proslavil jako lídr rockové skupiny Lucie a slavit narozeniny dnes bude také herečka Ivana Chýlková. Ta se narodila 27. září roku 1963. Zajímavostí je, že na Divadelní akademii muzických umění chodila do stejného ročníku jako například Karel Roden nebo Jitka Asterová, Vilma Cibulková, Veronika Žilková a také Eva Holubová. A konečně 27. září 1977 zemřel v Uherském Hradišti Vladislav Vaculka, grafik, keramik, textilní výtvarník a šperkář.
1: Český rozhlas z

0: Už za chvíli nás v našem vysílání čeká dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Ta dnešní se zaměří na jeden z nejnověji objevených živočišných druhů u nás. Jaký to je a kde se vyskytuje, tak to za chvíli, jen co dohrají čanasky, prozradí herec Martin Písařík.
1: Počasí.
0: Není žádné teplo teď aktuálně venku, takže pokud se chystáte brzy po ránu ven, tak to nepodceňujte s oblečením. Například ve štítné nadváří naměřili meteorologové před chvílí 3 stupně Celsia. To je také nejnižší hodnota, která byla naměřena. Doplním, že třeba 4 stupně hlásí aktuálně Strání a Velké Karlovice. Nejvyšší teplota panuje na meteostanici Maruška Hostýnské Vrchy 12 stupňů Celsia, Kateřinice Ojíčná potom hlásí 11 stupňů. Odpolední teploty, podobné jako ty včerejší, budou tedy o stupínek vyšší podle předpovědi meteorologů. Měly by se pohybovat mezi 18 až 21 stupni. Obloha má být polojasná až oblačná. Ráno a dopoledne počítejte místy i s tím, že se někde můžou držet mlhy. Odpoledne bude oblačnosti postupně ubývat. Večer se vyjasní úplně.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Co se může stát, když dítě místo telefonu vezme do ruky hudební nástroj? Třeba z toho jednou vznikne kapela, která koncertuje a skládá vlastní písničky. I takový příběh znají v Domě dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích. S jeho ředitelkou Miroslavou Vavrušovou budeme mluvit o tom, co dětem nabídnout, aby jejich volný čas nepatřil jen obrazovkám. Poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín už 29. září. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní, podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku dokončili výstavbu nového víceúčelového hřiště. Jeho vybudování stálo 13 milionů korun. 5 milionů korun obec získala z dotací od Národní sportovní agentury a Zlínského kraje. Součástí investice byla i rekonstrukce klubovny a příprava bufetu ve sportovním areálu. Rožnov pod Radhoštěm chystá na dnešek první svatováclavské slavnosti. V městském parku bude od 13 hodin historický tábor s ukázkami řemesel a středověkou kuchyní. V 17 hodin se pak rytíři utkají o putovní svatováclavskou korunu. Samospráva Jeseníku nabízí zdarma lidem, kteří přišli při předloňských záplavách obydlení dvě stavební parcely. Město je získalo od Státního pozemkového úřadu. Parcely se nachází podle informací radnice v ulici Rejvíská. Řidiči projedou nedávno opraveným průtahem Mutěnic na Hodonínsku bez omezení. Krajští silničáři tento týden provoz po více než čtvrt roce plně obnovili. Rekonstrukce stála 22 milionů korun. Před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich. Den na to se oficiálně stal zastupujícím říšským protektorem a záhy začaly masové popravy a transporty. V období tzv. První Heydrichiády popravili nacisté na 500 českých vlastenců a odbojářů. Podle historika Jiřího Plachého Heydrich vystupoval jako árijský nadčlověk a byl považovaný za člověka bez soucitu. Zemřel v červnu 1942 na následky květnového atentátu. A počasí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 až 3 stupni. Dnes čekejte ve Zlínském kraji polojasno až oblačno. Odpoledne bude oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Vítr slabý jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici mezi zlínskou částí Malenovice a Lhotou havarovalo osobní auto do domu. Šťastnou cestu a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Mezi zájemci o ovoce je v současné době velký zájem o samosběr. My o tom podrobně budeme mluvit za chvíli v našem vysílání, ve kterém teď večírek osamělých srdcí zahraje a zaspívá Tichá dohoda. Dobré ráno.

jak už tolikrát. Zase slyším schlanej vítr vás.

0: Sadaři pokračují ve sklizni ovoce. Jablka a hrušky začaly sklízet v sadech v Lučicích, místní části Bělotína na Přerovsku. Tamní pěstitel nabízí ovoce zájemcům i k samozběru a je o něj velký zájem.
1: Výborně.
2: A toto je odrůda?
1: Rubin.
2: Takže ty berete.
1: Beru každopádně, určitě.
2: Ilona Vozáková vybírá výhradně sladší jablka, určená jsou totiž její vnučce a vnukovi, kteří pomáhají sbírat.
1: Pěkně pomalu a pěkně položí do kybrička. Tak, a ještě si vem jedno, Stalinko, ty taky.
2: Máte dvě přepravky, jaký je váš plán dneska?
1: No plné bedinky, aby jsme si nazbírali. My tak náhodně si vybíráme a jako všechny ty jabka jsou výborné.
2: A doplňuje manžel?
3: Vítězslav Vozák. A když sníme, co si natrháme, tak jezdíme pak do prodejny v zimě.
2: Ta cena zůstává stejná jako v předcházejícím roku, je to přiměřené vzhledem třeba k cenám v obchodech?
3: Za kvalitu si rádi připlatíme.
4: Můžete položit. Takže 12,90.
2: Cena 25 korun za kilogram jablek se zdá přiměřená i panu Ladislavu z Bělotína. Na váhu právě složil dvě plastové bedinky a ještě tu má i pytel.
5: Máme dost peněz?
4: Já?
5: Kolik jsme platili?
4: 861.
5: Krásné. No a zas do příštího podzimu máme co papat.
2: Eduard Kozák, majitel sadu, je na rozdíl od sběračů s letošní úrodou nespokojený.
6: Tak letošní úroda je podprůměrná silně, jednak to bylo způsobené jarníma mrazama, i když jsme se snažili proti tomu bojovat. Jo.
2: A následovalo vlastně léto a i to z hlediska klimatických podmínek nebylo ideální.
6: To léto samozřejmě se podepsalo tím suchem, jo, které bylo zase historicky katastrofální, takže opravdu proto ta úroda se to takhle nakupilo. Jo. Špatné jaro, špatné léto. Jo. Takže jsme rádi za to, že se nám podařilo aspoň to, co máme dopěstovat.
2: Budeme se podívat tady do uliček. Vlastně přicházíme ke stromkům, které jsou asi tak 2,5 metru vysoké.
6: Toto je odrůda Idaret.
2: Ty plody, když se dívám, tak jsou takové menší. Jsou krásně začervenalé, ale jsou malé.
6: To je způsobené právě tím suchem, jo. Když popondeme dál, kde máme rubín, kde zase plody jsou velké poměrně, ale zase problém je ten, že vlastně ten mráz se to tak poškodil, že na tím stromku je, dejme tomu, jenom 20% ovoce.
2: Kvůli vysokému zájmu pořádají tady v Lučicích samozběr ovoce nově, kromě sobot, taky každou středu. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas. Více na zlín.rozhlas.cz

0: životy fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Dobré ráno, už máme 5 hodin 8:40 minut k tomu.
2: Počasí.
1: V našem regionu dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne bude oblačnosti postupně ubývat, nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Toto byla Cher a po její písni teď troška humoru. Jeden fórek si do ranního vysílání připravil herec Ladislav Lakomý.
1: Ve Švédsku chytili Čecha, který vyloupil banku. Začali ho vyslýchat a zjistili, že potřebují tlumočníka. Tak sehnali tlumočníka a ten vyšetřovatel povídá, řekněte mu, ať se okamžitě přizná, kam ty peníze schoval. Máte se přiznat, kam jste ty peníze schoval. Neřeknu. Neřekne. Ne? Dobře, tak řekněte mu, že mu hrozí doživotí, když se nepřizná. Člověče, neblbněte, vám hrozí doživotí. Řekněte, kde ty peníze jsou. Neřeknu. Neřekne. Tak už toho mám dost. Jestli okamžitě neřekne, kam schoval ty peníze, dám ho na místě zastřelit. Člověče, neblázněte, oni vás dají zastřelit. Kde jsou ty peníze? V hotelu pod kobercem. Neřekne.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, prostě vůbec nelákají.

0: servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Uherské Hradiště více než 50 miliony korun podpořilo spolky a konání akcí ve městě. Lidé i firmy ve Vsetíně se nově můžou přihlásit do energetického společenství a sdílet elektřinu ze solárních panelů. Velká část obchodů zítra na svátek svatého Václava zůstane zavřená. Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Uherské Hradiště v letošním roce rozdělilo na dotacích přes 51,5 milionu korun. Město podpořilo spolky, kluby, organizace a další subjekty, které se podílejí na kulturním, sportovním a společenském a sociálním i volnočasovém životě města. Přispělo také na pořádání nejrůznějších akcí, festivalů nebo programů pro děti a mládež. Celkem podpořilo téměř 230 projektů, říká mluvčí Hradištské radnice Jan Pášma.
5: Nejedná se pouze o velké akce typu letní filmová škola nebo slovácké léto. Dotační podpora umožňuje také konání například univerzity třetího věku, skautských táborů, sportovních akcí pro děti z dětských domovů nebo akcí pro žáky speciálních škol.
3: Žádosti o dotační podporu na první pololetí příštího roku bude možné podávat od 15. října do 30. listopadu. Domácnosti i malé a střední firmy ze Vsetína se můžou hlásit do energetického společenství. Město ho založilo, aby lidé mohli lépe využívat elektřinu ze solárních elektráren. Veřejnosti se společenství otevírá po několika měsících zkušebního provozu. Co to přinese domácnostem, vysvětluje mluvčí města Jana Rašková.
6: Kdo má na střeše solární elektrárnu, může své přebytky nabídnout ostatním členům. Elektřina tak nemusí odtékat do veřejné sítě a spotřebuje se přímo tady ve Vsetíně. A kdo panely nemá, může díky sdílené elektřině ušetřit. Podmínky i přihlášku lidé najdou na webu energetického společenství.
3: Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice.
4: Sport.
3: Vodní slalomáři Matyáš Novák a Tereza Kneblová se staly mistry Evropy v kajak krosu. Povedlo se jim to v italské Ivre, kde se závod jel netradičně večer za umělého osvětlení s hlasitou hudbou a před spoustou fanoušků. Novák si to pochvaloval.
7: Je to super, vlastně tak ten kajak kros proti tomu slalomu je takový trochu uvolněnější. My tady nepotřebujeme vidět tak perfektně na tu vodu, v tom krosu to vůbec není problém. A ty fanoušci si myslím, že se to hrozně užijou, dají se tady pár pivek, podívají se na super závod, hrajou písničky, takhle by to mělo vypadat, já jsem pro, ať takhle se jezdí každý velký závod.
3: Čeští vodní slalomáři tak zakončili evropský šampionát v Ivre se 7 medailemi, 3 zlatými a stříbrnými a 1 bronzovou.
4: Počasí.
3: Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 až 3 stupni. Dnes čekejte ve Zlínském kraji polojasno až oblačno. Odpoledne bude oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Vítr slabý jižních směrů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na silnici mezi zlínskou částí Malenovice a Lhotou havarovalo osobní auto do domu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu při poslechu i na cestách přeje Markéta Janíková mladší.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Možná jste si toho také všimli, včera večer a v noci měsíc svítil více než obvykle, je to tím, že večer nastal zářijový úplněk. Ten nahrává zkratovému jednání, takže pokud jste nějaká důležitá rozhodnutí odložili až na dnešní den, tak jste rozhodně dobře udělali. No a pokud jste náhodou neměli čas se podívat, jak takový zářijový úplněk v reálu vypadá, tak to můžete napravit třeba právě dnes, protože odborníci tvrdí, že pozorovat úplněk bude možné třeba až do pondělí. Nám teď budou hrát a zpívat Javory píseň Zvon, ať se vám s námi příjemně startuje nový den.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Také o tom, když stane se zázrak, zpívali a hráli Hana a Petr Ulrichovi. My se teď budeme bavit o tom, co významného se stalo v minulosti 27. září. V roce 1875 byla v tento den slavnostně zasvěcena synagoga v Uherském Hradišti a 27. září roku 1939 naspíval Oldřich Nový 19. den po premiéře filmu Kristián ústřední píseň Jen pro ten dnešní den, která se stala hitem roku. My si teď pustíme Miroš Birku a jeho píseň S tebou je kříž. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Naladili jste si vysílání Českého rozhlasu Zlín, naši redaktoři jsou ve vašem okolí všude, kde se něco zajímavého děje. No a byli jsme také v areálu Živá voda v Modré u Velehradu, kde přichystali na sobotu program nazvaný Rybářovi žně. Návštěvníci mohli obdivovat obří ryby, dozvěděli se, čím se živí a ochutnali také rybí speciality.
1: Tady je ta veliká. Pojď se podívat, ty vidíš to?
2: To jsou dvě.
1: No, a tož to je úplně obrovská.
2: I malinký se tady.
3: Mě tady zaujalo to, jak je to tady jako udělané, že se můžeme projít ty ryby. Mně se tady hrozně líbí ty obří slunci, ten albín, jak je obrovský. Za mě velký a krásný zážitek.
4: Povídá mi nadšeně při pohledu na proplouvající ryby 12-letý Vlastík.
3: A vyza v Česku, tak to je podle mě i náhrada žraloka. Ta ryba je fakt jako obrovská. Asi bych to nechtěl potkat jako živý v jezeře.
5: Je to už naše tradiční podzimní akce, kdy tu běžnou prohlídku zpestřujeme atrakcí a zábavou pro všechny věkové kategorie.
4: Říká správce areálu Živá voda Jiří Kroča.
5: Děti tady mají spoustu her spojených tematicky s rybníkářstvím a životem kolem vod. Zpestřujeme to taky komentovaným krmením jak ryb, tak praturů.
6: Tu vizu poznáte na rozdíl od ostatních jeseterů, kteří tu jsou podle veliké tlamy do tvaru písmena C. Žere pouze ryby, proto má tu obrovskou tlamu, čili ona, co se jí vleze do tlamy, to ona zežere. Takže dejme tomu, že taková viza nemá problém 4-kilovýho kapra zežrát. Krmíme běžně 2-kilovou rybou ty vizy.
4: Představuje potápěč Erik Schneider návštěvníkům Gertrudu, největší vizu chovanou v Česku, kterou do Modré přivezli před 3 lety z Německa.
6: Jenom v červnu nám zežrala 33 kg ryb, čili potom červenec, srpen jsme to krmení omezili přes ty horka a teď jsme zase nastoupili a jenom za minulý týden sežrala 10 kg ryb.
4: Když se přivezla, tak se říkalo, že má zhruba 2,5 metru, 150 kg,
6: no,
4: takže daří se jí tady dobře.
6: Daří se výborně, je tu 3 roky, ten průměrný přírůstek by mohla mít kolem 10 až 15 kg za ten rok, tak bychom se teďka k těm 180 kg určitě mohli přibližovat a já se nebojím říct, že když to takhle pojedá, tak 2027 na konci roku bychom mohli mít přes 200 kg jako rybu určitě. Na délku nám moc neposkočila, teď může mít třeba 260 cm, ale jde do té obrovské hmoty a je taková ta správná ponorka.
4: Zájemci tady mohou ryby nejen obdivovat, ale také ochutnávat, i když samozřejmě ne ty z expozice.
7: To je tak vynikající.
8: Mám tady výbornou kulajdu a právě v ní marinovaný losos, ale tak úžasný. Já jsem úplně z toho nadšená.
4: Rozplývá se nad netradiční rybí polévkou Míša Chramostová. Ta přijela na Živou vodu až z Prahy.
8: A mám tady ještě ke všemu kapří paštiku, která je úplně famozní, doporučuji ochutnat.
4: Takže máte inspiraci i na doma teda?
8: No, už jsem tady právě zkoumala, jak se marinuje ten losos v kopru a v hnědém cukru a ve speciální soli, ale to nesmím říct, která ta sůl je. A jak se dělá i ta paštika, mám spoustu inspirace na doma.
4: Velmi rychle mizí i další speciality, které připravil sám správce areálu Jiří Kroča, tedy uzená ryba nebo salát s marinovanými kousky sumečka, kapra a amura. Z Modré Michal Sladký, Český rozhlas.
9: Jak prožít aktivní a naplněný podzim života? To v pořadu Naplno s Věrou Hotařovou na sebe prozradí uznávaná odbornice v české myslivosti Marie Gejdošová z Uherského Hradiště. Tato obdivuhodná dáma je i v penzi mimořádně aktivní a vše, do čeho se pustí, dělá s obrovskou láskou a nakažlivým životním optimismem. Poslechněte si premiéru rozhovoru. Uvedeme ji v pondělí 28. září v 15 hodin a 20. minut. Jemné linie, nekonečná trpělivost a mistrovská přesnost. Kovoritectví je řemeslo, ve kterém se kus kovu pod rukama zkušeného rytce proměňuje v jedinečné umělecké dílo. Iris Fojtíkovou z Uherského Brodu si tato profese doslova našla. Do její dílny se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Za necelých 10 minut bude 6:30 a to je čas podívat se podrobně na předpověď počasí. Jak bude, to teď prozradí pan Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Začneme aktuální situaci, jak to teď vypadá ve Zlínském kraji, jaké jsou teploty a je třeba jasno anebo zataženo?
1: Tak oblačností nad Zlínským krajem je více, ale je ta oblačnost taková průsvitná nebo poloprůsvitná. Teploty jsou v širokém intervalu od 12 do 3 stupňů. Ty nejnižší hodnoty najdeme v horských údolích na severu a východě kraje.
0: Jaké počasí?

0: od neděle?
1: Odlišné bude akorát v tom, že bude jasná nebo skoro jasná obloha po celý den. Ráno se mohou v údolích vyskytovat lokální mlhy. Teploty v ranních hodinách 9 až 6, v údolích příběh ve 3 až 3. Odpoledne se oteplí na 20 až 23 stupňů. A foukat bude v noci slabý proměnlivý nebo východní vítr, přes den potom slabý jihovýchodní až jižní vítr.
0: Předběžná předpověď mluvila o tom, že v první polovině následujícího týdne by měly jít teploty nahoru, tak jak to bude vypadat, zeptám se ještě v úterý.
1: V úterý bude opět jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích mohou být mlhy, 9 až 5 stupňů v ranních hodinách, v údolích to může být i trošku méně, odpolední teploty mezi 19 a 23 stupni.
0: To říká pan Mojmír Martan, který má aktuálně službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Brně. Děkujeme za aktuální informace, pěkný den a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Naladili jste si vysílání Českého rozhlasu Zlín. Přesně v 6:30 nabídneme další aktuální zprávy, samozřejmě zejména z vašeho okolí. Teď už další píseň pro dnešní ráno, jmenuje se Vrať se mi zpátky, zpívá Alice Springs.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Tradiční michalská pouť se koná dnes v Otrokovicích na Zlínsku. V parku před Společenským domem uvidí návštěvníci parkourová gymnastická vystoupení. Součástí programu budou ale také koncerty, vystoupení folklorních souborů i pouťové atrakce. K dispozici budou také prodejní stánky a bohaté občerstvení. Program začíná v 10 hodin. Valašské Meziříčí připravuje stavbu nové tělocvičny u základní školy Křižná. Sportoviště bude mít parametry velké haly a využijí ho nejen školáci, ale odpoledne také házenkáři, florbalisté, basketbalisté nebo volejbalisté. Škola má 650 žáků a vlastní tělocvičnu jí dlouhodobě chybí. Minimálně 250 nových lůžek v domovech pro seniory musí v příštích letech přibýt v Ostravě, vyplývá to ze schváleného komunitního plánu sociálních služeb. Ten počítá také s tím, že se musí rozšířit počet pracovníků terénních služeb přinejmenším o 50 lidí. Brněnští radní schválili zakázku na interiérové vybavení Janáčkova kulturního centra a části besedního domu. Obě budovy mají fungovat jako jeden koncertní komplex a propojí je také podzemní část. Trestní odpovědnost by se mohla u závažných trestných činů snížit z 15 na 13 let. Navrhnout to chce ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste u pachatelů agresivita a brutalita, a to i u těch mladších 15 let. Změnu by chtěl představit v příští polovině příštího roku. Institut pro kriminologii a sociální prevenci ale oponuje, že není prokázané, že by brutalita u dětí dlouhodobě rostla. Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 až 3 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno s průsvitnou oblačností. Odpoledne začne oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Vítr proměnlivý jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici mezi Zlínskou částí Malenovice a Lhotou havarovalo osobní auto do domu. Ze zpráv je to vše. Pohodový den s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V okolí hradu Malenovice se dnes pojede závod horských kol Zlínská 50. Počítejte tam s dopravními uzavírkami. Teď Nebe nad hlavou, to je píseň, kterou zahraje a zaspívá skupina Olympic. Dobré ráno.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vám až do konce září každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si konkrétně povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra bude řeč o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi.

0: Za minutu už bude 6:45. Dobré ráno vám všem, kteří ladíte vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Stejně jako včera, ani dnes bychom podle předpovědi meteorologů neměli potřebovat deštníky. Má být jasno až polojasno. V některých místech oblačno, průsvitnou oblačností. Odpoledne bude oblačnost ubývat, večer se vyjasní úplně, nejvyšší teploty budou stoupat na 21 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Zlín teď osloví všechny turisty nebo prostě vás, kteří byste si chtěli udělat pěkný výlet. Kam bude směřovat, to prozradí Arnoš Tlukeš ze spolku Valachian Touring Team společně s kolegou Pavlem Vackem.
1: Když řeknu, že je před námi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín výlet k historické památce, možná si někdo představí nějakou starou sakrální stavbu, někdo možná nějakou středověkou tvrz, a pravdu budou mít v těchto případech svým způsobem všichni. Jak je to možné, to nám už objasní Arnoš Tlukeš. Pěkný den.
2: Pěkný den vám i posluchačům.
1: Kam nás tedy na základě toho, co před chvílí zaznělo, zavedete?
2: Dnešní pozvánka je k opevněnému kostelu v Kurdějově. Na jaře jsem měl tento typ pro cykloturisty, ale kdo nemá vhodný stroj, může se na výlet vydat pěšky. Ale po pořádku. Pojedeme rychlíkem Moravan, který jezdí z Olomouce do Brna. Je to výhodné spojení pro nás, kteří bydlíme v údolí řeky Moravy. No a kdo to má trochu dále, dostane se do Hulína, Otrokovic nebo Starého Města vhodným přípojem. Z vlaku vystoupíme ve stanici Šardice, kde přestoupíme na lokálku do města Hustopeče. U autobusového nádraží se napojíme na zelenou turistickou značku, která nás po 6 kilometrech dovede do Kurdějova. Zelenou paralelně provází asi 3 kilometry mandloňová naučená stezka. Mandloňových sadek je rozhledna. V Kurdějově je unikátní areál opevněného kostela svatého Jana Křtitele.
1: Zároveň je to hlavní bod na naší dnešní trase, tak se tady na chvíli zdržíme a rádi si poslechneme k tomuto výjimečnému místu i nějaké podrobnosti.
2: Je to významná pozdně gotická památka ze 14. století. Jedinečný komplex kostela, zvonice, kaple všech svatých a kostnice obehnaný hradební zdí představuje jeden z nejlépe zachovaných opevněných sakrálních areálů v Česku, který sloužil i jako útočiště během válečných konfliktů. Kostel prošel v průběhu století přestavbami. Byl pečlivě rekonstruován v 80. letech minulého století. Obdivovat můžeme jeho gotickou klenbu, cenné umělecké vybavení a podzemní chodby. Pozdně gotická zvonice v případě obléhání sloužila také jako Bergfried, což bylo poslední útočiště obránců při obléhání. Pozdně gotická hřbitovní kaple sloužila v případě potřeby jako obranná bašta zapuštěna do hradebních zdí. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1286. Prohlídka areálu kostela i s výkladem je možná po domluvě na telefonu 519 411 953 nebo mobilu 737 829 205. Kdo si telefony nezapamatoval, nalezne je na stránkách www.kurdejov.cz. Po prohlídce se vydáme zpět do Hustopečí. Abychom našli stejnou cestou, doporučuji podél silnice číslo 420. Je to asi 3,5 kilometru. Nebo si lze počkat na autobus do Hustopečí. Ten jezdí o víkendech po 2 hodinách, vždy 8 minut před každou sudou hodinou. V Hustopečí na náměstí je řada renesančních domů. Kostel svatého Václava a svaté Anežky byl postaven v 90. letech minulého století jako náhrada za původní kostel, kterému se zřítila věž. V Hustopečích mají hrob rodiče Tomáše Garrigua Masaryka. Na náměstí nebo o blízkém okolí se můžeme občerstvit. Domů se vrátíme vlakem s přestupem v Šardicích na Moravan, který se vrací z Brna do Olomouce.
1: Dnešní turistická výprava s Arnoštem Lukešem vedla k opevněnému kostelu v Kurdějově na Břeclavsku. Na své si během něj přijdou milovníci historie i okulahodící krajiny. Děkujeme za pěkný tip, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Rožnov pod Radhoštěm dá jednorázovou odměnu nepedagogickým pracovníkům. Michalská pouť v Otrokovicích dnes omezí provoz městské hromadné dopravy. Spoje nebudou zastavovat u společenského domu. Na hrady, zámky i další státní památky můžou dnes návštěvníci zdarma. Bez vstupenky se ale neobejdou. Prohlídku je potřeba předem rezervovat. Zítra bude polojasná až oblačno s maximy až 21 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Rožnov pod Radhoštěm odmění nepedagogické pracovníky. Jednorázovou odměnu dostane celkem 93 lidí, včetně pracovníků střediska volného času. Rozhodli o tom zastupitelé na svém posledním zasedání. Důvody vysvětluje mluvčí města Petra Graclíková.
4: Schválili jsme rozpočtové opatření, díky kterému můžeme dát jednorázovou odměnu nepedagogickým pracovníkům, jako jsou třeba kuchařky, školníci nebo uklízečky, protože jsou to profese, které mají nízké tabulkové platy, a díky tady té finanční částce, což je 5000 korun, jim můžeme dát takovou menší jednorázovou odměnu.
3: Omezení v městské hromadné dopravě si dnes vyžádá Michalská pouť v Otrokovicích. Výluka potrvá do 20 hodin a 30 minut a dotkne se linek 2, 55, 56 a 57. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
5: Dotčené spoje pojedou mezi zastávkami Hurdisky a Baťov autobusové nádraží přímo, bez zajíždění ke společenskému domu, a to i v opačném směru. S ohledem na očekávaný zvýšený počet cestujících budou na dotčené linky nasazena kapacitnější vozidla, včetně kloubových trolejbusů. Cestující na lince 56 by také měli současně počítat s již probíhajícím omezením v ulici Karla Čapka.
3: Vybrané prohlídkové okruhy na většině státních hradů a zámků jsou dnes zdarma. Do mimořádného dne Národního památkového ústavu se zapojují také kláštery. Hospitál Kuks, brněnská vila Štiasny nebo technické památky, důl Michal v Ostravě a rudá věž smrti v Ostrově. Bezplatné vstupenky si ale návštěvníci musí předem rezervovat online na konkrétní čas. Kapacita prohlídek je omezená a akce se nevztahuje na všechny okruhy ani na doprovodné kulturní programy.
0: Sport.
3: České tenistky čeká zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin našeho času se v čínském Shenzhenu utkají s Itálií nebo Ukrajinou. Jednička českého výběru Linda Nosková se nechce spokojit jen s finálovou účastí a podle výsledku v závěrečném duelu také bude celý turnaj hodnotit.
6: Ještě nemáme turnaj u konce. Jestli to bude nešťastná prohra, tak to rozhodně nebudu řadit vysoce. Jestli se nám to povede, tak to bude jeden z těch hlavních snů, které jsem vždycky chtěla zvládnout a splnit si, takže uvidíme.
0: Počasí.
3: Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 až 3 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji polojasná až oblačno s průsvitnou oblačností. Odpoledne bude oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Vítr proměnlivý jižních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Ode mě ze zprávy je to vše a teď už pokračuje Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Ve zprávách jste mimo jiné slyšeli o tom, že na Hrady se dnes můžete dostat zdarma. No přiznám se, že jsme to také měli v plánu. Chtěli jsme se konkrétně podívat na jeden z nejatraktivnějších moravských hradů, na hrad Bouzov. Ovšem plno bylo už tak zhruba v polovině srpna. Prostě nebyla šance se tam dostat. Vzpomněli jsme si pozdě, musíme to zkusit příští rok nějak vymyslet lépe a objednat se dříve. Když si otevřete stránky hradu Bouzov, tak na úvodní straně je napsáno, bezplatné prohlídky pro 27. září jsou plně rezervované, pokud už máte vstupenky, prosím, využijte je. Pokud víte, že nepřijdete, svou rezervaci zrušte a uvolněte místo dalším návštěvníkům. Takže ještě je šance se dostat na nějakou tu památku, ale pokud už je obsazeno, museli byste v průběhu dnešního dne sledovat, jestli se třeba někdo náhodou neodhlásil. My si teď pustíme Karla Gotta a píseň Když muž se ženou snídá, pokud i vy právě teď snídáte, přejeme dobrou chuť.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Zdražení nafty o více než 14%, cestování městskou dopravou zdarma nebo darování krve. To jsou hlavní témata, kterým se v tomto týdnu věnovali naši reportéři. Více teď ve zpravodajském souhrnu.
1: V České republice nafta zdražila za poslední měsíc nejvíc z celé Evropské unie. Nárůst ceny o 11,3% prodražuje i provoz zlínských městských společností. Dopravní společnosti Zlín Otrokovice pomáhá postupný přechod na elektrobusy. Ceny elektřiny mají totiž dlouhodobě zafixované s městem. Technickým službám rostou meziroční náklady ale o miliony korun, říká Jakub Černoch, ředitel technických služeb Zlín.
2: Pro představu, technické služby Zlín nakupují přibližně 400 tisíc litrů nafty ročně. Průměrná nákupní cena za loňský rok byla něco málo přes 30 korun. Teď už se blíží 50 korunám.
1: Lidé z Rožnova pod Radhoštěm mohli ve středu darovat krev ve velkém sále společenského domu, který se na pár hodin proměnil v odběrovou místnost. Na transfuzi čekali hlavně prvodárci, kterých přišlo celkem 22. Byla u toho reportérka Gabriela Hickl.
3: Jsem trochu nervózní. Je to moje první vlastně darování krve.
4: Říká Aneška, která už se za chvilku ale přece jenom posadí do odběrového křesla. To odděluje od zbytku místnosti v sále taková obrovská matrace.
5: Ta stěna je fajn i z toho důvodu, protože na mobilní odběry přichází spousta prvodárců, tak aby měli takové to soukromí.
4: Říká Nela Mechlová.
1: Uherský Brod byl před druhou světovou válkou domovem jedné z největších židovských komunit na Moravě. Mezi nimi byla i rodina Bokových. Na jejich památku město v pátek odhalilo 4 kameny zmizelých. Jde o dlažební kostky s mosazným povrchem a vyrytými jmény. Položení kamenů vítá i jedna z posledních židovských obyvatelek Uherského Brodu, Miriam Navrátilová.
6: To pokládání těch kamenů zmizelých je vlastně super věc, která vlastně připomíná ty lidi, kteří se nevrátí. Z koncentráku.
1: Ve Zlíně se tento týden nesl v duchu udržitelnosti a ekologického chování. V úterý byl Mezinárodní den bez aut. Ten podpořil dopravní podnik a lidé cestovali jeden den městskou dopravou zdarma. Od pondělí do pátku se konal i Evropský týden udržitelného rozvoje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci toho si studenti mohli vyměnit a odnést oblečení, nádobí nebo rostliny, říkají Eliška a Anna.
7: Odnesla jsem si hrneček, dva hrneček. Jeden na čaj, jeden na kafe a mám to jako vybavení na kolej, kam se teď stěhuju.
8: Já si odnáším svetr, já jsem si ho rovnou dala na sebe, protože venku začíná být zima a pak ještě vlastně tak jeden talířek.
1: Všechny reportáže jsou dostupné na webu iRozhlas v záložce regiony Zlínský kraj. V příštím týdnu vám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín představíme kandidáty do komunálních a senátních voleb ve Zlínském kraji. Karolína Macejová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Dobré ráno, už bylo 7:45.
1: Počasí.
0: Máme pro vás aktuální teploty, tak jak je dodali do našeho vysílacího studia odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu. Ty hodnoty jsou čerstvé, 3 stupně Celsia, to je aktuální teplota z Velkých Karlovic a je to také nejnižší hodnota, která byla před chvílí naměřena. Ta nejvyšší teplota, tak ta činí 11 stupňů Celsia a je hlášena z meteostanice Maruška Hostýnské Vrchy. Maximální odpolední teploty dnes v našem regionu vystoupí až na 21 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná, v odpoledních hodinách bude oblačnosti ubývat, večer se úplně vyjasní.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Český rozhlas Zlín s vámi bude i 28. září. Ve svátečním vysílání si připomeneme Václava Havla. Povídat si budeme o jeho zlínském dětství a projedeme se i autem, které vlastnil v době revoluce. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

Také školáci si užívají prodloužený víkend, my se ale teď budeme bavit o škole, konkrétně o doučování, které může výrazně zvýšit šanci dítěte na přijetí na vysněnou školu. Proto také zájem o něj roste. Potvrzují to všechny námi oslovené organizace, které nabízejí přípravné kurzy k přijímačkám i klasické doučování. Největší poptávka je po kurzech českého jazyka, matematiky a angličtiny. Ceny dlouhodobých kurzů

0: školních předmětech.
1: Často pracujeme s dětmi, pro které už jenom to, že se jim někdo hodinu týdně pravidelně věnuje, tak už jenom to může být pro ně jako velká motivace, velký přínos. Máme radost i z toho, když to dítě se začne víc těšit do školy, když tam opadne nějaký strach z toho učení.
0: Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí i humanitární organizace ADRA. Jsou tam ale určité podmínky, pokračuje její mluvčí Vít Hněvkovský.
2: Je to na vlastně doporučení právě třeba OSPODu nebo třeba i jako ze školy dostaneme tip, jestli bychom neměli dobrovolníka, který by se ujmul vlastně toho doučování.
0: Dobrovolníci jsou pro neziskové organizace zásadní a bez nich by takové služby jen těžko poskytovaly. ADRA je hledá právě teď a zájemci se můžou hlásit. O něco levnější doučování než u komerčních poskytovatelů nabízí třeba taky pražské Salesiánské středisko mládeže, popisuje jeho mluvčí Eva Procházková.
3: Cena toho individuálního doučování je 3000 korun za rok.
0: Za komerční doučování rodiče zaplatí podstatně víc. Už od 90. let ho nabízí třeba společnost Zkoušky na nečisto, která žáky systematicky připravuje i na různé druhy přijímacích zkoušek, vysvětluje majitel firmy Petr Husar.
4: U nás dlouhodobý kurz, kde ty žáci začnou na začátku října a končí těsně před přijímacími zkouškami, stojí letos 6500, což vychází asi z necelých 150 korun na vyučovací hodinu. Je to teda v nějaké skupince, kde těch žáků může být třeba 10 až 22, třeba 23.
0: Komerční doučování dětí nabízí třeba i portál hlídačky.cz, který doučování zařadil jako další službu k hlídání dětí. Doučování u hlídaček stojí průměrně asi 300 korun na hodinu. V Praze je cena vyšší a záleží i na domluvě s konkrétní lektorkou nebo lektorem. Tereza Chlubná, Český rozhlas.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Oblíbenost cyklostezky Bevlava, vedoucí od Ústí u Vsetína až k Vlárskému průsmyku v podhůří Bílých Karpat, letos narostla. Počet cyklistů se v červenci a srpnu oproti loňsku zvýšil téměř o třetinu. Vyplývá to z dat ze sčítačů obecně prospěšné společnosti Partnerství. Ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku dokončili výstavbu nového víceúčelového hřiště. Jeho vybudování stálo 13 milionů korun. 5 milionů korun obec získala z dotací od Národního sportovní agentury a Zlínského kraje. Součástí investic byla i rekonstrukce klubovny a přístavba bufetu ve sportovním areálu. Samospráva Jeseníku nabízí zdarma lidem, kteří přišli při předloňských záplavách obydlení, dvě stavební parcely. Město je získalo od Státního pozemkového úřadu. Parcely se nachází podle informací radnice v ulici Rejvíská. Řidiči projedou nedávno opraveným průtahem Mutěnic na Hodonínsku bez omezení. Krajští silničáři tento týden provoz po více než čtvrt roce plně obnovili. Rekonstrukce stála 22 milionů korun. Dnešek je dnem charity a po celém Česku se veřejnosti otevírají domovy, stacionáře a další zařízení. Doprovodí je koncerty, výstavy nebo programy pro rodiny s dětmi. Lidé se tak můžou potkat s pracovníky i dobrovolníky a můžou se podívat, jak zařízení pro lidi v nouzi fungují a komu pomáhají. A počasí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 11 až 4 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno s průsvitnou oblačností. Odpoledne bude oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Vítr proměnlivý jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Možná nás posloucháte cestou na nákupy, protože zítra budou u nás kvůli státnímu svátku zavřené větší obchody. V souvislosti s tím mě zaujal kuriozní případ ze zahraničí, kdy lupič vykrádal obchod a zvládl u toho navíc i obsloužit jinou zákaznici. Zatímco mladík kradl, tvářil se u toho jako prodavač a neměl problém obsloužit nic netušící ženu, která si přišla zakoupit džus. No, trochu to připomíná film Vrchní prchni. Polívčička byla.
3: Mám naději, že uslyšíš

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Společně s námi startujete nový den, který si mimo jiné můžete užít také na kulturních akcích, abyste věděli, kam vyrazit. Od toho je tady náš pravidelný ranní servis. Varhaný koncert se dnes odpoledne koná v Napajedlích. Vystoupí na něm uznávaný varhaní virtuos Tomáš Ton. Ten nabídne pestrý hudební program, který plně rozezní jedinečnou akustiku kostela. A to dnes ve 14 hodin v kostele svatého Bartoloměje v Napajedlích. Ve Zlíně dnes můžete zavítat na retro party stylizovanou do 90. let minulého století. Zavzpomínat a užít si netradiční atmosféru bude možné od 17 hodin a vstup je zdarma. Akce se koná na tržišti Podkaštany na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Zlínské volné divadlo dnes uvádí dramatizaci novely Ernesta Hemingwaye Stařec a moře. Jde o dílo, které mistrně vypráví o vůli a vnitřní síle. Představení začíná ve volném divadle na Kvítkové ulici ve Zlíně ve 20 hodin. Svatováclavské slavnosti se dnes konají v Rožnově pod Radoštěm. Při té příležitosti je připraven bohatý program. Na jeden den se město vrátí do dob, kdy se o čest bojovalo mečem, mince se razily ručně a o korunu se nesoutěžilo v kanceláři, ale v rytířském turnaji. Na programu je historický šerm a rytířská vystoupení, dobová řemesla, lukostřelba, ražba mincí, hudební vystoupení nebo také ohnivá show. Program bude probíhat v městském parku v Rožnově pod Radošem až do 20. hodiny. A hudební představení o životě pěvecké legendy Evy Pilarové dnes bude k vidění v Luhačovicích. Společně s protagonisty se dotknete hvězd na cestě plné jejich životních milníků, kde zazní slavné hity jako Requiem, Láska nebeská, Hrom, aby do tě lásko, Turecký pochod a další. V roli Evy Pilarové se představí Petra Králová, která byla za tuto roli nominována na divadelní cenu Thálie za rok 2024. Osudového muže jejího života stvární Radovan Král. Představení začíná v Luhačovickém kulturním a kongresovém centru Elektra v 19 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.

0: Španělský trenér Santi Denia má za sebou zápasovou premiéru u české fotbalové reprezentace. I přes porážku s Chorvatskem hráče chválil. Vy ho uslyšíte v našem vysílání za okamžik.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes čekejte převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Odpoledne se začne oblačnost vytrácet, na večer se úplně vyjasní. Nejvyšší teploty budou stoupat na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Vratné láhve vyprávěj, líbáš jako Bůh. V těchto a mnoha dalších filmech a seriálech jste mohli vidět herečku Nelu Boudovou. A protože má v rukávu spousty veselých historek, sešli jsme se spolu u speciálního vydání pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka během letní filmové školy v Uherském Hradišti a tam jsem ji vyspovídal. Jak celé setkání dopadlo, si můžete poslechnout i vy, a to v pondělí 28. září. Od 17 hodin. Na Nelu Boudovou i na vás se těší Jožka Kubáník.

0: Těžcí soupeři cíl rozvíjet českou fotbalovou reprezentaci. Španělský trenér Santi Denia začal svou misi u národního týmu. Zápasovou premiéru si odbil v Praze proti Chorvatsku v Lize národů. I přes porážku 1-2 ukázal souboj s předním evropským celkem, že spolupráce by mohla fungovat.
1: Fotbalisté se dočkali děkovačky z fanoušky a taky pochvaly od trenéra Deny, který věří, že se bude národní tým dál zlepšovat.
2: S výsledkem nejsme spokojeni, to je jasné, ale nemáme pochybnosti o správné cestě, pokud jde o rozvoj, o hlavní myšlenku a o přístup hráčů. V této chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby hráči byli přesvědčeni o celém procesu a jeho vývoji.
1: Už v prvním utkání jen po 5 dnech společných tréninků bylo vidět, na čem se převážně španělský trenérský tým snaží s reprezentací pracovat. Kombinační fotbal, přímočarost, odvaha hrát.
3: Myslím si, že jako celkově ta natura, že chtějí spíš hrát po zemi, krátké přihrávky, ale říkám, na to je brzo a myslím si, že všechno tady toto potřebuje čas.
1: Říkal obránce Jiří Sláma, jeden z debitantů v českém týmu. Santi Denia postavil i další 3 úplné nováčky. Do hry šel v základní sestavě i nejmladší hráč v aktuálním kádru, 22-letý křídelník Lukáš Ambros.
4: Máme dobré základy a potřebujeme teď prostě se sehrát a dostat to všechno do sebe.
1: Trenér Denia dává důraz i na lidskou stránku spolupráce. Mluvil o tom třeba golman Lukáš Horníček, který odchytal první zápas v éře španělského kouče.
5: Myslím, že Santi nastal dobrou atmosféru a zároveň kluci si sedli. Myslím si, že všichni se bavíme s každým a jsme taková dobrá parta, jak on říká, rodina a bojujeme jeden za druhýho a myslím, že tohle je takový to, co jsme si měli držet a měli se tam pokračovat až do konce tady Ligy národů a popřípadě dál do budoucnosti.
1: Další těžkou prověrku zažijí čeští fotbalisté v úterý, znovu v Praze proti Anglii. Z Edenu, Mirko Vasič, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Rožnově pod Radhoštěm dnes budou poprvé svatovat slavské slavnosti. Uherské Hradiště více než 50 miliony korun podpořilo spolky a konání akcí ve městě. Před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich. Jako zastupující říšský protektor se měl tvrdě vypořádat s Čechy. Dnes bude polojasno až oblačno s maximy až 21 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Janík. Taková mladší, dobré ráno. Rožnov pod Radhoštěm chystá na dnešek první svatováclavské slavnosti. V městském parku bude od 13 hodin historický tábor s ukázkami řemesel a středověkou kuchyní. V 17 hodin se pak rytíři utkají o putovní svatováclavskou korunu. Radnice chce slavnostmi lidem připomenout, proč se svátek svatého Václava slaví, říká mluvčí města Kateřina Stašáková.
2: Václav je symbolem odvahy, čestnosti a spravedlnosti. A to jsou hodnoty, které platí i dnes. Naším cílem ale není dělat historickou rekonstrukci. Budeme rádi, když si lidé v okolí společenského domu a hudebního altánu užijí příjemné nedělní odpoledne.
0: Uherské Hradiště v letošním roce rozdělilo na dotacích přes 51,5 milionů korun. Město podpořilo spolky, kluby, organizace a další subjekty, které se podílejí na kulturním, sportovním, společenském, sociálním i volnočasovém životě města. Přispělo také na pořádání nejrůznějších akcí, festivalů nebo programů pro děti a mládež. Celkem podpořilo projekt téměř 230 projektů, říká mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
3: Nejedná se pouze o velké akce typu letní filmová škola nebo slovácké léto. Dotační podpora umožňuje také konání například univerzity třetího věku, skautských táborů, sportovních akcí pro děti z dětských domovů nebo akcí pro žáky speciálních škol.
0: Žádosti o dotační podporu na první pololetí příštího roku bude možné podávat od 15. října do 30. listopadu. Přesně před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich. V protektorátu Čechy a Morava záhy vyhlásil stané právo a začala jeho krutovláda.
4: Den po Heydrichově příjezdu 28. září 1941 popisoval dění na Hradčanském náměstí rozhlasový reportér. Adolf Hitler potřeboval někoho, kdo se mimo jiné vypořádá s českým odbojem, říká Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
5: Heydrich byl považován za člověka, který nemá soucit, on i tak vystupoval vlastně jako ten árijský nadčlověk.
4: Masové popravy a transporty začaly záhy. Tak to vzpomínala pro paměť národa Alena Kasprová-Bajerová.
6: Na jeho přímý rozkaz bylo bez soudu popraveno zastřelením 18 vysokých důstojníků, členů obrany národa a táta s nimi.
4: V období takzvané první Heydrichiády nacisté popravili na 500 českých vlastenců. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: České tenistky se dnes utkají s Ukrajinou ve finále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu budou usilovat o 12. titul a první od roku 2018. Češky prošly do finále bez porážky, když zdolali Velkou Británii i Španělsko 2-0. Ukrajina je ve finále soutěže poprvé. Úvodní dvouhra začne v 11 hodin našeho času.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 11 až 4 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno. Odpoledne bude oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Vítr proměnlivý jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu při poslechu i na cestách přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dnes máme Světový den cestovního ruchu, tak jsem vybral jeden fórek na toto téma. Zajde takhle turista v severní Africe na tržnici a říká prodejci, prosil bych jednu láhev vína. $1. Tak to je docela levné. A co tamhle ta flaška whisky? $1. A ten koňak, ten drahý francouzský koňak, ten stojí taky $1. Ten zákazník se strašně diví a říká, to se vám prosím vás vyplatí prodávat tak levně? A ten chlapík na to, já být prodavač, nade mnou být můj šéf. On prznit moje žena, já prznit jeho biznis.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Možná jste se tam také byli podívat, v areálu Živá voda v Modré u Velehradu přichystali na sobotu program nazvaný Rybářovi žně. Návštěvníci mohli obdivovat obří ryby, dozvěděli se, čím se živí a ochutnali také rybí speciality.
1: Tady je ta veliká, pojď se podívat, ty vidíš to?
2: To jsou dvě.
1: No? A to je úplně obrovská.
2: I malinký se tady.
3: Mě tady zaujalo to, jak je to tady jako udělané, že se můžeme projít ty ryby. Mně se tady hrozně líbí ty obří slunci, ten albín, jak je obrovský. Za mě velký a krásný zážitek.
4: Povídá mi nadšeně při pohledu na proplouvající ryby 12-letý Vlastík.
3: A vyza v Česku, tak to je podle mě i náhrada žraloka. Ta ryba je fakt jako obrovská. Asi bych to nechtěl potkat jako živý v jezeře.
5: Je to už naše tradiční podzimní akce, kdy tu běžnou prohlídku zpestřujeme atrakcí a zábavou pro všechny věkové kategorie.
4: Říká správce areálu Živá voda Jiří Kroča.
5: Děti tady mají spoustu her spojených tematicky s rybníkářstvím a životem kolem vod. Zpestřujeme to taky komentovaným krmením jak ryb, tak praturů.
6: Tu vizu poznáte na rozdíl od ostatních jeseterů, kteří tu jsou podle veliké tlamy do tvaru písmena C. Žere pouze ryby, proto má tu obrovskou tlamu, čili ona, co se jí vleze do tlamy, to ona zežere. Takže dejme tomu, že taková viza nemá problém 4-kilovýho kapra zežrát. Krmíme běžně 2-kilovou rybou ty vizy.
4: Představuje potápěč Erik Schneider návštěvníkům Gertrudu, největší vizu chovanou v Česku, kterou do Modré přivezli před 3 lety z Německa.
6: Jenom v červnu nám zežrala 33 kg ryb, čili potom červenec, srpen jsme to krmení omezili přes ty horka a teď jsme zase nastoupili a jenom za minulý týden sežrala 10 kg ryb.
4: Když se přivezla, tak se říkalo, že má zhruba 2,5 metru, 150 kg,
6: no,
4: takže daří se jí tady dobře.
6: Daří se výborně, je tu 3 roky, ten průměrný přírůstek by mohla mít kolem 10 až 15 kg za ten rok, tak bychom se teďka k těm 180 kg určitě mohli přibližovat a já se nebojím říct, že když to takhle pojedá, tak 2027 na konci roku bychom mohli mít přes 200 kg jako rybu určitě. Na délku nám moc neposkočila, teď může mít třeba 260 cm, ale jde do té obrovské hmoty a je taková ta správná ponorka. Pod vodou.
4: Zájemci tady mohou ryby nejen obdivovat, ale také ochutnávat, i když samozřejmě ne ty z expozice.
7: To je tak vynikající.
8: Mám tady výbornou kulajdu a právě v ní marinovaný losos, ale tak úžasný. Já jsem úplně z toho nadšená.
4: Rozplývá se nad netradiční rybí polévkou Míša Chramostová. Ta přijela na Živou vodu až z Prahy.
8: A mám tady ještě ke všemu kapří paštiku, která je úplně famozní, doporučuji ochutnat.
4: Takže máte inspiraci i na doma teda?
8: No, už jsem tady právě zkoumala, jak se marinuje ten losos v kopru a v hnědém cukru a ve speciální soli, ale to nesmím říct, která ta sůl je. A jak se dělá i ta paštika, mám spoustu inspirace na doma.
4: Velmi rychle mizí i další speciality, které připravil sám správce areálu Jiří Kroča, tedy uzená ryba nebo salát s marinovanými kousky sumečka, kapra a amura. Z Modré Michal Sladký, Český rozhlas. Synko,

0: Dobré nedělní ráno přejeme, už bude 8:45.
1: Počasí.
0: Jaký den nás ve Zlínském kraji čeká z pohledu počasí, to nám teď prozradí pan Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Tak relativně slunečný den, převážně polejasné až oblačno, průsvitnou oblačností vyšších pater. Co se týče mlh, tak ty se mohou vyskytovat v údolích, ale brzy se rozpustí. Odpoledne potom začne ubývat i oblačnost a večer se vyjasní. 18 až 21 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Foukat bude slabý vítr, převážně jižních směrů, ráno a večer vítr proměnlivý.
0: Zítra máme den volna, státní svátek, o to více si myslím, že posluchače bude zajímat předpověď na zítřejší den, tak bude třeba pondělí odlišné od neděle?
2: Odlišné bude akorát v tom, že bude jasná nebo skoro jasná obloha po celý den. Ráno se mohou v údolích vyskytovat lokální mlhy. Teploty v ranních hodinách 9 až 6, v údolích příběh větří až 3. Odpoledne se oteplí na 20 až 23 stupňů. A foukat bude v noci slabý proměnlivý nebo východní vítr. Přes den potom slabý jihovýchodní až jižní vítr.
0: Předběžná předpověď mluvila o tom, že v první polovině následujícího týdne by měly jít teploty nahoru, tak jak to bude vypadat, zeptám se ještě v úterý.
2: V úterý bude opět jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích mohou být mlhy, 9 až 5 stupňů v ranních hodinách, v údolích to může být i trošku méně, odpolední teploty mezi 19 a 23 stupni.
0: O tom, jaké nás čeká ve Zlínském kraji v následujících dnech počasí, mluvil pan Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Po letních prázdninách přivítali divadelní a koncertní sály opět natěšené diváky a posluchače. Tento fakt zohledníme mimo jiné i v našem zářijovém souhrnu kulturního dění v kraji. O nové sezóně Městského divadla Zlín promluví umělecký šéf Patrik Lančarič, do Slováckého divadla v Uherském Hradišti nás pozve ředitelka Libuše Habartová a program 81. sezóny Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů představí ředitel Tomáš Gregůrek a dramaturg Tomáš Koutný. Poslechněte si v neděli 27. září po 17. hodině další vydání měsíčníku Na túře v kultuře s Pavlem Vackem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Skupina Floret nás vzala na Trnkobraní, my vás teď vezmeme do Horní Lhoty na Zlínsku. Místní dominantou je kostel svatého Diviše. Už více než 3 století v něm lidé odevzdávají Bohu své radosti i trápení. Do Horní Lhoty se vydala i redaktorka Silvie Pospíšilová. Provázel ji pracovník Národního památkového ústavu Radim Vrla.
1: Kostel je zasvěcený svatému Diviši. Ví se, proč si hornolhočtí vybrali právě tohoto světce?
2: Tak to se vůbec neví a je to jediné zasvěcení na Moravě. Je to záhada. Svatý Diviš byl pařížský biskup a někdy ve 3. století našeho letopočtu byl umučen. Byla mu sťata hlava. Je to jeden z národních světců Francie, ale na našem území se neví, že by byl nějakým oblíbeným světcem. Takže to asi zůstane navždycky záhadou.
1: Tak se pojďme podívat dovnitř.
2: Jdeme na to.
1: Tak a my už jsme uvnitř kostela.
2: Romantický kostelíček vesnický, jak kdyby vypadl z obrázku od Josefa Lady. Má obdélnou loď chrámovou a takový nižší presbytář. V západní části tady máme takovou podklenutou tribunu, krásnou, s kamennými sloupy. Na východní stěně presbytáře máme oltář se starým obětním stolem a s velice vzácným obrazem, kde je vyobrazen svatý Diviš. A je to dílo velice slavného moravského malíře Joži Úprky, který tady vlastně zanechal svoji stopu.
1: Jaká je jeho historie?
2: Tady byl obraz starý a byl už ve velice špatném stavu a v roce 1900 si ho Joža Úprka přišel prohlédnout a doporučil, aby byl v podstatě nahrazený novým obrazem. Farníci i otec Doležel se ale domluvili, že jsou na něj zvyklí a že je potřeba ho jenom opravit. Joža Úprka tenkrát pobýval na faře ve Velkém Ořechově, kde maloval. Obraz naložili na vůz a vezli ho do Velkého Ořechova. Obraz jim několikrát spadnul, že ta cesta byla hrbatá a ten žebříňák jako nějak se nadhazoval. A údajně, když ho dovezli na faru, takže tam zůstalo jenom drť nějakých olejových zlomků. Domluvili se, že namaluje nový, ale takový, jak byl ten starý. Úprka začal malovat, páter Doležel s Honolhočany tam jezdil na kontrolu. Nikdy nejel s prázdnou, vždycky tam nějaká slivovica

0: na mších vlastně, že je využívaný a myslím si, že i pro ty děcka, které teďka tady půjdou ke křtu a přejeme si, aby pro ně to byl kus domova, kus světa, který kolem sebe máme, toho dobrého světa.
1: Z Horní Lhoty Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Zas mi říkal, že má něco pro mě.

0: 解释。
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Se zprávami je to Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Domácnosti i malé a střední firmy ze Vsetína se můžou hlásit do energetického společenství. Město ho založilo, aby lidé mohli lépe využívat elektřinu ze solárních elektráren. Veřejnosti se společenství otevírá po několika měsících zkušebního provozu. Tradiční Michalská pouť se koná dnes v Otrokovicích na Zlínsku. V parku před společenským domem uvidí návštěvníci parkurová i gymnastická vystoupení. Součástí programu budou ale také koncerty, vystoupení folklorních souborů i pouťové atrakce. K dispozici budou také prodejní stánky a bohaté občerstvení. Program začíná v 10 hodin. Brněnští radní schválili zakázku na interiérové vybavení Janáčkova kulturního centra a části besedního domu. Obě budovy mají fungovat jako jeden koncertní komplex a propojí je také podzemní část. Minimálně 240 nových lůžek v domovech pro seniory musí v příštích letech přibýt v Ostravě. Vyplývá to ze schváleného komunitního plánu sociálních služeb. Ten počítá také s tím, že se musí rozšířit počet pracovníků terénních služeb přinejmenším o 50 lidí. Čeští fotbalisté prohráli první zápas pod vedením nového trenéra Španěla Santiho Denii. V Lize národů podlehli pražském Edenu Chorvatům 1-2. Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 až 4 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno s průsvitnou oblačností. Odpoledne bude oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Vítr proměnlivý jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ze zpráv je to vše. Pohodový den s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nevím, co už jste všechno po ránu stihli, možná, že jste si už stihli také třeba zacvičit nebo i zaběhat, možná, že chodíte po ránu běhat tak jako naše zprávařka Markéta, ta má naběháno, natrénováno, teď ve čtvrtek to předvedla při běhu pro Světlušku tady ve Zlíně, kde jsem jí velmi záviděl, její kondici, já jsem nedávno taky zkoušel si jít zaběhat a musím říct, že to pro mě bylo hodně, hodně náročné, pořádně jsem se zadýchal už při zavazování bot. Plakalo baby, tak se jmenuje další píseň, zpívá Petr Spálený.
3: Plakalo baby, jo, plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

0: Dozněla píseň skupiny Tým, která souvisí s dnešním tématem pořadu na Pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem. Jakým způsobem to vysvětlí přímo Jožka?
1: Příběh, o který se se mnou podělil pan Jiří, není tentokrát o tom, co se řeklo, ale o tom, co zůstalo viset ve vzduchu. Jirka byl vždycky spíš tichý typ. Ne, že by neměl co říct, jen měl pocit, že to počká. Když se ho někdo zeptal, odpověděl. Když se ho nikdo na nic nezeptal, nechal věci plynout. V práci to celkem fungovalo, doma už méně. Jeho partnerka se ho jednou zeptala, proč mi vlastně nikdy neřekneš, co cítíš? A on odpověděl, vždyť to přece víš. Jenže ona nevěděla. A tak mezi nimi začaly vznikat mezery. Ne kvůli hádkám, ale kvůli tichu. Jirka si poprvé připustil, že mlčení není vždycky klid. Někdy je to vzdálenost a někdy možná i strach. A tehdy ho napadlo, kdy je ticho v pořádku a kdy už je to způsob, jak se schovat. Jirko, děkuji za důvěru, dnes přišel váš čas. Právě o tom, jak ticho a mlčení číst, kdy mu naslouchat a kdy ho naopak prolomit, si dnes budu povídat s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem. Ale ještě předtím si poslechněte krátkou ukázku rozhovoru s tanečníkem Janem Onderem, který ve své profesi víc mlčí, než mluví. A když zůstanu umlčení v tanci, co všechno umíte tancem vyjádřit?
2: U nás v tom společenském tancování nebo v těch latinsko-amerických tancích my jsme opravdu zaměřeni na to, že to děláme spolu. A máme vlastně v těch tancích relativně dáno, o jakou náladu a energii se jedná. No? Když tancujeme sambo, tak je to prostě erotický, takový opravdu jako živočišný tanec. Ale vždycky je to jako ve vztahu většinou teda s partnerkou, s ženou. Když děláme čaču, ten vyjadřujeme radost. Když máme tančit rumbu, tak je to samozřejmě láska ve všech různých podobách, romantika, erotika a tak dále. Pasto doble, to je trošku speciální, protože tam vlastně ta partnerka až tak úplně nevyjadřuje partnerku. Ona je vlastně taková ta muleta, takový ten červený obrovský šátek, kterým vábíte toho býka, anebo flamingová tanečnice, ale tam ten tanec je hodně o muži a tam chlap opravdu musí být hodně dominantní, soustředěný, koncentrovaný, někdy i trošku agresivní. No a v jive tam je to zase o tom, že tam se prostě jako laškuje s tou partnerkou, ale je to hodně, hodně o té komunikaci v tom páru.
1: To byl tanečník Jan Onder a potichu se pustíme do povídání s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem.
0: Pořad Na Pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem uslyšíte dnes po zprávách v 11 hodin.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Pěkné nedělní ráno vám všem, už bylo 8:45.
1: Počasí.
0: Od Kosmy a Damiana do svaté Terezie babí léto se hned tu a hned tam ukazuje. To říká jedna z pranostik pro dnešní den. Ono se to vyplní, protože zejména první polovina následujícího týdne by měla nabídnout babí léto. Podle předběžných předpovědí meteorologů by nejteplejším dnem mělo být úterý. My se teď ale podívejme na předpověď pro dnešní den. Maximální odpolední teploty by měly být nepatrně vyšší než včera. Měly by se pohybovat v našem regionu mezi 18 až 21 stupni. Obloha bude převážně polojasná až oblačná. Odpoledne bude oblačnosti postupně ubývat a na večer se vyjasní.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Neptej se, víš, kde jsem, zpívala mimo jiné Ilona Čáková. Vy se možná ptáte, o kom asi teď bude hovořit Petr Uhřík. Ano, na řadě je cukrárna, ve které náš oblíbený ranní moderátor pravidelně přináší informace o interpretech z domácí i světové hudební scény. No a dnes to bude konkrétně hudebník, který je členem slavné hudební rodiny. Jmenuje se Charman Jackson.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Předpokládám, že Michaela Jacksona zná úplně každý náš posluchač, i když je třeba na dechovku nebo ho víc, to táhne k cymbálu. Ale kolik byste dokázali vyjmenovat jeho sourozenců? Janet, Latoya, jeho půvabné sestry, pak by si někdo vzpomněl na Tita, Jackieho. A předpokládám, že nejčastěji by u bratrů znělo jméno German. V první půlce osmdesátek se mu totiž povedl hit, který obletěl svět. K výraznému úspěchu mu pomohla americká herečka a zpěvačka Piazzadora. Kdo u toho byl a tato muzika ho zajímala, tak ví, že celé album dokonce vyšlo i u nás na značce Opus. Písnička When the Rain Begins to Fall patří do filmu, který se, pokud vím, u nás nikdy neobjevil ani v kinech, ani v televizi, vypráví o motorkářích a jejich konkurenčním boji gangů. A než to pustím, ještě se podíváme do žebříčků. V roce 84 skladba bodovala na prvním místě v Německu, Belgii, Holandsku, Francii a Švýcarsku. Zatímco u nich doma v Americe to stačilo jenom na 54. místo prestižní hitparády Billboard.
1: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Rošnov pod Radhoštěm dá jednorázovou odměnu nepedagogickým pracovníkům. Stříbrnice mají víceúčelové sportoviště za 13 milionů korun. Na žádost o papírové oznámení o valorizaci důchodů je čas už jenom několik dní. Většina důchodců dokument nepotřebuje. Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty až 21 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Rožnov pod Radhoštěm odmění nepedagogické pracovníky. Jednorázovou odměnu dostane celkem 93 lidí, včetně pracovníků střediska volného času. Rozhodli o tom zastupitelé na svém posledním zasedání. Důvody vysvětluje mluvčí města Petra Graclíková.
2: Schválili jsme rozpočtové opatření, díky kterému můžeme dát jednorázovou odměnu nepedagogickým pracovníkům, jako jsou třeba kuchařky, školníci nebo uklízečky, protože jsou to profese, které mají nízké tabulkové platy, a díky tady té finanční částce, což je 5000 korun, jim můžeme dát takovou menší jednorázovou odměnu.
0: Ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku dokončili výstavbu nového víceúčelového hřiště. Jeho vybudování stálo 13 milionů korun. 5 milionů korun obec získala z dotací od Národní sportovní agentury a Zlínského kraje. Součástí investice byla i rekonstrukce klubovny a přístavba bufetu ve sportovním areálu.
3: Hřiště bude využívat fotbalový oddíl, děti z nedaleké mateřské školy i široká veřejnost. Celková plocha sportoviště je 45x20 metrů. Umělý povrch je vhodný pro fotbal, tenis, volejbal nebo florbal. Na ploše jsou i dvě basketbalová a dvě nohejbalová hřiště. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodů, o něj musí požádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá. A naprostá většina důchodců je ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
4: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
0: Za doručení papírového oznámení poštou se platí. Momentálně je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat.
1: Sport.
0: Čeští vodní slalomáři Tereza Kneblová a Matyáš Novák se stali mistry Evropy v kajak krosu. Kneblová získala v italské Ivre už druhou medaili, když po bronzu na kánoji přidala zlato. Novák zase vylepšil loňský bronz z mistrovství světa. Češi tak zakončili evropský šampionát se 7 medailemi. Vedle Kneblové a Nováka se na nich podíleli taky Jakub Krejčí, Lukáš Kratochvíl, Jiří Prskavec a České hlídky.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno. Odpoledne bude oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Vítr proměnlivý jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a pokračuje Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: I dnes po ránu pro vás máme praktické informace, například teď připomenu, že na státní svátek, tedy zítra, budou zavřené velké supermarkety, takže pokud potřebujete větší nákup, tak to budete muset zařídit. Dnes v souvislosti s nakupováním jsem narazil ještě na jeden zajímavý případ, který by mohl klidně aspirovat na zápis do knihy rekordů. Jistý chlapík, stalo se to teda v Čechách, jistý chlapík si v supermarketu narval pojízdný nákupní košík vrchovatou haldou zboží a pokusil se s ním ujet bez splacení. Zajímavé je, že v košíku měl zboží za téměř 36 tisíc korun. Normálně s ním zkoušel běžet pryč, neuspěl, byl dopaden, ani se nedivím, to by samozřejmě musel za sebou mít speciální běžecký trénink. Něco podobného, jako když Zimmermann provozoval běžecký trénink v zimníku s dvěma plnými kufry. Nám teď zaspívá Petr Novák píseň Povídej.
6: Český rozhlas Zlín.

0: Po písni Povídej se hlásí o slovo naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, se kterou jste tento týden mohli navštívit zajímavá místa a akce ve Zlínském kraji. Konkrétně jsme otevřeli témata zdraví, důležitost včel v našem ekosystému, nebo si také představili oddělení patologie jako vědeckého pracoviště. Poslechněte si souhrn týdne.
1: Tento týden jsme společně s posluchači Českého rozhlasu Zlín nahlédli hlouběji pod povrch běžných věcí a na místa, kam se běžně nedostaneme. V pondělí jsme se věnovali našemu zdraví a prevenci. S primářem oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Jiřím Šimkem jsme si povídali o tom, jakých změn v ústech bychom si měli všímat a kdy je vhodné vyhledat odborníka.
2: Takovým typickým příznakem je, že se nám vytvoří nehojící se afta déle než 2 týdny. Potom nám tam může narůst něco jako taková bradavička. Ani jedna z těchto onemocnění nebolí, aspoň zpočátku. A to by měly být asi nejčastější jako je varovné příznaky, které by nás měly přivést k odborníkovi.
1: Od zdraví jsme se v úterý přesunuli k bezpečnosti v dopravním provozu. V Otrokovicích jsme navštívili Den bez aut na dopravním hřišti Trávníky, kde byl připravený zábavně vzdělávací program pro děti i dospělé. A když už je řeč o bezpečnosti na silnicích, nejen o tu se starají nejrůznější záchranné sbory. Ve státním okresním archivu v Kroměříži jsme proto ve středu navštívili výstavu věnovanou historii armády, četnictva a policie. Se zaměstnancem archivu Jiřím Švecem jsme zavzpomínali na zajímavé příběhy četníků, kteří svou službu vykonávali v době, kdy se podoba těchto sborů od té dnešní výrazně lišila.
3: Já bych mohl vypíchnout například vrchního strážmistra Stloukala, který hned po první světové válce měl do opravdu dobrou úspěšnost v řešení případu, nebo například v roce 1927 tady u nás v Kvasicích, kde je strážmistr Leopold Malanta, překazil vyloupení tehdejší záložny, kde se dokonce strhla přestřelka, padlo okolo 20 ran a byla to opravdu velká událost.
1: V pátek jsme měli pestrý program. Nejdříve jsme se podívali na to, co se odehrává v přírodě kolem nás. V Holešově se konala výstava Čarovný podzim, na které se představili místní zahrádkáři se svými výpěstky a program doplnili také včelaři z Podhostýnska. S členkou místní organizace Českého zahrádkářského svazu Holešov Vlastou Čablovou jsme si proto povídali například o tom, jak spolu svět zahrádkářů a včelařů souvisí.
4: Tak to ví snad všichni, že včelaři bez zahrádkářů, ovocnářů, květinářů se neobejdou a taktéž se nikdo neobejde bez včeliček. Celý svět by v podstatě, kdyby nebyly včelky, by jsme vyhynuli.
1: A celotýdenní putování po Zlínském kraji jsme zakončili znovu u lidského těla. V rámci Noci vědy jsme se vydali na oddělení patologie Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Na práci patologů jsme nahlédli s vedoucí laborantkou Kristýnou Navrátilovou.
5: Já bych teda ještě jednou zdůraznila, že my ve většině případů v 99% vyšetřujeme vzorky od živých pacientů. Vzorečky k nám chodí už od těch nejmenších výkonů, jako je odebírání znamenek, až po ty velké vzorky, které chodí z těch velkých operací.
1: A také příští týden se společně vydáme na další zajímavá místa v regionu. Petra Sedláčková, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Jsme rádi, milí posluchači, že si prodloužený víkend užíváte právě ve společnosti našeho vysílání. V něm si už za chvíli připomeneme, proč vůbec máme v pondělí volno, nemusíme do práce a máme státní svátek. Je to proto, že si právě zítra 28. září budeme připomínat svatého Václava, patrona české země, a připomeneme si také jeho smrt opředenou tajemstvím. Toulky českou minulost se proto vydají po stopách jeho posledních hodin a budou pátrat, co se tehdy v Boleslavi skutečně stalo. O atentátu, který změnil české dějiny, uslyšíte hned po písni, kterou zaspívá Xindlix.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

do železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

0: Toulky českou minulostí.
1: Jsme tu s 38. toulkami českou minulostí. A spolu s nimi se ocitáme v místě zvaném Boleslav. Je pondělí časně z rána 28. září, kteréhosi roku snad 929, snad 935. Český kníže Václav I. leží v tratolišti krve s hrudí proklátou a život z něj kvapem prchá. Zemřel panovník míru. Zrodil se světec, legenda.
2: Na jedné straně tu máme co nejpřesnější časové určení.
3: Pondělí časně z rána 28. září.
2: Na straně druhé dvojí vročení. 929 a 935. A u každého toho letopočtu slůvko snad.
1: Ano, je tu náhle jakási podivná nejistota.
2: V kterém roce to vlastně zemřel Václav I., rodem Přemyslovec?
1: S datem násilné smrti svatého Václava jsme však na rozpacích. Ale nejsou to jediné rozpaky, které nás při setkání s fakty Václava se týkajícími zmocní.
3: Roku od narození páně 929. Dne 28. září svatý Václav, kníže český, byl ctí bratrovou na hradě Boleslavy umučen.
1: Kosmas, náš první kronikář,
2: uvedl datum, které po něm opakovali v různých kronikách a spisech Přibík Pulkava z Radenína, Martin Kůten, Václav Hájek z Libočan, Daniel Adam z Veleslavína a mnozí další.
1: Reprezentativní sestava. Není divu, že v roce 1929 bylo víceméně úředně stanoveno, že svatý Václav byl zavražděn právě před 1000 let, no a mohlo se začít s oslavami milénia.
2: Jenomže rok 929 není ani zdaleka jediný.
1: Ano, je tu další v pořadí, druhé datum.
3: Uprostřed 18. století vydal historik Gelasius Dobner slavnou a nesmlouvavou kritiku výmyslů Hájkovy kroniky.
2: A v ní přišel i s novým datem.
3: 936.
2: Dal si totiž dohromady všechno, co vyčetl z kroniky nám už dobře známého saského kronikáře Widukinda.
3: S datem 936 souhlasil i Josef Dobrovský a mladý František Palacký.
2: Později Palacký svoje stanovisko změnil. To bylo v době, kdy byla objevena nejstarší legenda o svatém Václavovi, první staroslověnská legenda.
1: Ta přišla na svět několik desítek let po smrti knížete Václava. No a nový třetí letopočet zněl
3: 935.
1: Ale to zdaleka ještě nejsme u konce.
3: Bylo to v roce 938.
2: Tvrdil jezuita a vlastenec Bohuslav Balbín. A tento vyčetl z kroniky Sigeberta z Žámblu.
1: To bylo čtvrté. No a tady už je páté možné datum.
3: A taky Kristián.
2: Ano.

0: Šestá varianta.
1: Ano, takové datum nese další Kristián, dnes uložený v Pražské univerzitní knihovně.
0: Končíme?
2: Ještě je tu 6337.
0: Prosím.
2: Rok 6337 byzantské éry. Objevuje se v ruském opise první staroslovenské legendy.
1: Když jej přepočítáme na léta západního křesťanského letopočtu, dostaneme...
2: 829.
0: To je ovšem o jedno století dřív.
1: Všiml si toho i Václav Hanka, který legendu přeložil. Viděl, že chybí 100 let. A tak ten letopočet upravil na 6437.
0: Nebyla to jediná věc, kterou pan Hanka ve svém životě upravil.
1: 6 dat. 6 letopočtů.
0: Na jednu smrt, byť knížecí, až příliš mnoho. V každém z těchto roků mohl být Václav zavražděn. Jenomže on byl zabit pouze jednou. S největší pravděpodobností to bylo v roce
2: 935.

0: aby duše byla hodna pouti k nebeskému trůnu, kalich od rtů neodtrhnu, jak náš pán chci pít až do dna. Svatý Michal zatučíš, přivede mě k Bohu blíž.
1: Ano, legendy datují Václavovu vraždu na 28. září.
0: Ale současně je v jejich textu pasáž, kde kníže Václav připíjí při hostině na Boleslavově hradě na počest svatého Michala. Jehož svátek se bude slavit pozítří, to znamená 29. září.
2: Takže tím přípitkem je vlastně potvrzeno datum vraždy?
1: Ano. Vedle přesného datování na jiném místě legendy, že se to stalo 28. září, je tu nepřímo řečeno totéž.
0: Den před vraždou připíjí Václav, tušící svou smrt, na počest svatého Michala, průvodce duší do nebes. Připíjí na počest světce, jehož svátek se slavil 29. září.
2: Badatel doktor Jan Soukup napsal začátkem tohoto století jednu zajímavou studii. On mu totiž ten přípitek Michalovi musel náramně vrtat hlavou. Došel k názoru, že
0: jde o připíjení prastaré, které připomíná dávné zvyklosti pohanské. Už na Rujáně připíjeli pohanští kněží v ten čas na oslavu skončení žní.
2: 29. září a obžínky, to by časově odpovídalo.
0: Jinými slovy, jestliže se v Německu určil svátek Michalův na 29. září...
2: Připomeňme si, že jej stanovila mohučská diecéze roku 813.
0: Na 29. září, které bylo slaveno pitkami a hodováním, tak tím chtěla církev dávný pohanský zvyk pokřesťanštit.
1: No, to bylo nakonec rozumnější, než tuto slavnost zakázat.
0: Kosma spíše, že se o svátku Václavově konaly několikadenní hody na počest světce. Slavili se každoročně spoutí, kdy venkovští lidé přicházeli do Prahy.
2: Doktor Zdeněk Fiala byl sice historik, ale přesto se odvážil vstoupit na území nejisté, leč velmi zajímavé hypotézy.
0: Je možné, že charakteru velkých hodů nabyly dny kolem 28. září časem právě proto, že šlo o svátek největšího a tehdy prvního světce země. Je však stejně možné, že do konce září byl jeho svátek položen proto, že tu už dříve, ještě před křesťanstvím, existovaly nějaké prastaré lidové svátky související s koncem léta a příchodem podzimu, tedy jakési obžínky, stejně jako kdysi církev položila datum narození Krista k prastarým svátkům zimního slunovratu a jeho úmrtí a hlavně vzkříšení ke svátkům příchodu jara.
2: Na tom by mohlo, zdůrazňujeme, mohlo něco být.
1: Zdá se trochu nepatřičné vzpomínat krvavou vraždu velkými hody.
0: Mnohem přijatelnější je skutečnost, že se okolo 28. září slavil už v dobách pohanských příchod podzimu, hodovalo se, pilo a církev těchto hodů využila, zahalila je do křesťanského roucha, určila, že vražda se odehrála 28. září.
2: Jenomže to je, jak už jsme řekli, hypotéza. Žádné svědectví, které by ji podpořilo, přece neexistuje.
1: Není to sice svědectví, je to jenom nápověď, ale existuje.
2: Kde?
1: V Kristiánovi, tedy v jeho legendě o umučení svatého Václava.
2: Tam přece nic...

0: takového nestojí.
1: Ne? No, ono je třeba tak trochu číst mezi řádky. V pasáži, kde popisuje Kristián Václavovu smrt, říká, že Bůh svým řízením zabránil pachatelům, aby k vraždě došlo už o den dříve, tedy 27. září.
0: To znamená v neděli.
1: Ano, toho dne pořádal Boleslav hostinu. A vrahové už tehdy byli připraveni.
2: Meče měli pod plášti a za zády je skrývali a stále na útok pomýšlejíce třikrát povstali a třikrát zase usedli, poněvadž Bůh jim svou mocí zabránil ten čin vykonati. Snad proto, že si přál posvětiti zítřejší den, na nějž dosud nepřipadl žádný svátek.
1: Kristián tedy snad nechtěně prozrazuje důvod, proč církev zvolila jako den uctívání svatého Václava právě 28. září.
2: První legenda vznikla několik desítek let po vraždě a lidová tradice uváděla, že k ní došlo na podzim.
1: Legenda dodala přesné datum. Církev ho potřebovala.
0: Kníže Václav dostal svátek.
2: A ve školách se dodnes učí, že 28. září byl zabit český kníže Václav.

0: Stalo se, že si Boleslav umínil založiti hrad po způsobu římském.
1: Popisuje Kosmas založení Boleslavského hradiště.
0: I hned svolal přední muže z lidu, všechny do jednoho, na jedno místo a odvedli je do lesa u řeky Labe.
1: Tady jim řekl:
0: zde chci a káži, abyste mi po římském způsobu vystavili hradní zeď velmi vysokou dokola.
1: Přední mužové z lidu si dovolili oponovat.
0: My, kteří jsme ústa lidu, my ti odříkáme, protože ani neumíme, ani nechceme učinit ti, co nařizuješ. Vždyť ani naši otcové nic takového dříve nečinili. Učiň, co chceš, neboť neuposlechneme tvého rozkazu.
1: Z kontextu není jasné, proč jim byla výstavba budoucí Boleslavě tak proti srsti.
0: Kníže vzplanul strašným hněvem.
1: Po kratším proslovu začal jednat.
0: Chytil jednoho, který byl první mezi staršími, za kštici a ťaf, jak mohl nejsilněji, usekl mu hlavu jako chabou makovici.
1: Další průběh děje se dal očekávat.
0: Želíce toho padli knížeti ke kolenům a prosili ho s pláčem za odpuštění. A ihned podle vůle knížete vystavili hrad se silnou a vysokou zdí podle římského způsobu, jak jest ještě dnes viděti. Hrad slove po svém zakladateli Boleslav.
1: Konec citátu. Zajímavého citátu.
2: Zajímavého, přestože o jeho pravdivosti většina historiků pochybuje.
0: Především pochybují o vysoké zdi podle římského způsobu.
1: To znamená, že by musela být z kamene.
0: V první polovině 10. století ani Praha tehdy takové hradby neměla.
1: Ale Kosmas sám říká, že ještě jest jí viděti, tedy za jeho časů tam hradba být musela.
0: Pravděpodobně byla dřevito hliněná s čelní stěnou z kamenů na sucho kladených. Tedy nikoli na Maltu, to až na Pražském hradě za knížete Břetislava.
1: No, ponechme stranou stavební technologii. Proč byla Boleslav založena právě tady?
2: Některé hypotézy tvrdí, že Boleslav obdržel, snad i chtěl, úděl v bývalém pšovském území a jako nejvhodnější si vybral místo poblíž soutoku Labe s jízerou.
1: Moment, Pšovsko už jedno centrum mělo. Mělník. Proč tedy zakládat nový hrad na periferii pšovského území?
0: Třeba to navrhl Boleslavovi Václav.
1: Proč by to dělal?
0: Aby se tím pádem usadil v českém pohraničním kraji, tedy tehdy pohraničním, odkud se mohly podnikat výboje na východ v rámci přemyslovské snahy o ovládnutí celé země.
2: Boleslavský typ blatného hradiště nad Labskými Tůněmi nebyl příliš běžný. Měl tvar lichoběžníku. Řeka a močály byly ty nejlepší hradby.
1: A bylo to také místo vraždy. září 27.
2: Neděle, svátek Kosmy a Damiana.
0: Boleslav, jenž měl vlastní dům nebo dvorec na hradě nazvaném podle jeho jména, se ze všech stran bodán střelmi ďáblovými a touhou po vládě rozněcován, když nastával svátek blahoslavených mučedníků Kosmy a Damiana, jenž se slaví 2 dny před blahoslaveným archandělem Michaelem, domnívaje se, že je nyní vhodně příležitost, poněvadž je tam chrám zasvěcený ke cti těchto svatých, tento Boleslav pozve bratra svého lstivě k sobě, jakoby na hostinu, spíše však, jak skutek ukázal, na smrt.
1: Podle jedné z legend, nazvané podle svého autora Vavřincova, ho k tomu inspirovali jeho spřeženci.
0: Hle, nadchází den svatých mučedníků Kosmy a Damiana, jejíž každoročně světíš. Nasadě si tedy lstivou přetvářku, nemeškej pokorně před knížete předstoupit a popros ho, aby tě navštívil.
1: Boleslav podle svědka Vavřince své rádce skutečně poslechl a přišel osobně Václava pozvat.
2: Situace v Boleslavi byla připravena.
1: Děj musel být naplánován dopředu.
2: Ještě předtím, než se konala hostina, tak podle první staroslověnské legendy, neděli vyplnili tím, že...
0: Václav sedl na koně a začal hráti se svými sluhy.
1: Co to bylo za hru?
0: Václav sedl na kůň a se svým oddílem cválal sem a tam.
2: Není ale jasné, jestli Václav si skutečně zacválal v Boleslavi, protože Ve druhé staroslověnské legendě se dochovalo takovéto tvrzení.
0: Vsedl na kůň a počal cválat a prohánět se před posly na svém dvoře.
2: Na svém dvoře. Ten měl přece v Praze. A ti poslové zřejmě právě přijeli od Boleslava. Snad s pozváním.
0: Zdaž bych já neuměl s vámi Čechy?
2: Měl kníže údajně pronést při tom cválání.
0: Na komoni nalézt protivníky svoje.
2: Kníže tušil, vlastně spíš podle této legendy věděl, kde má svoje protivníky hledat.
0: A když to řekl, odjel k bratrovi.
1: Takže cválání probíhalo na pražském dvoře a mělo snad jakýsi demonstrační účel.
2: Aby poslové Boleslavovi viděli, že knížecí družina je silná.
1: Těžko říct, co je pravdě blíž.
2: První staroslověnská legenda je ale starší a její výklad je docela logický. Hosté z Prahy si mohli na Boleslavově dvoře vyplňovat čas hrami, než bude podáván oběd či večeře.
1: Jenomže ona i ta druhá verze má svoji věrohodnost a logiku.
0: Když tam přišel, vítala ho hostina s velkou nádherou vystrojená i silná četa tajně ozbrojených nepřátel. Odebral se potom do chrámu a když se řádně zúčastnil bohoslužby, poručiv se Bohu a svatému Kosmovi a Damiánovi, jejíž výroční slavnost se toho dne konala, vstoupil vesele do domu hodovního.
1: Staroslověnské legendy uvádějí navíc, že Václav se chtěl po mši vrátit do Prahy, ale Boleslav ho přemluvil, aby zůstal.
2: Nikdo se už nedoví, co nakonec způsobilo, že kníže Václav souhlasil. Snad proto, že byla neděle, že ho v Praze nikdo nečekal. Možná, že chtěl s bratrem pohovořit o některých vladařských záležitostech.
1: Zkrátka zůstal.
0: A když se srdce hodujících zlosinů, dávno napuštěná jedem, již rozehřívala pokrmy a nápoji, počala ponenáhlu ukazovati skrytou zbraň.
1: O dalším aktu tragédie tu už zmínka padla.
2: Atentátníci měli připraveny zbraně, třikrát během hostiny vstali a třikrát si zase sedli. Protože podle legendy jim Bůh zabránil vykonat vraždu v neděli.
1: Václav se však zřejmě v nebezpečné situaci, v níž se schylovalo k násilí, dobře orientoval.
0: Když světec pozoroval, jak jsou rozdivočeni, zachoval sice nebojácný klid, ale přece spěchal, aby se co nejdříve zvedl od stolu.
2: Když odcházel, tak se do jeho blízkosti dostal jeden z jeho přátel.
0: Hle, připravil jsem ti potají koně. Vsedni na něj, můj pane, a hleď co nejrychleji odtud odjeti, neboť hrozí ti smrt.
2: Václav varování ignoroval. Zůstal a pozvedl pohár k přípitku.
1: Byl to přípitek svatému Michalovi.
0: Ve jménu blahoslaveného Michala vypijme tento pohár s prosbou a modlitbou, aby ráčil uvést naše duše nyní v pokoji věčné radosti.
2: Když mu odpověděli amen, vypráznil číši, všechny políbil a šel do svého pokoje neboli do hostinského příbytku. Tam se dlouho modlil k Bohu a zpíval žalmy, až konečně unavený po rušném dni usnul.
1: Kníže usnul, spiklenci nikoli.
0: Když nastala noc, schromáždili se ti zlí psi na dvorci jednoho z nich, hněv si, zavolali Boleslava a s ním se usnesli na onom ďábelském záměru proti jeho bratru.
1: V onu pozdní noční hodinu zřejmě spiklenci přijali nový plán atentátu.
0: Až půjde na jitřní, tehdy si naň počíháme.

0: A bylo pondělí, časně z rána. Začaly se odehrávat události, které předznamenávaly třetí český státní převrat.
1: Pokusme se vytvořit z kamínku jednotlivých legend mozaiku.
0: Mozaiku o prvním atentátu na šéfa státu v našich dějinách.
1: Začátek. Slyšíme zvonění. Je to zvon, kterým zvonili na jitřní.
2: Díky tobě, pane, že jsi mi dal dočkat se tohoto jitra.
1: To zvonění hraje v tom krvavém příběhu svoji roli.
2: Nemůžeme ho nijak zahubiti.
1: Vyjádřil se údajně Boleslav po večerní hostině.
2: Jelikož jeho družina je s ním střízlivá. Ale známe takový jeho obyčej, že jakmile uslyší hlas kostelního zvonu, sám vyskočí z lože a běží do chrámu a na nikoho nečeká. Nuže, řekněme knězi, aby časně zazvonil.
0: Ten detail s knězem je zajímavý. Vyplývá z něho, že asi patřil ke spiklencům. Jeho časné zazvonění, dřív než bylo obvyklé, mohlo způsobit, že Václavova družina zaspala a kníže šel do kostela sám, řečeno dnešním slovníkem bez ochranky.
1: Některé prameny uvádějí, že Boleslav ještě předtím
2: poručil kněžím chrámu, až bude kníže přicházeti, aby mu nikterak nedali do kostela vkročiti, by snad od svých věrných zbrojnošů, kteří ještě na ložích byli, nebo od lidí, kteří by se zběhli, nebyl vysvobozen. A aby nenastala potřeba zločinným prolitím krve zhanobiti a poskvrniti chrám.
0: I toto svědectví potvrzuje, že tamnější kněz snad byl na straně Boleslavově. Ono se to opakuje i v dalším textu.
2: Kněz tohoto chrámu, jakmile zahlédl přicházejícího muže božího, podle příkazů zlosinů zavřel dveře chrámové.
1: Buď to už po cestě, nebo až u kostelní brány ho dostihl Boleslav.
0: Václav ho oslovil buď to těmito slovy.
2: Bratře, včera jsi nám dobře posloužil.
0: A nebo, to už je další verze, už jenom rozvádí původní větu.
2: Včera jsi nám dobře posloužil, Bůh ti to oplať.
0: Každý další zpracovatel legendy si něco přidal. V takzvané Gumpoldově legendě se z Václava stává hotový řečník.
2: Buď zdrav, milý bratře, nekonečné díky buďtež od nás vzdány tvé lásce, že si včera důstojné hody vystrojil a nám dobře a dosti příjemně posloužil.
0: Z psychologického hlediska je daleko pravděpodobnější Václavova stručnost. V úvahu je třeba vzít i zřejmě velice časné ráno a také, že kníže spěchal na bohoslužbu.
1: Podle autora druhé staroslověnské legendy ale došlo k činu až na zpáteční cestě domů.
2: Po mnohých modlitbách unaven vyšel Václav z chrámu, odpočinout si doma.
1: Právě v tu chvíli ho napadl Boleslav.
0: Ať tak či onak, k akci došlo u chrámových dveří. Po Václavových slovech
2: včera s nám dobře posloužil,
0: mu odpověděl Boleslav.
2: Nyní ti chci lépe posloužit.
0: A udeřil knížete mečem po hlavě.
1: Představme si tuto akci jako zpomalený filmový záběr. Boleslav podle různých svědectví zaútočil mečem na Václavovu hlavu. Pravděpodobně ji nezasáhl.
2: Boleslav udeřil, co nejvíce měl síly, ale na Václavově těle se neobjevilo žádné poranění.
0: Kristián vidí situaci takto.
2: Máchnuv mečem, udeřil ho do hlavy, ale poněvadž tohoto moc páně chránila, stěží dokázal, že mu krev vytryskla. Neboť hrůzou ochromen nad krutostí svého činu, byl ten bídník tak ochromen, že i když podruhé udeřil, s údivem shledal, že nedokáže nic, co by bylo hodno silného muže.
1: A tohle je detail z Vavřincovy legendy.
2: Boleslav vytasil meč, který měl ukryt, i neostýchal se bratra udeřiti. Ten však silou z nebes poskytnutou, jakož uměl zacházeti se zbraní, svou šubou ránu zachytil.
0: První útok tedy nevyšel. Kníže bojovat uměl. Ve válečném umění byl vytrénovaný. Navíc měl skvělou fyzickou kondici. O tom mluví zmínky v legendách a potvrzují to i jeho kosterní pozůstatky.
2: Náhlým výpadem sám nejen z ruky bratrovrahovi meč násilím vyrval, nýbrž jej samotného k nohám svým mocně porazil.
1: Tatáž akce ještě jednou, opět zpomaleně, v podání Kristiánově.
2: Václav zachytil svou rukou obnažený meč.
1: V tom rozfázovaném ději je čas i na tuto Václavovu větu.
2: jak špatně jednáš, že mne zraňuješ.
1: Boleslav však od svého záměru neupustil a zřejmě se pokusil znovu zaútočit.
2: Konečně ho uchopil, jak někteří praví, a srazil ho k svým nohám.
1: Údajně měl přitom říct:
2: Hleď, vidíš ty, jenž se svým vlastním rozhodnutím zahubil, jako maličké zvířátko bych tě mohl svou rukou rozmáčknout. Ale daleko toho budíš ruka služebníka Božího, aby se poskvrnila krví bratrovou.
0: Zdá se, že opět daleko věrohodnější je ta nejstarší, tedy první staroslovenská legenda.
2: Co ti napadlo, bratře?
0: Řekl podle této legendy Václav, uchopil Boleslava a srazil ho k zemi. Boleslav se dal do křiku.
2: Hola, kde jste kdo? Pomozte mi.
0: To též v interpretaci Dalimilově.
2: Boleslav hned zve svou hordu. Stěžuje si láteří, obvinuje bratra z mordu. Ten dál v modlitbu se hrouží, duši poroučí v dlaň Boží.
0: Děj doposud zpomalený začíná nabírat na rychlosti.
2: Tu přispěchal jakýsi tuža a ťal Václava do ruky. Ten poraněn pustil bratra a běžel do chrámu. Tu dva ďábli řečení Tyra a Česta ubili jej v bráně chrámové. Hněv se pak přiskočil a probodl mu bok mečem. Václav ihned vypustil svou duši. Přichystání k strašné ráně, jak když opustil je rozum, hněví se a Štyrsa v mžiku vnoří do něho svou dýku. To se stalo léta páně 928.

tolik legendy. Jenomže o tom, kde a jak se drama skutečně odehrálo, nám opravdu hodnověrné prameny nezdělují prakticky nic. Třeba byl faktický průběh událostí jiný a asi méně rapsodický, než líčí křesťanské legendy. U vrat chrámu klesl zavražděný Václav a příští světec spíš symbolicky. Nakonec mohl být jako politik a kníže zavražděn za daleko jednodušších okolností, třeba ve spánku, na lůžku a třeba vůbec ne ve staré Boleslavi. Případ vraždy svatého Václava je nesrovnatelně záhadnější než ten nejkomplikovanější kriminální případ v moderní době. To nám potvrdí i příští 39. toulky českou minulostí. Poznávacím znamením pro posluchače seriálu bude tato znělka.

0: kamarád.
1: Za 9 minut, 10 hodin, takový aktuální čas. Vaším společníkem je stále vysílání Českého rozhlasu Zlín. No a my věříme a doufáme, že budeme vašimi společníky, dobrými společníky i v dalších minutách a desítkách minut nedělního dopoledne. Přesně v 10 hodin nabídneme hlavní zprávy a po 10. hodině už se můžete těšit na pořad Pochoutkový rok, ve kterém se bude opět vařit podle vašich receptů. Dnes nás konkrétně čeká recept, který se stal druhým nejúspěšnějším v roce 2025 podle názoru poroty. Budou to chodské koláče a protože jsme v rámci letošního jubilejního 10. ročníku vysílání této soutěže požádali osobnosti pochoutkového roku, aby ty úspěšné recepty, které kdysi uspěly, vyhrály, tak aby ty osobnosti ty recepty uvařily, popřípadě upekly podle svého, tak dnes nám připraví přímo v našem vysílání chodské koláče herečka Naďa Konvalinková. Na to se tedy můžete těšit hned po 10. hodině. Já se budu těšit na slyšenou zase příští víkend, brzy po ránu, už od 5 hodin. No a vám přeji, abyste si užili krásně zbytek dnešního dne. Tomáš Perutka přeje krásnou neděli.
2: Český rozhlas Zlín.

0: servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Uherské Hradiště více než 50 milionů korun podpořilo spolky a konání akcí ve městě. Valašské Mezříčí dokončuje projekt nové tělocvičny u základní školy Křižná. Bude mít parametry sportovní haly. Velká část obchodů zítra na svatého Václava zůstane zavřená. Dnes bude polojasno až oblačno s maximy až 21 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Uherské Hradiště v letošním roce rozdělilo na dotacích přes 51,5 milionu korun. Město podpořilo spolky, kluby, organizace a další subjekty, které se podílejí na kulturním, sportovním, společenském, sociálním i volnočasovém životě města. Přispělo také na pořádání nejrůznějších akcí, festivalů nebo programů pro děti a mládež. Celkem podpořilo téměř 230 projektů, říká mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
4: Nejedná se pouze o velké akce typu letní filmová škola nebo slovácké léto. Dotační podpora umožňuje také konání například univerzity třetího věku, skautských táborů, sportovních akcí pro děti z dětských domovů nebo akcí pro žáky speciálních škol.
2: Žádosti o dotační podporu na první pololetí příštího roku bude možné podávat od 15. října do 30. listopadu. Valašské Mezříčí připravuje stavbu nové tělocvičny u základní školy Křižná. Sportoviště bude mít parametry velké haly a využijí ho nejen školáci, ale odpoledne také házenkáři, florbalisté, basketbalisté nebo volejbalisté. Škola má 650 žáků a vlastní tělocvična jí dlouhodobě chybí. Kdyby se mohlo začít stavět, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
5: Vznikne zde hřiště o rozměrech 43x23 metrů a tribuna pro 200 diváků. Pokud půjde všechno podle plánu, chtěli bychom příští rok získat stavební povolení a vybrat dodavatele. Stavba pak potrvá zhruba 2 stavební sezóny.
2: Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Sport. České tenistky čeká zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin našeho času se v čínském Shenzhenu utkají s Ukrajinou. Jednička českého výběru, rodačka z Bystřičky na Vsetínsku Linda Nosková, se nechce spokojit jen s finálovou účastí a podle výsledku v záběrečném duelu také bude celý turnaj hodnotit.
6: Ještě nemáme turnaj u konce. Jestli to bude nešťastná prohra, tak to rozhodně nebudu řadit vysvětlit. Jestli se nám to povede, tak to bude jeden z těch hlavních snů, které jsem vždycky chtěla zvládnout a splnit si, takže uvidíme.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno. Odpoledne bude oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, vítr proměnlivý jižních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná pochoutkový rok.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
7: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naděju Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves. Tak zaplať pánu, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvrt náplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: Pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodával jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Když to tě ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
1: Malinko se mi třesou ruce.
0: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
1: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
0: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači, i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
1: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
0: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
1: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok. Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
1: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
0: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
1: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
0: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
1: Určitě.
0: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
1: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
0: Všechno hezky promícháme společně.
1: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
0: A promícháme to hnětacím hákem.
1: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
0: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
1: No, víš, jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
0: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem, nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
1: Já myslím, že mi to nehrozí.
0: Nebude čas během hraní, vy?
1: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
0: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
1: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
0: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
1: Přistrouháme citronovou kůru. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
2: Posloucháte Pochoutkový rok.
1: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
0: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
1: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
0: Podle chuti.
1: Ano, podle chuti vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
0: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
1: A teď to všechno promícháme, ano.
0: A na samotný závěr, předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků se špetkou soli.
1: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
0: Vůbec se u toho nezadýchala.
1: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
0: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
1: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
0: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
1: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
0: Ale poctivý.
1: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
0: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
1: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
0: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhráte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
1: Uvidíme, až to bude zlatoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
0: My jsme po tom, co jsme vytahli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
1: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
0: Budeš jíst?
1: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
0: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
1: No.
0: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
1: Ze sušičky. jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
0: Já se nechce mluvit ani.
1: Mlčme.
0: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
1: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovýrok.cz. A nebo si o ně zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolín, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. No a z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím a nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to v ohni rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do úmoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matěje, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jo. jsou hodně
0: Do kdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: I to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera
1: no,
0: se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že si přišel o půl hoďky jako díl, no takže takhle no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako... Vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... A no, tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý, takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě nebolely nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No, a co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru? No,
1: jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14
0: let. Dá se to trénovat?
1: No jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě.
1: Jedině, na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Děkuju. Honza Punčochář.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelán, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Jemné linie, nekonečná trpělivost a mistrovská přesnost. Kovoritectví je řemeslo, ve kterém se kus kovu pod rukama zkušeného rytce proměňuje v jedinečné umělecké dílo. Iris Fojtíkovou z Uherského Brodu si tato profese doslova našla. Do její dílny se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Michalská pouť v Otrokovicích dnes omezí provoz městské hromadné dopravy. Spoje nebudou zastavovat u společenského domu. Kříž a socha svatého Libora ve Valašském Meziříčí jsou po opravě u nové náplavky. Ministr Tejc prosazuje snížení trestní odpovědnosti u nejzávažnějších činů na 13 let. Dnes bude polojasno až oblačno s maximy až 21 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Omezení v městské hromadné dopravě si dnes vyžádá Michalská pouť v Otrokovicích. Výluka potrvá do 20 hodin a 30 minut a dotkne se linek 2, 55, 56 a 57. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
4: Dotčené spoje pojedou mezi zastávkami Hurdisky a Baťov autobusové nádraží přímo, bez zajíždění ke společenskému domu, a to i v opačném směru. S ohledem na očekávaný zvýšený počet cestujících budou na dotčené linky nasazena kapacitnější vozidla, včetně kloubových trolejbusů. Cestující na lince 56 by také měli současně počítat s již probíhajícím omezením v ulici Karla Čapka.
2: Kříž a socha svatého Libora jsou zpět u nové mezříčské náplavky ve Valašském Meziříčí. Město za restaurování zaplatilo bezmála 900 tisíc korun. Kdy se sochy můžou lidé zblízka prohlédnout, upřesňuje mluvčí města Veronika Macková.
5: Původní podobu jim vrátil restaurátor Petr Lacina. Socha stojí u náplavky ze strany od Mostní ulice. Kříž z roku 1775, pak na hranici s Vrbenskou. Náplavku s novou tržnicí slavnostně otevřeme ve středu 30. září v 5 hodin odpoledne.
2: U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a také brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Ministr také dodává, že by šlo o jednotky případů, kterých by se snížená hranice dotkla.
6: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
2: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale podle autorky Jany Hulmákové neprokázal, že by brutalita činů spáchaných dětmi rostla a jde jen o nízké počty případů. Sport. Čeští fotbalisté první zápas pod novým koučem Španělem Santim Deniou prohráli. Na úvod elitní skupiny Ligy národů podlehli v pražském Edenu Chorvatům 1-2.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno. Odpoledne bude oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Vítr proměnlivý jižních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici mezi Kašavou a Lukovem na Zlínsku došlo u benzínové stanice k nehodě dvou osobních aut. Počítejte zde s možným omezením provozu. Tolik ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. A teď už je na řadě pořad Na pohovce Jošky Kubáníka. Příjemný poslech přeje Markéta Janíková mladší.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobrý den, děkuji, že jste si pustili náš pořad na pohovce Jožky Kubáníka a jsem rád, že i dnes budeme spolu přemýšlet, jak to udělat, abychom měli dušu v péří. Dnes se zastavíme u něčeho, co nás uklidňuje a zneklidňuje zároveň a co se zrovna do rozhlasu vůbec nehodí. O co jde? Po písničce vám to prozradím. Příjemný poslech vám přeje Jožka Kubáník.
3: Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem.

0: Příběh, o který se se mnou podělil pan Jiří, není tentokrát o tom, co se řeklo, ale o tom, co zůstalo viset ve vzduchu. Jirka byl vždycky spíš tichý typ. Ne, že by neměl co říct, jen měl pocit, že to počká. Když se ho někdo zeptal, odpověděl. Když se ho nikdo na nic nezeptal, nechal věci plynout. V práci to celkem fungovalo, doma už méně. Jeho partnerka se ho jednou zeptala, proč mi vlastně nikdy neřekneš, co cítíš? A on odpověděl, vždyť to přece víš. Jenže ona nevěděla. A tak mezi nimi začaly vznikat mezery. Ne kvůli hádkám, ale kvůli tichu. Jirka si poprvé připustil, že mlčení není vždycky klid. Někdy je to vzdálenost a někdy možná i strach. A tehdy ho napadlo, kdy je ticho v pořádku a kdy už je to způsob, jak se schovat. Jirko, děkuji za důvěru, dnes přišel váš čas. Právě o tom, jak ticho a mlčení číst, kdy mu naslouchat a kdy ho naopak prolomit, si dnes budu povídat s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem. Ale ještě předtím si poslechněte krátkou ukázku rozhovoru s tanečníkem Janem Onderem, který ve své profesi víc mlčí, než mluví. A když zůstanu umlčení v tanci, co všechno umíte tancem vyjádřit?
1: U nás v tom společenském tancování nebo v těch latinsko-amerických tancích my jsme opravdu zaměřený na to, že to děláme spolu a máme vlastně v těch tancích relativně dáno, o jakou náladu a energii se jedná. Jo? Když tancujeme sambu, tak je to prostě erotický, takový opravdu jako živočišný tanec. Ale vždycky je to jako ve vztahu většinou teda s partnerkou, s ženou. Když děláme čaču, tak vyjadřujeme radost. Když máme tančit rumbu, tak je to samozřejmě láska ve všech různých podobách, romantika, erotika a tak dále. Paso doble, to je trošku speciální, protože tam vlastně ta partnerka až tak úplně nevyjadřuje partnerku. Ona je vlastně taková ta muleta, takový ten červený obrovský šátek, kterým vábíte toho býka, anebo flamingová tanečnice, ale tam ten tanec je hodně o muži a tam chlap opravdu musí být hodně dominantní, soustředěný, koncentrovaný, někdy i trošku agresivní. No a v jive tam je to zase o tom, že tam se prostě jako laškuje s tou partnerkou, ale je to hodně, hodně o té komunikaci v tom páru.
0: To byl tanečník Jan Onder a po písničce se pustíme do povídání o tichu s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Dnes to na první pohled může vypadat jako protimluv, protože s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem budeme mluvit o mlčení. Dobrý den oběma.
1: Má už začít mlčet? Dobrý den.
0: To bych si nepřál ani já, ani naše posluchači.
2: Já bych si to hodně přál. Dobrý den.
0: Co pro vás jako terapeuty znamená mlčení? Je to spíš absence komunikace, anebo je to nějaký způsob vyjádření?
1: Záleží, v jakém kontextu se o tom bavíme. Pokud my vlastně s Adamem se občas potkáváme během párových terapií, ve chvíli, kdy k nám přichází nějaký pár s tím, že mají problémy v komunikaci, tak pak se můžeme vlastně bavit o nějakých problémech, ale zároveň mlčení je výborným terapeutickým nástrojem, protože když mlčím a mám prostor vlastně bez vyjadřování slov, kdy nechávám jen volně plynout myšlenky, tak v tu chvíli se právě v těch myšlenkách mohou objevovat nějaká pro mě důležitá témata, která se tak vlastně díky tomu někdy v budoucnu mohou potažmo proměnit do těch slov, ale velmi často se právě objevují v těch chvílích toho ticha.
2: To je ta jedna rovina, kterou Markéta popsala, když se s tím potkáváme v rámci práce, a mě teď proběhla hlavou taková vzpomínka na terapeutický výcvik, což je nějaká součást toho terapeutického vzdělání, kde vlastně to téma toho mlčení hraje taky vlastně velkou roli. Já mám pocit, že pro mnoho lidí je vlastně mlčení téměř nesplnitelný úkol, v kterém se fakt jako schovává velká dávka jako úzkosti, protože máme takovou podle mě naučenou tendenci, že když mlčíme, tak je to špatně. Že jenom to, co je správně, je, když jako neustále mluvíme a vyplňujeme vlastně ten prostor a možná často ani nepřemýšlíme, čím. To je možná teď tak jako odvážně použil takový nějaký termín, který mě k tomu napadá, takový to jako plkání o ničem. Vlastně nic nezdělím, ale non-stop mluvím přesně tak, to, co dělám já. Tak já se pokusím se dostat k nějaký, zkrátit tu dobu. Ale ano, ano, to je přesně ono. A možná za to schovávám taky nějakou vlastní nejistotu často, nějakou úzkost, nějaký jako strach z toho, abych nějak obstál, jo? Že mi to vlastně připadá dost takový jako dobrý nástroj, to neustálý jako mluvení, a velmi často se zatím schovává nějaká jako nervozita a podobně. Ale zároveň v tom mlčení je často řečeno mnoho víc než ve slovech.
0: Pojďme se vrátit k tomu, co jste říkala Markétovi, že někdy při párové terapii zjistíte, že ty páry spolu neumějí mluvit, to znamená mlčí. Jak je, a ne snad přimějete, ale jak to mlčení dokážete rozbít, nebo jak se ptáte, jaké otázky pokládáte, aby mlčení zmizelo?
1: Ještě to doplním, tu vaši otázku o to, že ano, mlčení se tam může objevovat, ale občas páry spolu mluví a stejně spolu mluvit neumějí. Občas tam ty slova používají, ale bohužel si tak nějak jako nerozumí. A to je ta odpověď na tu otázku. My se vždycky snažíme nějakým způsobem reflektovat to, co ten druhý člověk říká, anebo potažmo to, co se skrývá za tím mlčením. To znamená, nějak vlastně popisujeme to, co se děje. Dám příklad, když se potká muž a žena a vlastně už v tom vztahu figuruje nějaký emoční náboj, například z nějaké situace, kdy třeba přijede na víkend maminka toho muže, manžela, dojde třeba k nějaké hádce a oni pak vlastně mají tendenci v tom pokračovat i poté, co třeba ta maminka odjede, a teď ta žena vyčítá tomu muži, že zase vlastně ta máma tam hrála jako takovou roli a že to je mamánek a tak podobně, tak se vlastně snažíme jako zreflektovat to, co třeba ona tím říká, protože on v tu chvíli opravdu slyší to, co ona jako vyslovuje z těch úst. Ale často zatím je třeba to, že ona mu může říkat, ale mě chybíš, když tady je ta máma, tak já mám vlastně pocit, že ty seš jako víc navázaný na ní a že nějak jakoby spolu ztrácíme ten kontakt. Tak to se dostáváme vlastně do toho, že vždycky se snažíme hledat, co se za těmi slovy schovává, anebo co se za tím mlčením schovává. To znamená, proč se tam teda objevuje to mlčení, protože je to něco tak bolestivého, že vlastně nechceme, aby se to dostalo jako skrze ty slova na světlo světa třeba.
0: A po písničce se k povídání zase vrátíme.
3: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Dnes v pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka otevíráme téma mlčení, a to s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem. Jak dokážete přimět lidi, kteří mlčí, anebo kteří mluví málo, aby za tím mlčením objevili ten druhý význam?
1: Dáváme jim prostor. Klidně, když chtějí mlčet, tak občas mlčíme s nimi. Zároveň lidé, kteří přicházejí právě na párovou terapii, už tam jdou s nějakým očekáváním, už tam jdou i v nějakém jako nalazení, a proto si troufnu říct, že ta párová terapie má svoje určité kouzlo, protože když mlčíte doma, anebo i mluvíte doma, tak je to něco jiného, než když mlčíte vlastně v nějakém bezpečném prostoru, kde víte, že tam máte další dva lidi, kteří dokáží vlastně někam tu konverzaci, tu komunikaci jako nasměrovat.
0: Adame, jaké ty máš zkušenosti s párovou terapií a s tím, když se u ní mlčí? A nebo mluví tak, že ten druhý nechápe, co ten první říká?
2: Ten druhý příklad, který si uvedl, mi připadá takový dost typický pro mnoho párových terapií a takový ten prvopočátek toho, proč lidi přicházejí, že to někdy není o tom, že by tam byl nedostatek těch slov, ale vlastně to neporozumění, to, že často nějak jako používáme, ty mě neslyšíš, já ti vlastně jako říkám ty věci, ale ty mě neslyšíš. A to je to, o čem mluvila Market. Máme tendenci se možná jako zastavit na tom, což už je potom taky součást toho, jak ty věci jsme schopni jako komunikovat a přemýšlet nad nimi, jestli komunikuju s tím druhým partnerem nějakým zavinujícím způsobem, a vlastně i přesto, že mu komunikuju nějaké svoje zranění nebo něco, co mi chybí, tak to obracím vlastně vůči němu, a ono je potom jako těžký to v tom neslyšet jako a nebejt potom v nějakým jako protiútoku a nebo se jako nemít tendenci bránit. Takže si myslím, že je velmi důležitý sdělovat to, co opravdu sdělit chci, což není vůbec jednoduchý úkol, protože to velmi často je bolestivé samo o sobě, jako sdělit, já nevím, jsem v našem vztahu vlastně strašně jako nešťastný, nejde tady o ty dílčí věci, o kterých nějakým způsobem jako mluvíme. A zároveň to mlčení mi v tom připadá vlastně někdy hrozně důležitý, protože je to taky prostor se nad tím

0: vyjadřovat, raději mlčí. Ale tím to samozřejmě vyvolává další otázky a pak se dostáváme do začarovaného kruhu. Co byste jim poradili? Nebo já vím, že vy neradi dáváte rady. Co byste na tohleto odpověděli?
1: My milujeme dávání rad, ale jenom našim blízkým, ne v terapii. Vlastně si dovedu představit, že to je jako velmi častý jev. Zároveň, a to můžu vycházet i jako z nějaké vlastní zkušenosti, že nějak vnímám i u sebe, že když jsem v nějaké náročné situaci, tak možná kolikrát jako raději mlčím, než abych argumentovala, a to z mnoha důvodů. Ale ono je fajn a já se tím snažím tak trochu říct v životě, že štěstí přeje připravený. A když vím, že mě třeba bude čekat nějaká jako náročná konverzace, budu řešit nějaké pro mě náročné téma, tak vlastně mám pocit, že je fajn se na to dopředu trošku připravit, probrat si v hlavě různé scénáře, které mohou nastat. A pokud mám třeba problém jako v rámci nějakých argumentací, anebo vím, že opravdu budu jednat jako s člověkem, který je argumentačně velmi silný, tak tím spíš je vlastně dobré mít nějakou třeba přípravu předem.
2: Mě tam zatinkalo to slovo argumentace, o kterém Market mluvila. Já musím přiznat, že sám za sebe osobně jsem vlastně na to trošku jako alergický, protože ve mně to vyvolává takový pocit, že bych měl mít dostatečný množství argumentů na to, abych se obhájil, že něco nějak potřebuju, chci. A pokud je nemám, tak je to špatně. Já si umím představit, že jsou situace, kdy je nutný argumentovat, když se bavíme o nějakých jako pracovních věcech a potřebuju tam jako možná obhájit. Ale my možná teď víc jako mluvíme o tom, jak to máme v životě s nějakou komunikací s našimi blízkými, v partnerských vztazích a podobně. A tam mi to vlastně připadá spíš o nějaký vzájemný jako toleranci k tomu, nebo učení se nějaký jako tolerance k tomu, že třeba není možná nutný každý svůj postoj nějakým způsobem obhájit, ale spíš se učit slyšet toho druhého a vnímat ty jeho potřeby. A to je možná jako ten zdravější způsob, možná i v nastavování si nějaký jako zdravější a lepší komunikace mezi sebou, než se připravovat na to, kolik argumentů já jako přinesu a ten, kdo jich má víc, vyhraje.
0: A o tom, jak mít dušu v péří, si budeme povídat i po písničce.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Tichou lákaním mých hlad posílám.

0: Markéta Kořínková a Adam Schmidt, to jsou mý dnešní hosté, se kterými se zamýšlíme, jaký smysl má v našich životech ticho a mlčení.
1: Co se stane, když někdo třeba přijde na terapii a řekne, že doma má často tichou domácnost? Co za tím vším můžete číst?
2: To je vlastně v něčem hrozně těžké téma, protože zase to může být jako opravdu spojeno s spousty důvody, proč tam ta tichá domácnost je, a zároveň je i otázka, co to v tom člověku jako vyvolává. Já si třeba pamatuju, já budu dneska asi trochu víc osobní, ale já si třeba pamatuju to, když já jsem byla jako malá a něco jsem provedla, tak u nás byla jako tichá domácnost, jakože moji rodiče přestali komunikovat. A vím, že třeba teďka jako v dospělosti já to fakt mám spojený s něčím jako hodně negativním, když se mnou někdo přestane komunikovat. A to třeba kolikrát ani nemusí být úplně jakoby kvůli tomu, že bych něco provedla. Ale ty důvody tam můžou být jako různý, ale ve mně už to zkrátka jako vyvolává tyhle pocity, už to mám prostě nějak zakódovaný. Tak si říkám, že to vlastně můžou být nějaké vzorce, které jsou způsobeny různými jako důvody, které tam mohou být zakódovány někdy z minula. A je otázka, co to v nás jako způsobuje vlastně v té dospělosti. A když se bavíme o tiché domácnosti a o tom, že teda partner nebo partnerka s námi nějakým způsobem odmítají komunikovat, tak já jsem o tom mluvila i v minulém díle. Ono je důležité opravdu, a zopakuju to znova a budu to opakovat pokaždé, je důležité nepřebírat opravdu zodpovědnost za ostatní lidi. To znamená, já v tom můžu být sám za sebe, popsat to, jak se v tom já cítím, nějak verbalizovat teda moje pocity a emoce v tom, že mi není dobře, když se mnou nebavíš, ale nemůžu už jako přijmout zodpovědnost za to, jakým způsobem bude ten druhý reagovat. Jestli začne mluvit, jestli začne křičet, jestli bude mlčet. To už je odraz nějaké jako jeho stránky.
1: No a co když se toho bojím právě, že ten druhý začne křičet, že ten druhý na mě začne útočit a tak dál a tak dál, a já raději zvolím mlčení, abych se tomuto vyhnul.
2: No, to se může stát a děje se to, ale zároveň je otázka, dává mi smysl takový vztah, kde nemůžu projevit svoje emoce, kde musím upozaděvat svoje potřeby na úkor teda toho, že vlastně budu mít klid s tím druhým, nebo že ten druhý nebude reagovat jako nějak přehnaně, jak já očekávám. Ano, někdy to může být jenom to, že já mám očekávání, že on bude křičet, nebo že tam bude jakákoliv jiná jako negativní reakce pro mě. Tak to je jako jedna věc, ale ve chvíli, kdy vlastně se to opravdu děje a mám s tím nějakou už jako žitou zkušenost, tak za mě je to otázka, jestli takový vztah je pro mě vlastně něco, co chci.
3: Jenom jsem tady tiše přikyvoval tomu, o čem Markét mluvila. Říkám se jen, taky bych dokázal být v tomhle možná víc osobní, což nebývám často. Hodně se mnou nějak rezonuje vlastně to jako samotné vnímání ticha jako takového, to, jak o něm mluvíme, protože ticho může být nástroj pro to, abych měl dostatek prostoru a abych se dokázal v těch situacích nějak zorientovat. Ale zároveň to, k čemu jsme se teď nějak přiblížili, je to využívání jako nějakého nástroje trestání, což mám pocit, že se velmi často děje. Já bych teda v tuhle chvíli opět možná trochu odvážně měl chuť říct, že mi to připadá vlastně jako velmi nedospělá strategie. Fakt, ono je něco jiného, je dát si chvilku pauzu, jít se projít a nějak se jako rozmyslet, co se vlastně stalo, a nějak to začít s tím mým blízkým komunikovat, a něco jiného je trestání tichem, kdy nějakým způsobem vnímám, že to tomu partnerovi velmi často nebo mýmu dítěti jako ubližuje, protože to ubližuje, je to ignorování, je to odmítání vlastně, jo, je to nějaké jako odmítání, jenom proto, že já nejsem schopný jít a nějakým způsobem zdravě a dospělé ty věci jako komunikovat. Takže co se týká rodičů a dětí, tak tam mi to připadá jako naprosto strašný a prosil bych, apeloval bych na všechny rodiče, aby toto určitě nedělali vůči svým dětem, protože pro to dítě je to podle mě něco, co otřásá jako jakýmkoliv bezpečím, základem nějakého bezpečí. Tohle to ticho v tomhle pojetí a v partnerských vztazích mi to připadá vlastně nedůstojný, nedospělý. A možná bych si dokázal představit, že potom už je na mě, jestli jsem ochotný tohle absolvovat, být natolik tolerantní k tomu, který tohle nějakým způsobem v tom vztahu třeba opakuje často.
0: A za chvíli budeme v povídání pokračovat.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: a ticho.
1: Jak ticho působí na naše vztahy i na nás samotné. I o tom je dnešní pořad Na pohovce Jožky Kubáníka s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem.
2: Jak já poznám, že ten druhý, který mlčí, mě buď trestá, anebo naopak potřebuje svůj prostor, aby si některé věci srovnal a uvědomil. Proti mně je jenom ticho. Jak já vím, co to ticho znamená?
3: No, musím se na to zeptat. Já nemám věštící kouli a to je to, o čem i mluvila Market. Já můžu ovlivnit to, jak se k těm věcem, lidem, situacím budu vztahovat já, ale nemůžu ovlivnit to, jak to bude dělat ta druhá strana. Takže já můžu se učit nějaký trpělivosti, po nějaký jako velký vášnivý diskuzi nemusím okamžitě přijít a říct, pojďme to řešit v klidu, protože můžu dát prostor, aby ty emoce trošku vychladly, jít se projít, ale pokud bychom se bavili o tom, že bude doma týden tichá domácnost, tak mi to vlastně nepřipadá zdravý. A když já k tomu nabídnu nějakou dospělou diskuzi, pojďme se o tom pobavit, pojďme si sednout a říct si, jak nám v těch věcech vlastně je a ta vůle z té druhé strany tam nebude, tak mi to vlastně připadá jako dost jasný. A pokud se tohle bude nějakým způsobem opakovat, tak je to možná potom i nerespektování toho, jak to potřebuju já. Jo, já můžu rozumět tomu, jo, ty to tak potřebuješ, ty to jinak neumíš. Pro tebe je tohle nějaký způsob, ale mě v tom třeba není dobře. A umím si představit, že mnoha lidem v těchto situacích vlastně dobře není. Nesrozumitelná, neuchopitelná. A můžeme se promlčet k tomu, že to ten vztah jako bude zpět ke konci třeba, protože ty věci neumíme dobře komunikovat a nejsme proto ochotní.
2: A můžu teda já tomu partnerovi, a to je jedno, jestli je to partner životní nebo partner pracovní, můžu já mu říct, nevyhovuje mi to, že je tak dlouho ticho, nevím, co to ticho znamená, pojďme si o tom promluvit. Je tohle ta cesta dospělá, zralá?
4: To je úplně ideální cesta. To je o nějakém nastavování si vlastních hranic, o tom, že nenechám vlastně překročit toho partnera to, v čem už mi jako opravdu dobře není. A zároveň je to velmi zodpovědné vůči sobě, protože já vlastně tím nastavu i nějaký způsob komunikace mezi námi dvěma. A pokud to je tak, že on potřebuje chvíli, to znamená jít se třeba projít a chvíli jako mlčet a nechat si ty věci projít hlavou, tak to je za mě v pořádku, ale ve chvíli, kdy to ticho trvá 3-4 dny, týden, tak je zcela na místě vlastně otevřít tu diskuzi o tom, co se teda děje a mě to takhle nevyhovuje.
2: Pojďme si na závěr říct, kdy ticho prospívá, kdy je léčivé.
4: Občas je fajn mít čas sám pro sebe a být třeba i sám v tichu, někde v přírodě, při nějaké relaxaci, meditaci, když opravdu chci pečovat o svoje duševní zdraví, což může být konec konců spojeno i s péčí o fyzické zdraví. Tak tam je ticho zcela na místě. Za mě je ticho na místě i po nějakou velmi omezenou dobu, když si potřebuji nechat věci projít hlavou, když jsem vlastně v nějaké třeba konfrontaci s tím partnerem nebo s kýmkoliv, konec konců, na kom mi jako může záležet. Tak to ano, ale ve chvíli, kdy už se to přehoupává do něčeho, v čem mi dobře není, tak to už není ticho, které by mi mohlo jakýmkoliv způsobem dobře sloužit.
3: Souhlasím, možná někdy ty věci, kterých mi dobře není, mi můžou i dobře sloužit, pokud budu schopen se jim nějak zdravě jakoby vystavit, ale to možná není něco, co budu schopný určit sám, ale možná se k tomu můžu nějak propracovat v životě. A zároveň mě napadlo, kdykoliv do těch slov utíkám, abych neměl čas přemýšlet nad těma věcma, neměl čas přemýšlet nad svýma emocema, neměl jako možnost se nějak připojit k tomu, jak mi nějak třeba aktuálně a je to takový jako vědomý únik do nějakého neustálého ruchu, tlachání a podobně, tak mi připadá, že to zdraví není. Ale zároveň si myslím, že je to někdy prostě nějaká jako obrana, obranný mechanismus, který taky nemusí být úplně snadný narušit, tak bych v tom na sebe možná to tak jako nespěchal, ale možná se občas zastavit a pozorovat to, jak se cítím, když na nikoho nemluvím, nikdo na mě nemluví, jsem někde sám, to by mi smysl dávalo.
2: Jsem rád, že jsme se dnes omlčení nepromlčeli, ale naopak se s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem řekli spoustu zajímavých věcí omlčení a já za to děkuji, naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
4: Děkujeme, naschranou.
0: Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Joškou Kubáníkem a jeho hosty.

Dnes jsme si v rozhlase povídali o tichu a přišli jsme na to, že někdy může být úlevou, ale také nás může pěkně potrápit. A pokud i vy cítíte, že ve vašem životě zůstává něco nevysloveného, napište mi na adresu napohovce@rozhlas.cz. Rád se tomu v příštích dílech budu s našimi hosty věnovat. A teď už se loučím. Do Šuf péří vám přeje a na shledanou za týden se těší Jožka Kubáník.

0: prázdné láhve vyprávěj Líbáš jako Bůh. V těchto a mnoha dalších filmech a seriálech jste mohli vidět herečku Nelu Boudovou. A protože má v rukávu spousty veselých historek, sešli jsme se spolu u speciálního vydání pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka během letní filmové školy v Uherském Hradišti a tam jsem ji vyspovídal. Jak celé setkání dopadlo, si můžete poslechnout i vy, a to v pondělí 28. září od 17 hodin. Na Nelu Boudovou i na vás se těší Jožka Kubáník.
1: Po letních prázdninách přivítali divadelní a koncertní sály opět natěšené diváky a posluchače. Tento fakt zohledníme mimo jiné i v našem zářijovém souhrnu kulturního dění v kraji. O nové sezóně Městského divadla Zlín promluví umělecký šéf Patrik Lančarič, do Slováckého divadla v Uherském Hradišti nás pozve ředitelka Libuše Habartová a program 81. sezóny Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů představí ředitel Tomáš Gregůrek a dramaturg Tomáš Koutný. Poslechněte si v neděli 27. září po 17. hodině další vydání měsíčníku Na túře v kultuře s Pavlem Vackem.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Téměř o třetinu více cyklistů jezdilo letos v létě po cyklostezce Bevlava. Stříbrnice mají víceúčelové sportoviště za 13 milionů korun. Po druhé dnes zdarma otevřou státní hrady, zámky a další památky. Během dneška bude převážně polojasno nebo oblačno s nejvyššími teplotami kolem 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré poledne. Oblíbenost cyklostezky Bevlava vedoucí od Ústí u Vsetína až k Vlárskému průsmyku v podhůří Bílých Karpat letos narostla. Počet cyklistů se v červenci a srpnu oproti loňsku zvýšil téměř o třetinu. Vyplývá to z dat ze sčítačů obecně prospěšné společnosti partnerství. O důvodech mluví koordinátor monitoringu cyklistů Luboš Kala.
5: U cyklostezky Bevlava jsme zaznamenali meziroční nárůst o 9322 cyklistů na bezmála 39 000. To je maximum lokality a nejvyšší nárůst ze všech sledovaných tras. Hlavní příčinou je dokončení nových klíčových úseků stezky směrem k československému pomezí, což zásadně zvýšilo atraktivitu této trasy pro nové cykloturisty.
4: Ve Stříbrnicích na Uhersko-Hradišťsku dokončili výstavbu nového víceúčelového hřiště. Jeho vybudování stálo 13 milionů korun. 5 milionů korun obec získala z dotací od Národní sportovní agentury a Zlínského kraje. Součástí investice byla i rekonstrukce klubovny a přístavba bufetu ve sportovním areálu. Po druhé dnes zdarma otevřou státní hrady, zámky a další památky. Celkem můžou lidé navštívit přes 100 objektů ve správě Národního památkového ústavu. Místo na prohlídce si je potřeba předem zarezervovat. Poprvé mohli lidé využít volný vstup v srpnu. Jde o projekt Ministerstva kultury, které chce lidem zpřístupnit vybraná státní muzea nebo galerie. Vstup zdarma bude během podzimu každou první neděli v měsíci. Papež Lev XIV. V Lourdách na jihu Francie slouží venkovní mši. Na slavné poutní místo přijelo 200 tisíc lidí. Papež třetí den pokračuje v návštěvě Francie, kterou provází ohromný zájem věřících. Odpoledne se taky sejde s oběťmi sexuálního násilí.
6: Při příjezdu do Lourdes vítali papeže davy lidí. Jeskyně Massabiel, před kterou muši papež slouží, patří mezi nejvýznamnější poutní místa křesťanství. V roce 1858 se tam podle katolické tradice 18krát zjevila Panna Marie, 14leté dívce. Papež Lev 14. se v Lourdách sejde taky se 7 oběťmi sexuálního násilí. Budou mezi nimi i bývalí žáci katolické školy Notre Dame de Betaram. Ti popsali bytí, ponižování, sexuální útoky i znásilnění ze strany některých kněží a vychovatelů. To trvalo od 50. do 90. let. Církev školu definitivně uzavřela až letos v červnu. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Počasí.
4: Dnes čekejte ve Zlínském kraji převážně polojasno nebo oblačno. V průběhu dne bude oblačnost postupně ubývat a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Dvě osobní auta bourala na silnici mezi Kašavou a Lukovem na Zlínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Následujícím pořadem blahopřání s písničkou vás provede Karel Hegner.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Pohodové nedělní poledne vám přeji, naši milí posluchači z brněnského studia Českého rozhlasu. Právě začala první dnešní hodina pravidelného víkendového pořadu Blahopřání s písničkou, u jehož poslechu vás s radostí, to podotýkám, vítám. Moravanka nás hudebně uvedla přímo do současnosti, neboť svatováclavské hody probíhají všude tam, kde nad nimi bdí svatý Václav, a to nejenom v Modřicích, jak v písničce, kterou vytvořil Ruda Zavadil, Sréc, slavný rektor, tak takhle krásně Modřicích slaví hody, no a jak jsem říkal, tak všude jinde, kde mají svatého Václava patrona. Číslo k nám 7264652000. Svatý Václav se slaví až zítra, ano, ale tak já jsem tak lehce předběhl. Dnes slaví Jonáš svátek, taky Damián a na Slovensku taky Cyprián. Tak úvod máme za sebou a hned předám první gratulace. Prosíme o písničku pro pana Václava Popelku z Bánova, který v pondělí oslaví svůj svátek. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody. Za všechno, co pro nás dělá, moc děkuje dcera Aneta s manželem Romanem a syn Vašek s manželkou Veronikou. Přání se připojuje i manželka Božena, vnoučátka Deniska, Matyášek, Natálka, Amálka a Karolínka posílají dědečkovi velkou pusu. No a u Popelků ještě zůstaneme, protože další gratulace letí taky pro pana Václava Popelku, ale tentokrát do Topolné, který také slaví zítra svátek. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, pohody, mnoho šťastných kilometrů na jeho pracovních cestách. Vše nejlepší přeje sestra Aneta s manželem Romanem a dětmi Denisou Matyáškem. K přání se připojuje manželka Veronika s dcerami Natálkou, Amálkou a Karolínkou. A všechno nejlepší přejí taky rodiče Božena a Václav Popelkovi z Bánova. No a teď si poslechneme písničku manželů Gurských Dala jsem klobůček v podání Glorie.

0: Anatolij Gloria, Ivanka Šustková, Kateřinka Burešová a dovolali se dva pánové, to je paráda, to je bezvadné, Bohouš z Hevlína. Bohouši, krásné poledne.
1: Dobrý den, přeji hezký nedělní den vám ve studiu a všem posluchačům a prosil bych o zahrátí písničky pro pana Václava Navláčila z Korytné. Přejeme mu k svátku hodně štěstí, zdraví a prostě požehnání Boží, co se přeje, co má, je to muzikant, on ví, co potřebuje. Přeje mu to Zdenka a Bohumil Mahdalovi z Hevlina a moji Zdenice, prosím, zahrajte pro potěšení.
0: To zahrajeme, děkuji. To Bohuši určitě, to protože určitě vám něco udělala dobrého k obědu.
1: Ne, kdo manželka, ne, no. Ona je v domově důchodců Božičích.
0: Aha, takhle,
1: na zámečku.
0: Takže zahrajeme. Paní. Jasně, dobře, mějte se krásně, Bohuši.
1: Ano, děkuji, Karličku, nashledanou.
0: Kájo, jmenovče ze Starého Svojanova, zdravíme, přejeme hezký den.
2: Taky vám zdravím a chtěl bych poslat písničku paní Jaroslavě Hockové z Líšně, která slaví dnes narozeniny. Přejeme jí všecko nejlepší, hodně zdraví a takový šťastný pobyt s vnoučaty. Má už 2/3 na cestě a takže ona si s něma dost užije.
0: To ty babičky.
2: Taky přejeme hodně zdraví a ať se taky přijede brzy podívat do Starého Svojanova.
0: Ano, tam do toho krásného koutu, jak jsme si o tom povídali, že jo?
2: Ano, je to tady krásné.
0: Je, hezky. Jak jste říkal, taky zmrzlé trošku, že jo?
2: Ano, studené. Je tady zima i dneska. Dneska ráno bylo jenom 7 stupňů.
0: Aha, tak to v Brně bylo tak kolem 10. Tak se mějte, Kájo, hezky, ať se daří, nashledanou. Tak prosba o písničku k narozeninám pro paní Milatku Vránovou z Tvorovic. Přeji jí pevné zdraví, Boží požehnání a lásku od své rodiny. Děkuje Dana. A další taky prosba o písničku pro naši dcerku, paní Pavlu Malou z Rouchovan k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, mnoho zdravíčka a štěstíčka přejí rodiče a celá rodina. Písnička lidová, Když jsem já šel okolo vrat a Mistřiňanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tolik mistříňanka, která shodou okolností přesně za týden v 15 hodin v Uherském Ostrohu se bude vzpomínat na Slávka Smíšovského, jeho nedožitých 95 let. Olinka Baričičová tam bude zpívat taky cymbálka z Uherského Ostrohu. Tak se tam třeba potkáme, takové krásné odpoledne. Mařenka z Vysočiny se dovolala. Mařenko, dobré odpoledne. Vidím, že dobré máš dobrou náladu, nebo slyším, že máš dobrou náladu. Já tě nevidím, ale slyším.
1: Mám.
0: To je dobře.
1: Mám. Člověk musí být optimista, ne?
0: Skvěle. Tak to jsme rádi.
1: No. Kaličko, tak já tě zdravím a také posluchače všechny. A dnes bych chtěla poděkovat za pozdrav od Viléma a Květinky z Pitína. A taky zdravím Aničku a Jindřicha, Marušku a Mirka, Mirka z Bánova, rodinu do Křepic, moje tři bratry a jejich protějšky a všechny kamarádky, kamarády, no všechny lidičky a hrajou to jenom pro radost. A mám je moc ráda. Všechny vás mám moc ráda. Moc děkuju a měj se hezky a nashledanou.
0: Mařenko, a my tě máme taky všichni moc rádi.
1: To jsem ráda.
0: Ať se daří.
1: Ahoj.
0: Taky, ahoj. František z Křepic, taky. Františku, krásný den, přejeme.
2: Taky, Karličku, ahoj a dobrý den všem a Maruško, zdravím tě, mám tě taky moc rád, Maruško.
0: Už to jede pošta, rozhlasová pošta, ano.
2: Ano, takže taky písničku pro ňu a v pondělí je Václava, tak bych chtěl poslat písničku Václavovi Nečasovi do Šiboříc. Tak Václave, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčka a rovný broky, on je mým rod, víš?
0: Aha, aha.
2: Tak a něco taky sem tam trefíš, víš? Tak hodně toho zdravíčka si to uši s manželkou a všem křebickým Václavům a všem Václavům, co mě znají od Aše až po Užgorod. A do velkých Němčí zdravím paní Zdeničku Ružičkovou, manželce pro potěšení a je to všecko, Karličku.
0: Dobře, dobře, Františku, no, tak to. Děkujeme, tak jsi to všechno zmákl hezky, rychle,
2: no,
0: a měj se hezky.
2: Tak, tak, ahoj, ahoj.
0: Ahoj. Mám tady gratulaci k 60 letům společného života rodičů. Není uvedeno jméno ani maminky, ani tatínka, ani příjmení, no ale snad se prostě poznají, protože tenhle ten e-mail posílala Jana Matušková. A já budu citovat. Milá maminko a tatínku, dnes slavíte 60 let společného života. 60 let, během kterých jste spolu sdíleli radosti i starosti, vychovali rodinu a stále stojíte jeden po boku druhého. Přejeme vám, ať vás i dál provází láska, která vás spojila před 60 lety, a hlavně pevné zdraví a ještě mnoho společných let. Děkujeme vám za všechno, co pro nás děláte. Máme vás rádi a k vašemu diamantovému výročí vám přejeme všechno jen to nej. Syn Karel s manželkou Simonou, dcera Jana s manželem Liborem, vnuk Marián s Monikou, Radek s Katkou, Radim s Bárou, Petra a pravnouček Štěpánek a připojuje se i babička z Rimic. A naše písnička Miloš Procházka, Ivana Škrháková, Na zahrádce a Adam Bořanka.

Tak, dovolali si dvě dámy, obě dvě z jedné obce, ne ze stejné, ale obě začínají na Velké. Takže nejprve dostanou prostor Velké Pavlovice.

0: děkuju a nikdy zase naschledanou.
1: Ano, naschledanou, naslyšenou, Nadi. Tak to byly Velké Pavlovice a teď ty Velké Němčice, Zdeníčka Růžičková,
2: ano,
1: dobrý.
2: Ano, děkuji, děkuji za prostor a já bych chtěla první poděkování, protože městy z Velké Němčice připravil besedu s důchodcami, takže bylo to, důchodců bylo hodně nás tam, bylo to moc krásné, jako za to je velký dík celému městysu v popředí pana starosty Pavla Nápravníka a všichni, co kolem něho jsou, celé zastupitelstvo a všem lidičkám. Poděkovat bych taky chtěla velitelce ženského, já nevím, jak bych to řekla, posezení. Já jim říkám parlament, ženský parlament, no. To je pro mě, to jsou kamarádky a vede to paní Janička Klatovská a ta také za mnou přišla, vzala mě za ruku a zavedla mě za nima tam posedět a povykladat, za což jim moc děkuju všem holkám a děkuju také všem našemu Zdeňkovi Miloušovi, který měl čas na vinobraní pro rodiče, aby jim pomohl,
1: úžasný,
2: takže
1: no.
2: Byl nápomocný a všichni, kdo byli na sběru, Janička Hasilíková, Ivetka Růžičková, no všichni, paní, bylo jich tam hodně, pan Tomášek Pavelák, takže děkuji taky tady tímto za syna Zdeňka, protože ten je někde na cestě a vrací se domů, tak ať se vrátí v pořádku, tatínek Zdenečku.
1: Ano.
2: A vám moc a moc a moc díky a nesmím zapomnět ještě na všechny Václavy, pan do Křepic, pan Václav Pokorný, a pan František Urbánek je tak hodnej, on mě vzpomněl si na mě, takže...
1: A není to tak dávno, Zdení, není to tak dávno.
2: A není to, je to před chvílečko. Tak ať vezme manželku Jarušku a zatance si doleva, dobře, doprava, anebo si aspoň zaspívá, takže jich krásně taky pozdravuji a posílám všem Václavům, co znám. Václav Nečas, také ho znám ze Šidbořic. Václav Nečas Křepic, děkuji. Děkuji vám za prostor.
1: A ještě Zdeničko, ještě když jsem hovořila o tom vašem parlamentu, tak tam určitě obstrukce neprobíhají, tam se ty dámy bavíte určitě o něčem jiném, ale když jsme se bavili, Zdeněk Milouš, jak byl v té Africe, on nám krásně povídal, já to nechci natahovat, tak ho poproste, on vám udělá nádhernou přednášku. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Ano, děkuji, naschled, děkuji vám moc krát, děkuji, naschledanou.
1: No a Jan Skácel, úžasný básník, a nádherně zhudebnil Jiří Pavlica jeho Modlitbu za vodu a tady je Hradišťan.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Zlín.
1: Ano, no já si myslím, že jak na zámku se má i Milan ze Smolinského. Milý krásný den. Zdravíme na Záhorí.
2: Dobrý den, pane Hekner. Dobrý den, pane Hekner. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra.
1: Sandra je tady, Sandra. Ano.
2: Prosil bych o zahrátě pěsničky k meninám, zajtrašním meninám pro kamaráda Vaška Jordánka z Horních Bojanovic. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia do dalších rokov života. Prajú mu to kamarádi zo Smolinského Milan a Vlada. Zahrajte pre radosť a potešenie aj jeho manželke Zdenke. Ďakujem, pane Hegner, a niekedy nasledanou.
1: Áno, díky, nasledanou, zdravíme na Záhorí, milí.
2: Díky.
1: A v Hostirádkách čeká Vláďa Bobrovský. Láďo, čekáš?
3: Áno, děkuji, Karličku. Přeji pěkný den tobě i Andrice, která měla včera svátek.
1: Sandře.
3: Jo, tak jsem.
1: Nic v pohodě.
3: Tak Karličku, my máme bratránka v Moravských Lánech. Je to pan Petr Bobrovský, který zítra slaví svoje krásné narozeniny. Tak milý Peťo, my ti přejeme všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdravíčka. To ti celého srdce přejí Vláďa a Květa Bobrovský, hostě Rany Glišova.
1: A Láďo, taky z basketbalové rodiny?
3: Ne, taky ne, taky. To je naša rodina a to jsou basketáci.
1: Jasně, Bobří, přesně tak. Tak Láďo, děkujeme moc a ať se daří.
3: Děkujem,
1: naschledanou. Ano, mám tady e-mail. Dnes ať písnička zaletí do Zlína a potěší, a pozor, hudebního skladatele pana Václava Maňase k jeho zítřejším meninám. Přejeme především hodně zdraví, štěstí, lásky, aby ještě stále tvořil nové melodie ke krásným písničkám, které nám posluchačům dělají stále radost a které se budou stále hrát a těšit naše srdíčka. Pane Maňasi, tak připím vám na zdraví aspoň pomyslnou skleničkou a živio, Anička Štolfová s manželem. Také pro radost a potěšení posíláme písničku všem našim přátelům a známým. No a když už je řeč o Václavu Maňasovi, tak samozřejmě přejeme už dnes taky všichni, co ho máme rádi. A teď si poslechneme jeho písničku Znamínko štěstí od něj a od pana Pěnčíka v podání Valašky.

0: no, tak Vašíku Maňasi, ty posloucháš, ty jsi věrný náš posluchač a samozřejmě skvělý autor, tak ať zítra to krásně oslavíš. Určitě ti bude přát paní Jiřínka Ostrá 100% a všichni posluchači. No ale teď dostává slovo Janička z Hostěradic. Jani, dobrý den.
1: Ještě jednou dobrý den,
0: ano,
1: pane Regner.
0: Už jsme splkli spolu, no. Sandra je tady, Sandruška.
1: No, tak taky, taky všechno dobré no. dnešním vysílání. A chtěla bych nechat poblahopřát naší dceři, ona teda vyvokoho jde, jak jsme se bavili. Aha. A chtěla bych ji nechat to cestou písničku zahrát, už jenom protože včera. A ona má ráda Kohoutek Jaraby, jenomže to asi nenajdete.
0: To už teďka nestíhá. To ale nestíháme, to nestíháme.
1: No,
0: jo.
1: No, právě, no.
0: To je to. A Kohoutek Jaraby, no tak to je taková krásná lidová, to je, no, Moravanka to má nahrany, ale to má nahrano víc kapel, no, jasně. No. Dobře, Janí, mějte se moc hezky.
1: Tak jo, taky, pěkný prodloužený víkend, vám taky.
0: Ano, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A já zkusím někoho takhle, jak se říká, na ostro. Tak dobrý den, kdo pak se dovolal? Jste ve vysílání.
2: Dobrý den, tady je Vlasta z Košíkova.
0: Vlasta Košíko, hezky.
2: Chtěla bych popřát jako mimo bráchovi, který má dneska 71 roku. Jeho syn David bude mít 30. 49 roků a můj syn měl včera 52 roků. Tak bych jim chtěla popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, optimismu, no hlavně to zdravíčko. A vám tam do redakce, tak a i té Sandře a to, tak hlavně hodně zdraví taky.
0: Ano, Sandruška bude vysílat od 2 hodin. Ona má, že jo, to. Oni tady dělají spoustu věcí, tak poslouchejte krásně.
2: My posloucháme pořád.
0: No, bezvadný.
2: Až do večera.
0: Fakt, hezky. Tak vlastně, pozdravujte v Košíkově taky Jiřího Kůta, bubení ze Starých fórů.
2: Jak je uvidím, tak vyřídím.
0: No,
2: děkuju.
0: Já vždycky říkám, musím tě pozdravit, protože jsme se potkali v létě ve Velké Bíteši na Guláš Festu, hráli se Starými fóry. Výborně, no. Skvělé písničky, říkám, tak je pozdravím i v rozhlase, pokud někdo zavolá z Košíkova. Tak dělám. No. Mějte se hezky, no.
2: A i na Hodech jste tady byli.
0: Ano.
2: Tady byl,
0: no, pro děti. Mějte se krásně, no. Vlasti, naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou a děkuji.
0: Ano, a písnička Miloš Procházka, Zdeněk Baťka, Co to máš, frajárko a Straňanka.

0: Tak dovolala se Ivetka z Havířova. Ivetko, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hegre, já vás zdravím srdečně, zdravím všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Mně se dneska bude trošku třepat hlas. Já
0: totiž
1: dneska neposílám písničku k narozeninám, ale ke svátku, ale já chci touto formou poděkovat obci Hradčovice, jejím občanům, protože naší rodině 12. září, mojí rodině, mým příbuzným, mladým lidem Štěpánce a Petrovi Janku a jim dvěma holčičkám se stala nečekaná věc, zhodl jim dům.
0: Yeah.
1: A obec Hradčovice vyhlásila sbírku pro tuto rodinu. A já, mě se prostě třepe hlas, já chci poděkovat aspoň touto formou občanům a všem lidem dobré vůle, kteří na tuto sbírku přispívají, protože opravdu je to mladá rodina a tento baráček oni si budovali 10 let.
0: Mm-hmm.
1: A prostě ráno se stalo to, že jim prostě začal hořet barák a je po něm.
0: To se takhle stává.
1: No, tak aspoň touto formou bych chtěla poděkovat těmto lidem, kteří na tu sbírku přispívají, protože velice si toho všichni vážíme. Je to taková situace.
0: To je, Ivetko, to je situace, co člověk nikdy neví, v jaké se ocitne, že jo? A teď samozřejmě mladá rodina, co pak nemají všichni, že jo, ty miliony našetřený a když si to dělají a spravují sami, jo, přispívají, že jo, rukama vlastně si to tam budují, jako dovedu si to představit, těch rodin je takovýchhle víc, no, tak pro tu rodinu je to ohromně těžké a když takhle se opravdu najdou ti dobří lidé, kteří žijí kolem, tak to je prostě to fakt, ale jsem rád po zárech takhle, když se to podaří.
1: A tuto chtěla bych i písničku poslat potom starostovi obce Uherský Brod, kdy jim poskytl nějaké zázemí, teďka 2+1 aspoň, a ať mají prostě kde teďka bydlet. Tak říkám, třepe se mě hlas, je to taková situace nečekaná, tak jsem využila, snad se dovolám a touto formou bych chtěla všem poděkovat za tady tu pomoc.
0: Mm-hmm. Ivetko, tak. Ne, to je v naprostém pořádku, to je od vás velmi hezké a milé, protože život je tropí hlouposti a jsou příjemnější chvilky a taky méně příjemné chvilky, tak snad to všechno dobře dopadne a snad prostě ti mladí se dočkají toho času, že...
1: Všem krásnou neděli, svítí sluníčko, tak a si to lidi užijou.
0: Dobře, tak Ivetko, no a aby to bylo taky, tak pošlete pozdrav, posílám já pozdrav do Havířova, kde já jsem prožil mládí, víte, takže jak slyším Havířov, tak člověkovi naskakují chvilky. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Ano, taky, děkuju, naschledanou.
0: Věruška ze Znojma, Věruš, dobrý den.
2: Dobrý den, já bych potřebovala poslat pěkný pozdrav panu Žákovcovi Václavovi, který má svátek, protože nám dělá, on hraje na šlágru teda, nerada bych to měla asi říkat, on dělá lidem radost a prostě chtěla bych, aby věděl, že ho posloucháme a ta zpětná vazba je veliká. Takže všechno pěkný, pane Žákovci.
0: Ano, no je to Věruš, jo, ještě něco, nebo teď jste se nám ztratila? Haló? Tak, Věruška už se ztratila, ano, já pokud ho potkám, tak mu to vyřídím. S Aničkou Molínovou zpívají, je to takový moc hodný muzikant, opravdu muzikant, skvělý. Tak dívám se dále, napíme se kamarádi, Miloš Procházka, no a Tůfa Ranka.
3: Český rozhlas Zlín.

Tolik tu Faranka, teď ještě e-mail tady naskočil. Prosím, zahrajte písničku pro Olinku Vaculovou Do zádveří. Babičko, chybíš mi a těším se, až se uvidíme. Tvá milovaná vnučka Lucinka. Tak písnička, jak už jsem vzpomínal, Uherský ostroh za týden v neděli, tak taky se tam potkáme s Věruškou Zámečníkovou a my jsme naspívali za doprovodu cymbalové muziky Aleše Smutného písničku Slávka Smíšovského Za Moravu.

Ano, ještě kratičká pozvánka, zahrajná muziko, Frišťácká Javořina vás ve na třetí ročník, kulturní dům Elektra Luhačovice 3.10., to je za týden v sobotu tuším, v 19 hodin, Frišťácká Javořina, Javorinka, folklorní soubor Malé zálesí. A ještě jedna písnička nám vychází, Horká noc na Lukách, Toní Koníček, Václav Babula, Poršičanka.

Ano, tak to manželé Tarabusovi s Luckou Baďorovou a my se budeme loučit. Krásné odpoledne vám přeji, můžete poslouchat Český rozhlas Brno, ve 2 hodiny Sandra bude vám vysílat, tak se můžete těšit. No a my v 18 hodin zase spolu se setkáme u 2. dílu, jak my říkáme, Blahopřání s písničkou. No a teď nám hrají Huliané, klarinetový čardáš a myslím si na 99%, že to hraje to solo Petr Polák. Hezké odpoledne.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Mutěnicích na Hodonínsku skončila oprava průtahu. V Rožnově pod Radhoštěm jsou dnes poprvé svatováclavské slavnosti. Před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich. Dnes bude převážně polojasno nebo oblačno s nejvyššími teplotami kolem 21 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Řidiči projedou nedávno opraveným průtahem Mutěnic na Hodonínsku bez omezení. Krajští silničáři tento týden provoz po víc než čtvrt roce plně obnovili. Rekonstrukce stála 22 milionů korun, říká mluvčího Moravské správy a údržby silnic Monika Švehlova.
3: Došlo na výměnu asfaltového krytu vozovky, včetně lokálních vysprávek a součástí této akce bylo i vybudování nových nástupišť a přesunuli jsme také autobusové zastávky tak, aby byly blíže k přechodům pro chodce.
1: Rožnov pod Radhoštěm nachystal na dnešek první svatováclavské slavnosti. V městském parku je od 13 hodin historický tábor s ukázkami řemesel a středověkou kuchyní. V 17 hodin se pak rytíři utkají o putovní svatováclavskou korunu. Radnice chce slavnostmi lidem připomenout, proč se svátek svatého Václava slaví, říká mluvčí města Kateřina Stašáková.
4: Václav je symbolem odvahy, čestnosti a spravedlnosti. A to jsou hodnoty, které platí i dnes. Naším cílem ale není dělat historickou rekonstrukci. Budeme rádi, když si lidé v okolí společenského domu a hudebního altánu užijí příjemné nedělní odpoledne.
1: Přesně před 85 lety přiletěl do Prahy jeden z nejvýše postavených nacistů, Reinhard Heydrich. Od druhého dne vykonával funkci zastupujícího říšského protektora a měl mimo jiné tvrdě zakročit proti českému odboji. Krutou vládu, masové popravy a deportace nastolil během prvních několika dní. Pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
5: Ještě téhož dne, kdy přijel do Prahy, tak podnikl první opatření, od dalšího dne platilo stané právo, takzvaná první Heydrichiáda, při které bylo popraveno na 500 českých vlastenců. To byli skutečně lidé, kteří byli vybraní a jejich ztráta představovala pro odboj obrovskou ránu.
1: Heydrich zemřel necelý rok od nástupu do Prahy, a to po akci výsadkářů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše. Dnešek je dnem charity a po celém Česku se veřejnosti otevírají domovy, stacionáře a další zařízení. Doprovodí je koncerty, výstavy nebo programy pro rodiny s dětmi. Lidé se tak můžou potkat s pracovníky i dobrovolníky a můžou se podívat, jak zařízení pro lidi v nouzi fungují a komu pomáhají. Doprovodné akce jsou naplánované na celé období přelomu září a října.
2: Počasí.
1: Během dneška čekejte převážně polojasno nebo oblačno s průsvitnou oblačností. V průběhu dne bude oblačnost postupně ubývat a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 18 až 22 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.

0: Zelená vlna. Doprava aktuálně.
1: Pro poruchu odstavené osobní auto máme hlášeno na dálnici D1 ve směru na Ostravu v úseku u Slatin v Brně. Z dopravy a zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Dobrý poslech vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
2: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice. Pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi. Vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najděte na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
3: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
2: Pánové, je nám velkou ctí.
3: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
2: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
3: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
2: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
3: Tohle jo,
2: vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
3: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
2: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
3: Promiň, ano. Ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, to jsem se učil totiž doma, víš?
2: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
3: No měli jsme to říct.
2: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
3: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázek.
2: Já prozradím, prosím vás, téhle legendě Můžu to říct?
3: No.
2: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
3: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130. Protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
2: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na indiány, na vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
3: A nezanechalo to na tobě stopy?
2: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
3: No, právě.
2: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
3: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
2: Ale. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
3: Ne, to přeháníš to.
2: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
3: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokola, tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
2: Kdyby je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský. Z toho videostopu úplně vymýšlel.
3: Takže
2: ano.
3: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
2: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
3: Budu ti koukat do not, ano.
2: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno, já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
4: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
2: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
4: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
2: Podívej, já si to
3: jenom
2: taky...
3: To ne.
4: No. A nebo klidně duet.
2: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
4: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: náma.
1: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
2: Děkuji, dámy a pánové.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
4: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
5: Prajzli, co nám říká.
4: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
5: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už, ty by, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
1: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
5: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
1: Ale to jako, ty skoro jsi.
5: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi neozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
1: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mívaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
4: Hrávala.
1: Že jo, já to úplně
4: vidím. Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
1: No.
4: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
1: no,
4: jako
1: jasně.
4: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
5: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo, víš?
1: Jo,
5: hal,
1: takhle.
5: To je rafinované.
1: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
4: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
1: Vody, stav vody na českých tocích,
4: zákruta, ano. Zákruta, myslím, ne, určitě.
0: Je, pak to bylo
5: v jednu hodinu.
4: A tak nebyla až v jednu, tak
1: nevíš,
4: ne.
1: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
0: Když do školy, tak to bylo tadadadan, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
4: Aha, ano, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím
1: zcela. Ne, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
4: a samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
1: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
0: A cože?
1: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
0: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
1: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
4: Ano.
1: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi se strýčkem Rosákem. Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu

0: díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
1: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou. A troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů, a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
0: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. Honza se chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
2: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
0: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
3: Dobrý večer, dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tohoto pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
1: Já mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí pán Bůh a rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
0: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře? Nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
4: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
1: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně, myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné vysílání ten den. Děkuji za ten námět.

0: vidět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
2: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Hmm. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili, a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná, a do 40 minut pak, když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spolupčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. Stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
4: Děkuji.
1: My děkujeme.

někdy sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuji všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup, ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného, slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste, na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no,
9: to
5: nestyď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí.
9: Takže bubny, no. Za A. Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou, ale s tím fagotem.
9: Ale ten jsem teda taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: on zase hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral, ano, po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom, už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik, paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme. Dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty Vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně. Děkuji.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
9: Děkuji za pozvání.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty, že jo?

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lidé i firmy ve Vsetíně se nově můžou přihlásit do energetického společenství. V Boskovicích odchytávají zatoulané kočky. Lebku svatého Václava při poutní mši ve Staré Boleslavi nahradí nový relikviář. Během dneška bude převážně polojasno nebo oblačno s teplotními maximy kolem 21 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Domácnosti i malé a střední firmy ze Vsetína se můžou hlásit do energetického společenství. Město ho založilo, aby lidé mohli lépe využívat elektřinu ze solárních elektráren. Veřejnosti se společenství otevírá po několika měsících zkušebního provozu. Co to přinese domácnostem, vysvětluje mluvčí města Jana Rašková.
2: Kdo má na střeše solární elektrárnu, může své přebytky nabídnout ostatním členům. Elektřina tak nemusí odtékat do veřejné sítě a spotřebuje se přímo tady ve Vsetíně. A kdo panely nemá, může díky sdílené elektřině ušetřit. Podmínky i přihlášku lidé najdou na webu energetického společenství.
0: Pracovníci záchytné stanice v Boskovicích dnes začínají s odchytem toulavých koček. Všechny, které najdou od červí, vykastrují a poskytnou jim péči po zákroku. Odchyt potrvá do 11. října.
3: Tentokrát se pracovníci zaměří hlavně na ulici Komenského, Dřevařská a nově taky na Gagarinovu. Jakmile budou odchycená zvířata zotavená, zase se vrátí do původní lokality. Pokud si lidé všimnou, že se v jejich okolí pohybuje toulavá kočka, můžou záchytnou stanici sami kontaktovat. Podobnou plošnou kastraci koček dělají i jiná města na jihu Moravy. Z Boskovic Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Lebku svatého Václava ve Staré Boleslavi na zítřejší poutní mši poprvé nahradí stříbrná bysta se světcovým ostatkem. Nový relikviář vytvořili šperkař Jiří Urban a sochař Petr Fogl. Při zdobení použili český granát a další drahé kameny. V takzvané hermě je kousek kosti svatého Václava, říká kanovník staroboleslavské kapituly Gabriel Mulam Uhič.
4: Jelikož se jedná o předmět, který je velmi vzácný, tak bude na významné svátky a slavnosti vystavována především na místě jeho smrti v kryptě svatých Kozmy a Damiana.
0: Lebka svatého Václava přijede do Staré Boleslavy dnes v 19 hodin. Po celou pouť ale zůstane v bazilice svatého Václava. Sport. České tenistky bojují v čínském Shenzhenu o titul v poháru Billie Jean Kingové. První bod získala Karolína Muchová výhrou nad Ukrajinkou Kalininovou. O ten druhý a zároveň rozhodující teď hraje rodačka z Bystřičky na Vsetínsku Linda Nosková, která momentálně vede 1-0 na sety nad Svitolinovou.
1: Počasí.
0: Během dneška očekávejte převážně polojasno nebo oblačno s průsvitnou oblačností. V průběhu dne bude oblačnost postupně ubývat a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 22 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Opatrně projíždějte po hlavní silnici v Drnovicích na Vyškovsku. Osobní auto tam havarovalo do dopravního značení. Po zprávách je na řadě nedělní dobré odpoledne s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přeji vám pohodovou neděli. Začíná odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín s datem 27. září. A dovolte mi v úvodu 14. hodiny pozdravit a popřát, a to až do Liberce, kde právě teď poslouchá má sestra, která dnes slaví narozeniny. Co vám nabídne dnešní vysílání? Ohlédneme se třeba za místy, které v uplynulém týdnu navštívila naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. A už za malou chvíli si poslechneme reportáž z Modré u Velehradu, kde se včera konaly rybářovy žně. Na společně strávený čas na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
0: Český rozhlas Zlín.

0: areálu Živá voda Modré u Velehradu přichystali na sobotu program nazvaný Rybářovi žně. Návštěvníci mohli obdivovat obří ryby, dozvěděli se, čím se živí a ochutnali také rybí speciality.
1: Tady je ta veliká. Pojď se podívat, ty vidíš to?
2: To jsou dvě.
1: No. A to je úplně obrovská.
2: I malinký se tady.
3: Mě tady zaujalo to, jak je to tady jako udělané, že se můžeme projít ty ryby. Mně se tady hrozně líbí ty obří sumci, ten albín, jak je obrovský. Za mě velký a krásný zážitek.
4: Povídá mi nadšeně při pohledu na proplouvající ryby 12-letý Vlastík.
3: A vyza v Česku, tak to je podle mě i náhrada žraloka. Ta ryba je fakt jako obrovská. Asi bych to nechtěl potkat jako živý v jezeře.
5: Je to už naše tradiční podzimní akce, kdy tu běžnou prohlídku zpestřujeme atrakcí a zábavou pro všechny věkové kategorie.
4: Říká správce areálu Živá voda Jiří Kroča.
5: Děti tady mají spoustu her spojených tematicky s rybníkářstvím a životem kolem vod. Zpestřujeme to taky komentovaným krmením jak ryb, tak praturů.
6: Tu vizu poznáte na rozdíl od ostatních jeseterů, kteří tu jsou podle veliké tlamy do tvaru písmena C. Žere pouze ryby, proto má tu obrovskou tlamu, čili ona, co se jí vleze do tlamy, to ona zežere. Takže dejme tomu, že taková viza nemá problém 4-kilovýho kapra zežrát. Krmíme běžně 2-kilovou rybou ty vizy.
4: Představuje potápěč Erik Schneider návštěvníkům Gertrúdu, největší vizu chovanou v Česku, kterou do Modré přivezli před 3 lety z Německa.
6: Jenom v červnu nám zežrala 33 kg ryb, čili potom červený srpen jsme to krmení omezili přes ty horka a teď jsme zase nastoupili a jenom za minulý týden sežrala 10 kg ryb.
7: Když se přivezla, tak se říkalo, že má zhruba 2,5 metru, 150 kg,
6: no,
7: takže daří se jí tady dobře.
6: Daří se výborně, je tu 3 roky, ten průměrný přírůstek by mohla mít kolem 10 až 15 kg za ten rok, tak bychom se teďka k těm 180 kg určitě mohli přibližovat a já se nebojím říct, že když to takhle pojedá, tak 2027 na konci roku bychom mohli mít přes 200 kg jako rybu určitě. Na délku nám moc neposkočila, teď může mít třeba 260 cm, ale jde do té obrovské hmoty a je taková ta správná ponorka pod vodou.
4: Zájemci tady mohou ryby nejen obdivovat, ale také ochutnávat, i když samozřejmě ne ty z expozice.
8: To je tak vynikající.
9: Mám tady výbornou kulajdu a právě v ní je marinovaný losos, ale tak úžasný. Já jsem úplně z toho nadšená.
4: Rozplývá se nad netradiční rybí polévkou Míša Chramostová. Ta přijela na Živou vodu až z Prahy.
9: A mám tady ještě ke všemu kapří paštiku, která je úplně famozní, doporučuji ochutnat.
7: Takže máte inspiraci i na doma teda?
9: No, už jsem tady právě zkoumala, jak se marinuje ten losos v kopru a v hnědém cukru a ve speciální soli, ale to nesmím říct, která ta sůl je. A jak se dělá i ta paštika, mám spoustu inspirace na doma.
4: Velmi rychle mizí i další speciality, které připravil sám správce areálu Jiří Kroča, tedy uzená ryba nebo salát s marinovanými kousky sumečka, kapra a amura. Z Modré Michal Sladký, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Je 14:15 a posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. S naší regionální stopařkou, redaktorkou Petrou Sedláčkovou, jsme také tento týden navštívili zajímavá místa a akce ve Zlínském kraji. Otevřeli jsme témata zdraví, důležitost včel v našem ekosystému nebo si představili oddělení patologie jako vědeckého pracoviště. Poslechněte si její souhrn týdne.
1: Tento týden jsme společně s posluchači Českého rozhlasu Zlín nahlédli hlouběji pod povrch běžných věcí a na místa, kam se běžně nedostaneme. V pondělí jsme se věnovali našemu zdraví a prevenci. S primářem oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Jiřím Šimkem jsme si povídali o tom, jakých změn v ústech bychom si měli všímat a kdy je vhodné vyhledat odborníka.
2: Takovým typickým příznakem je, že se nám vytvoří nehojící se afta déle než 2 týdny. Potom nám tam může narůst něco jako taková bradavička. Ani jedna z těchto onemocnění nebolí, aspoň zpočátku. A to by měly být asi nejčastější jako varovné příznaky, které by nás měly přivést k odborníkovi.
1: Od zdraví jsme se v úterý přesunuli k bezpečnosti v dopravním provozu. V Otrokovicích jsme navštívili Den bez aut na dopravním hřišti Trávníky, kde byl připravený zábavně vzdělávací program pro děti i dospělé. A když už je řeč o bezpečnosti na silnicích, nejen o tu se starají nejrůznější záchranné sbory. Ve státním okresním archivu v Kroměříži jsme proto ve středu navštívili výstavu věnovanou historii armády, četnictva a policie. Se zaměstnancem archivu Jiřím Švecem jsme zavzpomínali na zajímavé příběhy četníků, kteří svou službu vykonávali v době, kdy se podoba těchto sborů od té dnešní výrazně lišila.
3: Já bych mohl vypíchnout například vrchního strážmistra Sloukala, který hned po první světové válce měl opravdu dobrou úspěšnost v řešení případů, nebo například v roce 1927 tady u nás v Kvasicích, kdy strážmistr Leopold Malanta překazil vyloupení tehdejší záložny, kde se dokonce strhla přestřelka, padlo okolo 20 ran a byla to opravdu velká událost.
1: V pátek jsme měli pestrý program. Nejdříve jsme se podívali na to, co se odehrává v přírodě kolem nás. V Holešově se konala výstava Čarovný podzim, na které se představili místní zahrádkáři se svými výpěstky a program doplnili také včelaři z Podhostýnska. S členkou místní organizace Českého zahrádkářského svazu Holešov Vlastou Čablovou jsme si proto povídali například o tom, jak spolu svět zahrádkářů a včelařů souvisí.
4: Tak to ví snad všichni, že včelaři bez zahrádkářů, ovocnářů, květinářů se neobejdou a taktéž se nikdo neobejde bez včeliček. Celý svět by v podstatě, kdyby nebyly včelky, by jsme vyhynuli.
1: A celotýdenní putování po Zlínském kraji jsme zakončili znovu u lidského těla. V rámci Noci vědy jsme se vydali na oddělení patologie Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Na práci patologů jsme nahlédli s vedoucí laborantkou Kristýnou Navrátilovou.
5: Já bych teda ještě jednou zdůraznila, že my ve většině případů, v 99% vyšetřujeme vzorky od živých pacientů. Vzorečky k nám chodí už od těch nejmenších výkonů, jako je odebírání znamenek, až po ty velké vzorky, které chodí z těch velkých operací.
1: A také příští týden se společně vydáme na další zajímavá místa v regionu. Petra Sedláčková, Český rozhlas.
0: Co se může stát, když dítě místo telefonu vezme do ruky hudební nástroj? Třeba z toho jednou vznikne kapela, která koncertuje a skládá vlastní písničky. I takový příběh znají v Domě dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích. S jeho ředitelkou Miroslavou Vavrušovou budeme mluvit o tom, co dětem nabídnout, aby jejich volný čas nepatřil jen obrazovkám. Poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín už 29. září. Na setkání se těší Anna Randárová.
6: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Po písničce Mackyho Žbírky se v odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín podíváme na teploměry.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Párou Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
2: Pěkné odpoledne.
0: Řekněte nám prosím, jaké je aktuálně počasí na území Zlínského kraje?
2: Tak často je to počasí s poměrně hodně oblačností, která je ale často také průsvitná, takže slunce svítí a teploty tak vyšplhaly, nebo teď se pohybují nejčastěji mezi 18 a 21 stupni Celsia.
0: Nastanou během zbytku dnešního dne ještě nějaké výraznější změny?
2: Ne, žádné výrazné změny by se konat neměly. Jediné, co se může ještě stát, že teplota možná ještě trošičku někde povyroste. A ta maxima sice teď dosahují svých hodnot, ale může se stát, že to sluníčko ještě někde nějaký teploměr trošku popožene. A vítr zůstane vát slabý proměnlivých směrů. A oblačnost by postupně měla ubývat a večer už by se mělo vyjasňovat. A takže zůstane v podstatě to, co je teď, akorát možná více slunečního a potom v noci měsíčního svitu.
0: Jaký bude zítřejší den?
2: Ten bude jasný nebo skoro jasný, a to také v noci. A navíc zítra ráno se v údolích mohou vytvořit mlhy, protože v noci bude vát slabý, stále slabý proměnlivý nebo východní vítr. Takže v těch údolích, které neprofoukne, tak tam se mlha vytvořit může. A také při bezvětří v těch údolích může teplota ranní klesnout až ke 3 stupňům Celsia, jinak bude se pohybovat mezi 9 a 6 stupni Celsia. A potom zítra vystoupá mezi 21 až 24 stupňů. Takže zítra znovu babí léto.
0: To bylo tedy pondělí. Jak se bude počasí vyvíjet dál?
2: Bude podobné v podstatě tomu pondělku, zůstane slunečné počasí, babí léto. Pokud se na obloze nějaká oblačnost objeví, tak to bude často spíše oblačnost vyšších pater a často bude průsvitná. Teploty by také měly zůstat tady ty, co budou zítra, nebo ty, co jsou dnes v úterý 20 až 24 stupňů, stejně tak ve středu a ve čtvrtek možná už trošičku níž 19 až 23, ale obecně ta teplota by se měla pohybovat kolem 22 stupňů. Naopak ta ranní teplota, ta se bude pohybovat ještě chviličku kolem 10 stupňů a směrem ke konci týdne možná bude trošku stoupat, ale v těch údolích v momentě, kdy nebude foukat vítr, tak tam může klesat stále tak nízko, jak byla možná i dnes ráno.
0: Říká Bára Kučerová. My vám děkujeme za informace a přejeme hezkou neděli. Naslyšenou.
2: Pěknou neděli i vám, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: na krásu. V neděli odpoledne vám dělá společnost Český rozhlas Zlín. Závěť může rozhodnout, komu připadne náš majetek a také předejít některým sporům mezi dědici. Jak ji správně sepsat? To bylo tématem právní poradny Českého rozhlasu Zlín s advokátem Jakubem Suchým ze zlínské společnosti Petraš a Rezek. Moderátorku Kristýnu Fuchsovou například zajímalo, jaké jsou základní náležitosti závěti.
1: Základní náležitosti přímo jako takové zákon nikde nevypočítá, že bychom si fakt našli jako seznam věcí, které je potřeba do závěti uvést, ale určitě by tam neměla chybět identifikace toho, kdo tu závěť píše. Tady čím podrobnější, tím samozřejmě lepší. Určitě by nemělo chybět jméno, příjmení, datum narození, můžeme uvést i adresu. Ty samé údaje potom u dědiců, aby byly jednoznačně identifikovány, i když můj syn Petr je dostatečná identifikace, datum narození a kompletní jméno, příjmení je vždycky jenom ku prospěchu věcí, a poté identifikace majetku. Datum jako takové není povinnou náležitostí závěti, nicméně lze ho doporučit a poté by samozřejmě neměl chybět podpis.
2: A kdy jsou potřeba svědci závěti a kdo jimi může být?
1: Svědci závěti jsou potřeba v případě, že tu závěť nenapíšeme vlastní rukou. To znamená, napíšeme si ji třeba na počítači, nebo nám ji napíše někdo jiný. Pokud tedy závěť není kompletně napsaná naší rukou, musí k tomu být přítomní dva svědci, kteří se vlastně na tu závěť podepíší, že u toho byli a že je to skutečně má závěť. Těmi svědky pak nesmí být vlastně nikdo, kdo by podle té závěti měl dostat nějaký majetek nebo jim blízké osoby, protože takové osoby samozřejmě budou tvrdit, že ta závěť byla sepsána tak, jak měla.
2: A ti svědci se prokazují jak?
1: Je potřeba na tu závěť připsat takovou doložku, že tomu byli přítomní, a je to stejné jak u toho pořizovatele závěti. Čím více k tam napíšeme identifikačních údajů, tím lépe. Slouží to k tomu, že potom notář v případě dědického řízení si tyto osoby pozve a ptá se jich vlastně, jak probíhalo to sepsání závěti, jestli byli skutečně přítomní a jestli to skutečně pořídil ten zemřelý člověk.
2: Pokud člověk napíše ručně, ti svědci tam nemusí být, tudíž i ten rukopis je nějaký důkaz?
1: Ano, je to přesně tak. Jde o to, že kdyby někdo zpochybnil v případě řízení o pozůstalosti, že tu závěť nesepsal daný člověk, tak buď to jsou od toho, aby to potvrdili právě ti svědci, anebo spousta ručně psaného textu, který by poté nějaký písmoznalec posoudil a řekl, že to skutečně psal ten zemřelý. Proto je vlastně potřeba tu závěť napsat vlastní rukou.
2: Co může způsobit neplatnost závěti?
1: Tak neplatnost závěti může způsobit celá řada drobností, které nemusí být na první pohled tak zřejmé. Takovou tou nejběžnější, nebo tím nejběžnějším způsobem, kdy nějaká závěť není použita, je pokud jich napíšeme více a chybí nám v nich datumy. Poté není zřejmé, kterou závěť máme použít první a kterou druhou, a bohužel se nemohou použít obě.
2: Takže v takovém případě jsou nejdůležitější ty data?
1: Ty data, přesně tak. A určitě by neměl chybět podpis. Je potom velmi sporné, jestli podpisem může být třeba text vaše maminka. Určitě nedoporučuji nic takového nakonec závěti psát. Nic nenahradí prostě klasický vlastnoruční podpis.
2: Jak do sepisování závěti vstupují děti jako takzvaní neopomenutelní dědicové?
1: Tak děti nám do toho vstupují tak, že zákon s nimi počítá, že by vždycky měli dostat nějaký majetek. Je to nějaké zákonné minimum, které se liší podle toho, jestli to naše dítě je zletilé nebo nezletilé, ale vždycky s nějakým minimem je potřeba na něho pamatovat. Pokud bychom chtěli, a z tohoto důvodu jsou to vlastně nepominutelní dědicové, že je nelze pominout. Pokud bychom chtěli obejít i toto zákonné minimum, tak k tomu slouží vydědění, nicméně to je možné pouze za zákonem splněných podmínek, to znamená, není to tak jednoduché.
2: A to jsou jaké ty podmínky?
1: Těmi podmínkami jsou třeba, že ten potomek vede trvale nezřízený život, neprojevuje o mě žádný zájem, jaký by jako potomek projevovat měl. Pak je tam třeba důvod marnotratnosti. Těch důvodů je celkem 5 a vždycky je potřeba, aby aspoň jeden z nich byl naplněn, aby to vydědění bylo oprávněné.
0: Záznam celé poradny o sepisování závěti najdete na našem webu v audioarchivu. Konkrétně v záznamu páteční 11. hodiny.
3: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín, kde nastal čas osvěžit si pravidla silničního provozu. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi.
4: Jak prožít aktivní a naplněný podzim života? To v pořadu Naplno s Věrou Hotařovou na sebe prozradí uznávaná odbornice v české myslivosti Marie Gejdošová z Uherského Hradiště. Tato obdivuhodná dáma je i v penzi mimořádně aktivní a vše, do čeho se pustí, dělá s obrovskou láskou a nakažlivým životním optimismem. Poslechněte si premiéru rozhovoru. Uvedeme ji v pondělí 28. září v 15 hodin a 20. minut.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Před pár lety přemýšlel o konci s fotbalem. Jiří Sláma se ale rozhodl pokračovat a i díky tomu včera debutoval v základní sestavě české reprezentace. Podrobněji o příběhu obránce Jablonce uslyšíte už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.

0: Své první zápasy v reprezentaci zažilo včera v Edenu několik českých fotbalistů. Vítězné debuty to ale nebyly. Češi na úvod Ligy národů pod španělským koučem Deniou prohráli s Chorvatskem 1-2. Premiéru má za sebou i Jiří Sláma, který se s fotbalem před pár lety málem rozloučil.
1: Při pohledu na první základní sestavu trenéra Santiho Denii byl největším překvapením právě Jiří Sláma. Pozvánku do reprezentace dostal dodatečně, stihl jenom pár tréninků, přesto hrál proti Chorvatům od první minuty.
2: Jsem strašně rád, že vůbec tady můžu být, protože už mám taky nějaký věk a když se vrátím trošku zpátky do minulosti, tak když jsem byl na hostování z Olomouce v Pardubicích, tak už jsem mi přemýšlel o tom, že s fotbalem skončím a vydám se nějakou jinou cestou a teďka tady ve 27. stojím a hrál jsem v základní sestavě proti Chorvatsku.
1: Děkovat může zejména sám sobě, že tehdy neřekl fotbalové kariéře s Bohem. Bylo to před 5-6 lety, kdy Sláma hostoval v Pardubicích. Nedostával příliš šancí, nastupoval i za B tým a tak se mu v hlavě rodily různé myšlenky.
2: Že bych šel ještě někam studovat třeba a vydat se nějakou úplně jinou cestou, protože už jsem byl z toho fotbalu unavený, ale potřeboval jsem nějaký restart a díky bohu, že jsem si to rozmyslel a pár lidí mě přemluvilo z mého blízkého okolí, takže určitě jsem rád, že jsem to nevzdal.
1: V nejvyšší české soutěži se Sláma nakonec prosadil v Olomouci. Od nové sezóny obléká dres Jablonce a nově taky ten reprezentační. Tím si 27-letý levý obránce splnil jeden ze svých snů.
2: Pro mě je to úplně jako něco nového. Je to úplně jiný tempo, než se kterým se potkáváme v lize. Jsou to úplně jiní hráči, jiná kvalita.
1: Kdyby se Jiří Sláma tehdy rozhodl opačně a s fotbalem skončil, nezažil by, jaké to je hrát za národní tým tváří v tvář Chorvatsku v čele s Lukou Modričem. A to nemusí být všechno. Česko čekají v Lize národů taky duely s Anglií a Španělskem. Z Edenu Adam Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín.

dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Uherské Hradiště více než 50 miliony korun podpořilo spolky a konání akcí ve městě. Postižení předloňskými povodněmi můžou získat zdarma od jeseníku dvě stavební parcely. Zvyšování daní se nevyhneme, řekla v nedělní debatě na České televizi ministryně financí. Během dneška bude převážně polojasno nebo oblačno s nejvyššími teplotami kolem 21 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Uherské Hradiště v letošním roce rozdělilo na dotacích přes 51,5 milionu korun. Město podpořilo spolky, kluby, organizace a další subjekty, které se podílejí na kulturním, sportovním, společenském, sociálním i volnočasovém životě města. Přispělo také na pořádání nejrůznějších akcí, festivalů nebo programů pro děti a mládež. Celkem podpořilo téměř 230 projektů, říká mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
2: Nejedná se pouze o velké akce typu letní filmová škola nebo slovácké léto. Dotační podpora umožňuje také konání například univerzity třetího věku, skautských táborů, sportovních akcí pro děti z dětských domovů nebo akcí pro žáky speciálních škol.
0: Žádosti o dotační podporu na první pololetí příštího roku bude možné podávat od 15. října do 30. listopadu. Samospráva Jeseníku nabízí zdarma lidem, které zasáhly předloni záplavy dvě stavební parcely. Město je získalo od Státního pozemkového úřadu. Parcely se nacházejí v ulici Rejvíská, pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
3: Žadatel musí doložit, že jeho nemovitost byla zasažena povodní v roce 2024 a že v přímé souvislosti s povodní došlo k zničení stavby nebo bylo nutné provést její demolici. O převod mohou při splnění podmínek žádat občané města Jeseníku, ale i okolních obcí.
0: Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě na České televizi to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová.
4: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
0: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že nechce zvyšovat daně. Zlepšit státní finance měl důstojnější výběr daní, potírání šedé ekonomiky a úspory na provoz státních institucí.
1: Sport.
0: České tenistky ovládly závěrečný turnaj poháru Billie Jean Kingové. Ve finále porazili Ukrajinu 2-0, když ve dvou hrách Karolína Muchová porazila Kalininovou a Linda Nosková potom taky ve dvou setech zvítězila nad Svitolinovou. Češky uspěly v týmové soutěži po 8 letech. Od proměny soutěže z Fed Cupu na pohár Billie Jean Kingové triumfovali poprvé.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v našem regionu převážně polojasno nebo oblačno s průsvitnou oblačností. V průběhu dne bude oblačnost postupně ubývat a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 18 až 22 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Osobní auto mělo nehodu s motocyklem na Suchohrdelské ulici ve Znojmě. Po zprávách Českého rozhlasu pokračuje nedělní dobré odpoledne.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje i po 15. hodině. Stále je s vámi Anna Randárová. K neděli patří zpravodajský souhrn těch nejdůležitějších témat, kterým se tento týden věnovali naši reportéři. Dnes uslyšíme třeba o udržitelném cestování, zdražování nafty i darování krve. Jsem ráda, že jste s námi a přeji vám pohodový den.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Zdražení nafty o víc jak 14%, cestování městskou dopravou zdarma i darování krve v sále kulturního domu. To jsou hlavní témata, kterým se v tomto týdnu věnovali reportéři Českého rozhlasu Zlín. Více už teď ve zpravodajském souhrnu.
1: V České republice nafta zdražila za poslední měsíc nejvíc z celé Evropské unie. Nárůst ceny o 11,3% prodražuje i provoz zlínských městských společností. Dopravní společnosti Zlín Otrokovice pomáhá postupný přechod na elektrobusy. Ceny elektřiny mají totiž dlouhodobě zafixované s městem. Technickým službám rostou meziroční náklady ale o miliony korun, říká Jakub Černoch, ředitel technických služeb Zlín.
2: Pro představu, technické služby Zlín nakupují přibližně 400 tisíc litrů nafty ročně. Průměrná nákupní cena za loňský rok byla něco málo přes 30 korun. Teď už se blíží 50 korunám.
1: Lidé z Rožnova pod Radhoštěm mohli ve středu darovat krev ve velkém sále společenského domu, který se na pár hodin proměnil v odběrovou místnost. Na transfuzi čekali hlavně prvodárci, kterých přišlo celkem 22. Byla u toho reportérka Gabriela Hickl.
3: Jsem trochu nervózní. Je to moje první vlastně darování krve.
4: Říká Aneška, která už se za chvilku ale přeci jenom posadí do odběrového křesla. To odděluje od zbytku místnosti v sále taková obrovská matrace.
5: Ta stěna je fajn i z toho důvodu, protože na mobilní odběry přichází spousta prvodárců, tak aby měli takovéto soukromí.
4: Říká Nela Mechlová.
1: Uherský Brod byl před druhou světovou válkou domovem jedné z největších židovských komunit na Moravě. Mezi nimi byla i rodina Bokových. Na jejich památku město v pátek odhalilo 4 kameny zmizelých. Jde o dlažební kostky s mosazným povrchem a vyrytými jmény. Položení kamenů vítá i jedna z posledních židovských obyvatelek Uherského Brodu, Miriam Navrátilová.
6: To pokládání těch kamenů zmizelých je vlastně super věc, která vlastně připomíná ty lidi, kteří se nevrátili.
1: Ve Zlíně se tento týden nesl v duchu udržitelnosti a ekologického chování. V úterý byl Mezinárodní den bez aut. Ten podpořil dopravní podnik a lidé cestovali jeden den městskou dopravou zdarma. Od pondělí do pátku se konal i Evropský týden udržitelného rozvoje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci toho si studenti mohli vyměnit a odnést oblečení, nádobí nebo rostliny, říkají Eliška a Anna.
7: Odnesla jsem si hrneček, dva hrneček. Jeden na čaj, jeden na kafe a mám to jako vybavení na kolej, kam se teď stěhuju.
8: Já si odnáším svetr, já jsem si ho rovnou dala na sebe, protože venku začíná být zima a pak ještě vlastně tak jeden talířek.
1: Všechny reportáže jsou dostupné na webu iRozhlas v záložce regiony Zlínský kraj. V příštím týdnu vám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín představíme kandidáty do komunálních a senátních voleb ve Zlínském kraji. Karolína Macejová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín.

I v nedělním odpoledním vysílání pro vás máme tipy na zajímavé kulturní akce. Ve Zlíně dnes můžete zavítat na retro party stylizovanou do 90. let minulého století. Zavzpomínat a užít si netradiční atmosféru bude možné od 17 hodin a vstup je zdarma. Akce se koná na tržišti pod Kaštany na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Zlínské volné divadlo dnes uvádí dramatizaci novely Ernsta Hemingwaye Stařec a moře. Jde o dílo, které mistrně vypráví o vůli a vnitřní síle. Představení začíná ve volném divadle na Kvítkové ulici ve Zlíně ve 20 hodin. Svatováclavské slavnosti se dnes konají v Rožnově pod Radhoštěm. Při té příležitosti je připraven bohatý program. Na jeden den se město vrátilo do dob, kdy se o čest bojovalo mečem, mince se razily ručně a o korunu se nesoutěžilo v kanceláři, ale v rytířském turnaji. Na programu je historický šerm a rytířská vystoupení, dobová řemesla, lukostřelba, ražba mincí, hudební vystoupení anebo také ohnivá show. Program bude v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm až do dnešních 20 hodin. Hudební představení o životě pěvecké legendy Evy Pilarové dnes bude k vidění v Luhačovicích. Společně s protagonisty se dotknete hvězd na cestě plné jejich životních milníků, kde zazní slavné hity jako Requiem, Láska nebeská, Hrom, aby do tělásko, Turecký pochod a další. V roli Evy Pilarové se představí Eva Králová, která byla za tuto roli nominována na divadelní cenu Thálie za rok 2025. Osudového muže jeho života stvární Radovan Král. Představení začíná v Luhačovickém kulturním a kongresovém centru Elektra v 19 hodin a 30 minut. To byla doporučení Českého rozhlasu Zlín s datem 27. září.

0: Český rozhlas Zlín s vámi bude i 28. září. Ve svátečním vysílání si připomeneme Václava Havla. Povídat si budeme o jeho zlínském dětství a projedeme se i autem, které vlastnil v době revoluce. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Některé staré valašské písně málem zmizely, jiné přežily jen v archivech nebo vzpomínkách. Hudebnice Marie Hrnčiříková ze Štítné nad Vláří na Zlínsku jim dává novou podobu v projektu Laštověnka. A byla hostem Kristýny Fuchsové ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ptala se třeba na to, co ji přivedlo k tomu začít sbírat a oživovat staré lidové písně.
1: No, byla to vlastně skoro taková náhoda, bych řekla, protože jsem k té lidové písni nějak tíhla, hlavně když jsem studovala v Praze, tak najednou pro mě ta valašská píseň byla velmi vzácná. Takže jsem narazila na ty rukopisy Jaroslava Smutného, kde tam právě nad těmi noty bylo napsané Vaněk, což je moje rodné příjmení, Vaněk 86, což bylo zase číslo domu babičky a dědy. A já jsem si to nějak spojila, jak nám taťka od malička říkal, že náš praděda zpíval, že sbíral písničky, a teď mi najednou došlo, kolik toho dědictví ten praděda zanechal, František Vaněk, a všude v těch sbírkách jsem viděla do kolečka to jeho jméno a úplně to ve mně zarezonovalo, že jsem si říkala, tyjo, to bych chtělo dotáhnout nějak do konce, aby ta jeho práce, to, že on si ty písničky pamatoval a že je zpíval, tak abych to nějak dotáhla dál, ať se ty písničky prostě uchovají.
2: V ruce máš kytaru, takže můžu našim posluchačům, kteří tě nemůžou vidět, prozradit, že tady bude takové menší vystoupení. Jakou píseň nám teď zaspíváš? Alespoň ukázku.
1: Zaspívám píseň Létala Laštověnka. Ta je speciální tím, že tam má krásný dorský mot, který se právě v těch valašských písních objevuje, a to byl tak jeden z důvodů, proč jsem chtěla oživit právě tyto valašské písně, které jsou opravdu zajímavé, zajímavější možná než některé lidovky, jaké známe.
2: Tak pojď do toho.

0: nějak znehodnocovat práci folklorních souborů, které ty písně uchovávají tak, jak opravdu zněly, a myslím si, že je to velmi důležité, ale já jsem chtěla tu píseň zaspívat co nejvíc přirozeně pro mě. Takže jelikož my už jsme doma si opravdu hráli na ty kytary, na ty housle a na to piano a zpívali jsme si ty písně tak nějak po svojem přirozeně, jak jsme to cítili, tak přesně tak jsem chtěla, aby to vyznělo na tom CDčku. Takže jsem použila ty nástroje především, které ovládám, na které hraji, a doplnila jsem to o nástroje, na které hrají moji sourozenci nebo známí, a doplnila to o ten jejich um.
1: Důležitou součástí projektu je dětský sbor nebo soubor Laštověnka. Proč jsi chtěla, aby tyto staré písně zpívaly právě děti?
0: Protože taky jedna z těch motivací bylo to, když jsem studovala sbormistrovství v Praze a procházela jsem ty materiály a viděla jsem, že ve většině učebnic a ve většině zpěvníků jsou ty písně české, a přišlo mi hrozně líto, že děti od nás Valašska, které po generace si předávali tu moravskou lidovou píseň, tu valašskou, tak se ve škole najednou učí písně české, které jsou úplně jiné, a přišlo mi škoda je ochudit právě o tu pestrost valašských písní, které třeba mají ty jiné módy a které jsou možná, troufám si říci, trošku složitější.
2: Celý rozhovor s hudebnicí a sbormistrní Marií Hrnčiříkovou ze Štítné nad Vláří na Zlínsku o oživování starých valašských písní si můžete poslechnout na našem webu v audioarchivu, konkrétně v záznamu úterní 11. hodiny.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Bylo půl čtvrté a posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. Na začátku září převzal od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ocenění za celoživotní přínos k rozvoji vzdělávání Bohumil Galásek ze Zlína Malenovic. Neuvěřitelný je počet školních roků, které působil jako pedagog. 58. Bohumila Galáska si do vysílání pozvala Markéta Macháčková. Ukázku z jejich rozhovoru si můžete poslechnout už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Jako kluk zažil bombardování Zlína i dobu, kdy se ze Zlína stal Gottwaldov. Bohumil Galásek se totiž narodil v roce 1938. Dnes již bývalý pedagog a kronikář Zlína vzpomínal také na tyto okamžiky v rozhovoru s redaktorkou Markétou Macháčkovou. Jak tráví svůj čas v důchodě? I to byla téma jejich rozhovoru.
1: Dnes mám tu milou příležitost povídat si s Bohumilem Galáskem, kterého znají stovky studentů, kteří studovali na Zlínském gymnáziu Lesní čtvrť, protože právě tam učil dějepis, češtinu. Povídali jsme si i o jiných školách, kde zakotvil a trávil chvíle své dlouhé, skoro 58-leté kariéry. Pane Galásku, pojďme se ale teď ještě trochu zabývat i vámi. Mě zaujalo, když jsem si četla některé rozhovory s vámi, že vy samozřejmě, to by člověk čekal, že čtete jako češtinář, ale že vy teď v důchodovém věku přečtete kolem 100 až 120 knih.
2: No snažím se, je to, jak říkám, je to těžké dnes, protože dříve vycházelo těch knih podstatně méně. A vybrat si dnes něco, tak musím se řídit doporučením, třeba teď to dělám z Lidových novin, které vychází jako příloha Mladé fronty a tam je recenzent Ondřej Horák, který doporučí vždycky nějaký skvělý román.
1: Pojďte nám taky něco doporučit. Máte nějaký tip pro nás, co máte třeba na nočním stolku?
2: Mám nachystané dvě knihy, a to poslední knihu Milana Kundery a Ludvíka Vaculíka. Ještě mě zaujala kniha autora, kterého jsem nikdy to jméno neslyšel. Dožil se sice pouhých 34 let. Je to japonský autor Dazal. Nevím, jestli to říkám správně. A už název toho románu, který zní To já jsem uměním, je naprosto překvapivý.
1: A také lákavý.
2: A lákavý. Já jsem tu recenzi četl asi 4x, než jsem pochopil, co všechno asi tento román obsahuje. No, tak na to se těším.
1: Nepřekvapivým je u vás koníček čtení, ale čím byste třeba překvapil, protože já u vás vím, že vy se udržujete v kondici ve svém věku vlastně i sportem. Povězte.
2: No snažím se, já jsem kdysi dávno ve svém mladickém věku plavával, dokonce závodně, sice jenom druhá výkonnostní třída, nic to nebylo slavného. Pak jsem začal pod vlivem zátopkových výkonů běhat a samozřejmě zase jenom naprosto amatérsky, tehdy žádné nějaké takovéto soutěže, jako jsou dnes, nebyly.
1: Ale a vy jste běhal zůstal. I po 80.
2: A běhám celý život až posledních 4-5 let už jenom chodím, protože kolena nebo někdy i kyčle mě nedovolí běhat, tak chodím. Každé ráno se jdu projít a beru si telefon, ale jenom takový tlačítkový, kdybych náhodou zakopal, což se mi stane často, abych přivolal pomoc. Ne, abych se za chůze bavil čtením zpráv, to ne. Dívám se kolem sebe. To je největší potěšení, protože vidím, co všechno je krásného kolem mě. Zeleně, modří a všeho.
1: Je to i takový váš recept a rada pro druhé dívat se kolem sebe?
2: Chodím každé ráno, kdy ještě je čistý vzduch, je málo lidí venku, nebo každý utíká do práce, zatímco já se procházím.
0: Celý rozhovor Markety Macháčkové s dlouholetým středoškolským pedagogem ze Zlína, Bohumilem Galáskem, si můžete poslechnout na našem webu v audioarchivu, a to v záznamu čtvrteční 11. hodiny.

0: Po letních prázdninách přivítali divadelní a koncertní sály opět natěšené diváky a posluchače. Tento fakt zohledníme mimo jiné i v našem zářijovém souhrnu kulturního dění v kraji. O nové sezóně Městského divadla Zlín promluví umělecký šéf Patrik Lančarič, do Slováckého divadla v Uherském Hradišti nás pozve ředitelka Libuše Habartová a program 81. sezóny Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů představí ředitel Tomáš Gregůrek a dramaturg Tomáš Koutný. Poslechněte si v neděli 27. září po 17. hodině další vydání měsíčníku Na túře v kultuře s Pavlem Vackem.
1: 6. rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj Bože už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

Ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím cíl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

Až zase někdy pojedu pryč, byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: znova.
1: I v nedělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín pro vás máme hudební cukrárnu, kterou připravuje kolega Petr Uhřík. Pojďme si ji společně poslechnout.
2: Cukrárna Petra Uhříka.
3: Dnešní porci mlsání v hudební cukrárně nám zajistí skupina Druhá tráva, to si někteří automaticky dosadí jméno Robert Křesťan. Po odchodu z Poutníků založil právě tuto sestavu společně s Lubošem Malinou. Rozhodně se nechci tvářit jako nějaký vrcholný odborník přes bluegrass, taky proto bych vynechal poměrně složité přestupy personální, kterých od roku vzniku 91 kapela zažila bezpočet. A bližší analýzu repertoáru přenechám taky nadšencům, pro které je bluegrass bezmála životním stylem. Druhá tráva každopádně hraje kromě domácích koncertů poměrně pravidelně v Americe. Členové taky produkovali v minulosti desku Pavlu Bobkovi, spolupracují například s Kateřinou Garciou. Nejlepší ale stejně bude, když si hned pustíme typický vzorek Druhé trávy skupiny, která letos slaví 35 let na scéně. Před písničkou jenom pozvu na koncert, který se už za pár dnů odehraje docela nedaleko v Přerově, a to konkrétně 6. října. Zlín, jak jsem zjistil, přijde na řadu až v prosinci.

0: Od 16. hodiny nás dělí necelých 7 minut a taky na čase pozvat k dalšímu poslechu našeho vysílání. Následovat budou aktuální zprávy a potom hvězdné návraty. Já se s vámi loučím a budu se těšit na slyšenou zase zítra, a to po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Klidnou neděli vám přeje Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hlasování v participativním rozpočtu Slavkova u Brna skončí 30. září. Rožnov pod Radhoštěm dá jednorázovou odměnu nepedagogickým pracovníkům. Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné požádat nejpozději do 30. září. V noci a k ránu čekejte jasno s mlhami a nejnižší teploty budou kolem 3 stupňů. Posloucháte Český rozhlas a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Už jen do 30. září mohou lidé ve Slavkově u Brna svým hlasováním rozhodnout, které projekty by měly ve městě vzniknout. Ve třetím ročníku takzvaného participativního rozpočtu je k rozdělení 500 000 korun. Jednotlivé nápady navrhli sami obyvatelé. Je jich celkem 8 a všechny jsou uvedené v příslušné sekci na webu Náš Slavkov. Tam je možné i hlasovat. Další možností je vhodit anketní lístek do sběrného boxu na infocentru.
2: Mezi navrženými projekty je naučná stezka a obnova posezení u cukrovarského rybníka, dětská lezecká stěna, doplnění mobiliáře u veřejného ohniště nebo zastínění dětského hřiště u pumptreku. Další lidé navrhli vytvoření sdíleného pracovního místa, takzvaného coworkingu, veřejné servisní cyklopointy, pítko na koupališti nebo online přenosy a nahrávání schůzí zastupitelů. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdušíková, Český rozhlas.
0: Rožnov pod Radhoštěm odmění nepedagogické pracovníky. Jednorázovou odměnu dostane celkem 93 lidí, včetně pracovníků střediska volného času. Rozhodli o tom zastupitelé na svém posledním zasedání. Důvody vysvětluje mluvčí města Petra Graclíková.
3: Schválili jsme rozpočtové opatření, díky kterému můžeme dát jednorázovou odměnu nepedagogickým pracovníkům, jako jsou třeba kuchařky, školníci nebo uklízečky, protože jsou to profese, které mají nízké tabulkové platy, a díky tady té finanční částce, což je 5000 korun, jim můžeme dát takovou menší jednorázovou odměnu.
0: Zájemci o tištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodu mají už jenom několik dní na podání žádosti. České správě sociálního zabezpečení ji musí doručit nejpozději do středy 30. září, říká Jakub Bejček z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.
4: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů spoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma. Oznámení si můžete také zdarma vyzvednout osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. Elektronicky je dostupné na e-portálu České správy sociálního zabezpečení a lidem s datovou schránkou fyzické osoby je doručeno automaticky a zdarma.
0: Kdo už jednou o zasílání papírového oznámení v minulosti požádal, nemusí to dělat znovu. Valorizační oznámení mu přijde, říká Bejček ze správy sociálního zabezpečení. Zítra si lidé v Česku nenakoupí ve velkých obchodech. Na den české státnosti totiž musí prodejny s plochou větší než 200 metrů čtverečních zůstat zavřené. Výjimku mají obchody na nádražích, letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Vyplývá to ze zákona o prodejní době v maloobchodě.
1: Počasí.
0: Na území našeho regionu očekávejte přes noc jasno a k ránu se mohou v údolích vytvořit mlhy. Nejnižší teploty naměříme kolem 10 až 6 stupňů, v údolích při bezvětří budou pouze 3 stupně a vítr povane slabý proměnlivý nebo východní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Opatrně jeďte po hlavní silnici v Petrově na Hodonínsku, kde osobní auto srazilo chodce. Na zprávy Českého rozhlasu naváže Patrik Rozehnal a nedělní Hvězdné návraty.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
3: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
2: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
3: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
2: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
3: A hned na začátku chci se zeptat,
2: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
3: Výborně.
2: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
3: Zajisté.
2: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
3: Smrti, brácha, prosím.
2: Ale vy nás máte rozesmát.
3: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
2: Ale já myslel, že jste komediant.
3: Smrti hlav, teda smrti, brácha. A žádné urážky, prosím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přečichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gottwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jan Čařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A tomu říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, a ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, kdy naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říká, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech, tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, já jsem říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmou nebo ne, a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řití.
3: Režisér, promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, ženu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to kombinace. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou? Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
6: Šéfe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
6: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum. Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to jsem na národě nebo co, to nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
6: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No já, no.
6: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje.
5: Jo.
4: Víte, co to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy?
5: Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, že ano, třeba upoutávka, rozumíte, no, na několik filmů na jedno, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
6: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
3: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
6: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali nebo takhle, no flámovali, no seděli, tak se povídal, Mira vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, ale že bych si říkal, hele, bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle to. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Máje, Evitásky a taky bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepostřelili jsme to.
7: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a fotou ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
8: No to nemyslíte vážně.
7: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
8: Fuj, to jsem si oddechl.
7: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že? No a teď jsme tam přijeli do Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedený ho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. My jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, je, hej. Jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný Francouzky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, no, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Říkám, ty jsi říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že jo, hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně. A než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaně, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis. Říká, Čmaně, co ona říká? A říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já jí chci, hrozně jí chci. Říká, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
9: Český rozhlas.

0: slavnostné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Pustí nad Labem. Tam jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký takový nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Svaťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak bude hrát pro nějaký blbečky, tak tam někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jedinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. No a pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde... No a do toho Ewald Schorn to režíroval. V Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Lučná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazar a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kretene! Ty vole, já si vylezu živé, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Ty vole, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chybuje, ty vole. Policajt. Jseš v pohodě?
4: Kdy se to stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, ty vole.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě a já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kreten, kreten?
4: Kdo je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, ne, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Ty vole, to byla dobře, pecka,
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Ty, hele, podívej se, já víc peněz nechci, rozumíš?

0: vysílám čistý jak lilium. Ten zelený jak brčal, ten zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
1: No, zase pokutu.
0: Dej si pokutu, jasně. Buď rád, že je to jenom pokuta.
1: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
0: Ale to víš, že ti tam nedám trestní body, díky, no. Tak. Tak.
1: Tak.
0: Co počítáš zase?
1: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
0: No jo, to víš, jo.
1: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
0: Jako myslíš?
1: No, jako to by nemohl.
0: Kolik za ní dáš?
1: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
0: No tak, pojď, třeba za 5.
1: Co za 5?
0: No za 5 táců.
1: Co za 2?
0: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
1: Dobře, tak za 2.
0: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
1: Dobře.
0: Hele, zbraň chceš?
1: Zbrojní průkaz.
0: Zbrojní průkaz, jo?
1: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
0: O to, jo, na čí jméno by to bylo.
1: To je konečně jméno.
0: Ten ti dodám, ten ti pošlu, jo? Ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
1: Já myslel hned na fleku.
0: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
1: Mailem,
0: no. Vysvětlej mail.
1: Adresu, ne, nevím, nějaká
0: no.
1: Nemoc blbá.
0: No, blbá nemoc. No.
1: Češ je dobrý, ale.
0: Dobrý, jo?
1: To je výborný.
0: Jo.
1: Fakt jsem hodně spokojený.
0: Tak hele, máš ještě peníze, že jo? Máš jich dost.
1: Už moc peněz nemám, člověče.
0: No,
1: ale ještě počkej, něco bych tady pro tebe měl.
0: No.
1: Já jsem někde ves. Chudák Milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
0: co?
1: Je tady.
0: Co
1: já ves na klíně zemlbábu. Bábu.
0: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, člověče.
1: To není normální zemlbába.
0: Co?
1: To je s trávou.
0: No ještě zemlbába s trávou, prosím tě.
1: Ne, ta tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
0: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je koštnu, jo, hej koštnu. Hej koštnu. Je hodně ty báby veselý.
1: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
0: No.
1: Růžový kamiony.
0: Co? To je kapky zase?
1: Ne, díky.
0: To je dobrá čeče.
1: Jen si ne.
0: To chechtá normálně. Ta chechtá. Ale můžu něco říct?
1: Klidně.
0: Můžu něco říct?
1: Ne, pojď do toho.
0: Můžu, jo? Já něco řeknu, jo? Ministr je vůl.
1: Ten váš, jo?
0: Ten váš ministr. Hele, ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
1: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
0: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se vole, nejsi, co je? To máš hezký, to je hezký.
1: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
0: Cože, co?
1: Kamaráde, takže tě zatýkám.
0: Cože?
1: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tajle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
0: Ty vole.
1: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácnila v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar, dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ano, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe. No. Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
6: Máme tady nový koště a to nám dobře mete.
4: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
7: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
7: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
7: No to je prima. Večer už voda poteče.
3: Ono se něco najde, co by teklo.
7: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
7: No, práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
7: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott, vás jsem poslalo samo nebe.
7: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
7: Uh-huh.
3: A kde? Neuděláme si o tom schůzi.
7: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo, uh-huh. No tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuji váš sporák.
7: No, cože? No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
7: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbáru.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomý nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
7: Pane Simota. No. Co nějak dohodneme? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
4: Houby pizzu!
7: Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
7: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
8: Znělka zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
9: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
10: No proč by byli v koncích?
9: To je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
10: Ztratit se můžete raz, dva.
9: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
10: No třeba půjdete na houby. 26. Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
9: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
11: Ale no tak, děde.
12: Náš děda je pěkně ostrej.
10: A proč hovadinku?
9: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
10: Sedláčka, dědo, sedláčka.
9: A já říkám chalupníčka pořád.
10: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý tetrám živej nebo mrtvej, tak ho najdou.
9: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech, třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
13: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco! Přece mě tu nenecháte v cíproud!
0: Vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
5: Stejně je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. A s tím Rudlou Fárou?
1: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
5: Nic, je svobodný. Když zůstane na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat, ty s ním to nechápu.
1: Jo, zapíchnutej tahač i s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
11: Mami, ví o tom psali v novinách.
12: Černý kronice.
11: No.
5: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý průšvih. V Kolíně vystoupí Rýn ze břehu, v Turecku je zemětřesení, pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
1: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nebo já nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, seříznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Ano.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který vždycky Honza Kukral se jmenoval, tak ten říkal, ty
2: toho
3: vole.
2: Toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, mm-hmm. Jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestali jenom s kamerama, takže lítali pode mnou, nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čověče, vy volové, třeba já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, se máme to nějak malinko jinak, je to zvláštní, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No, ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Jo, já ti stejně nevěřím. No, dobře, no. No, nic, no. 1348.
6: Založení univerzity.
0: No, vidím.
6: Náhoda,
0: jo. Vím, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína, specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci, přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helgo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlim, pane, ale začít studovat ve vašem věku...
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
1: Jmenuje se to Bez předsudků. Teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili. Máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se mě zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo někdy, tak si panu kalendáře řeknu, no jo, mám orgasmus v Brně třeba.
2: No,
1: tak.
2: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
3: A kdybych se počurala.
2: A ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
3: Protože už bylo pozdě.
4: Julka?
2: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
4: Co se stalo? Jste pourali?
2: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
3: No je to moje vina, Julie, moje vina.
2: No takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
3: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
4: Leono, cože se vyspíte?
3: Počkej, já to řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
4: Jak to, že se ztratila klíč?
3: No, já jsem blbá, no.
4: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
3: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
4: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
3: Cože? Jo, takhle.
4: Hele, čau, dej mi Oskara.
3: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě, čau.
2: Co ti řekla?
3: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
4: Halo, Oskare? Oskare?
2: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
4: V jednom pokoji? S Leonou?
2: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
4: Doufám, že tam jsou manželský postele.
2: Manželský postele?
3: No je tady, co naděláš?
2: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
3: Jaký rozdělený? Tady je postele jak kráva.
2: A nedají se spojit.
4: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
2: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
3: Tak ti řekni pravdu, když si dověř, že to máš lepší. Já neumím hát, řekni tu.
2: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si to, když musím odskočit na záchod. Tak moment, já ti dám Leonku a ona ti... No tak,
3: No, cože?
4: Tak jak jsou ty postele?
3: No, postele?
4: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
3: No jistě, jsou tady, ano.
4: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
3: Holka, ty nespojíš.
4: Proč nespojíš?
3: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to palandy, že jo?
4: Jo, palandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
3: Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, člověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaše zpráci, co se posrávali ještě ve třetí.
4: Cože? Jaký zpráci?
3: Ježiš, co to mělu. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Jo, čau.
2: Takový kraviny.
3: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím zač.
2: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, jo, všechno v pořádku.
4: Jo, tak ty jsi spokojený, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám, jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
2: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
3: No, to já taky, utahaná. No.
4: Co tam tak řve?
2: Taky říká, že je utahaná.
3: No já sotva pletu nohama.
2: Jo, to je ona sotva, fakt, to je pravda. No.
3: Já se tady na palandu nevylezu.
2: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
4: Oskare.
2: Juli, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodobro, čau, ahoj.
0: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk Auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích. Necítit bolest tak palčivě. Slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
1: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když mi uděláš radost, když jak se smějou, jak ty mají rozhářený očiska v hledišti, pak stanou, tleskají a že mi děláš 2 hodiny radosti, že zapomínu ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a radost.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Michalská pouť v Otrokovicích dnes omezí provoz městské hromadné dopravy. Oprava studánky ptačí svatyně u Adamova za 1 000 000 korun je hotová. V Tatrách platí nejnižší stupeň lavinového nebezpečí. V noci a k ránu čekejte jasno s mlhami a nejnižší teploty budou kolem 3 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu vás vítá Lukáš Jakubíček. Omezení v městské hromadné dopravě si dnes vyžádá Michalská pouť v Otrokovicích. Výluka potrvá do 20.30 a dotkne se linek 2, 55, 56 a 57. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
2: Dotčené spoje pojedou mezi zastávkami Hurdisky a Baťov autobusové nádraží přímo, bez zajíždění ke Společenskému domu, a to i v opačném směru. S ohledem na očekávaný zvýšený počet cestujících budou na dotčené linky nasazena kapacitnější vozidla, včetně kloubových trolejbusů. Cestující na lince 56 by také měli současně počítat s již probíhajícím omezením v ulici Karla Čapka.
1: Dělníci dokončili opravu studánky ptačí svatyně u Adamova na Blanensku. Práce vyšly školní lesní podnik Křtiny asi na 1 000 000 korun. Studánka funguje asi od 90 let a patří mezi památky takzvaného lesnického slavína. Studánek v okolí evidují lesníci kolem 50. Doplňuje mluvčí Kamila Hájková.
3: Tento lesnický slavín vnímáme jako kulturní dědictví a v rámci své účelové činnosti se o tyto památky staráme a pečujeme o ně. Zajímavostí této studánky je fakt, že se jedná o jednu z tekoucích, což při dnešní klimatické změně není určitě samozřejmost.
1: Až 30 cm sněhu leží ve vyšších polohách Vysokých a Západních Tater. Horští záchranáři tam proto i pro dnešek vyhlásili první, tedy nejnižší stupeň lavinového nebezpečí. Kvůli oteplení se mohou hlavně během dne samovolně uvolňovat menší laviny mokrého sněhu.
4: Souvislá vrstva sněhu leží v Tatrách od výšky 1700 metrů. Místy jeho až 30 cm, v horských žlabech ale i víc. Podle střediska lavinové prevence napadl na poměrně teplou zem, takže na ní špatně drží. Přes den navíc na slunci taje a může se samovolně sesouvat. Horská služba zdůrazňuje, že i menší lavina může být v prudkém skalnatém terénu nebezpečná. Opatrní by měly být turisté také ráno, kdy je po chladné noci sníh naopak tvrdý a zmrzlý. Riziko lavin ale podle horských záchranářů postupně klesá. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Sport.
1: České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily Ukrajinu 2-0 na zápasy a po 8 letech získali titul v týmové soutěži. Ve dvou hrách zvítězili ve dvou setech Muchová nad Kalininovou i Nosková nad Svitolinovou.
0: Počasí.
1: V našem regionu očekávejte přes noc jasno a k ránu se mohou v údolí vytvořit také mlhy. Nejnižší teploty naměříme kolem 10 až 6 stupňů, v údolích při bezvětří budou pouze 3 stupně a vítr povane slabý proměnlivý nebo východní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Pozor si dejte na Dukelské ulici ve Vyškově, kde mělo nehodu osobní auto. Ze zpráv Českého rozhlasu je to vše.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Vítám vás u dalšího vydání měsíčníku Na tůře v kultuře, díky kterému se rámcově zorientujete v kulturním dění ve Zlínském kraji. Po letních prázdninách opět otevřely své brány obě divadelní scény našeho regionu, stejně jako zahájila novou sezónu i Zlínská filharmonie. Tomu všemu budeme dnes věnovat zvýšenou pozornost. A to v rozhovorech s uměleckým šéfem Městského divadla Zlín Patrikem Lančaričem, ředitelkou Slováckého divadla v Uherském Hradišti Libuší Habartovou a ředitelem a dramaturgem Filharmonie Bohuslava Martinů Tomášem Gregůrkem a Tomášem Koupným. Začneme ale tradičně ohlédnutím za některými kulturními událostmi, které vás mohly potěšit během září. To už po písničce. Ať se vám příjemně putuje kulturou s Českým rozhlasem Zlín, vám přeje Pavel Vacek.
0: Na tůře v kultuře. Kulturní měsíčník Českého rozhlasu Zlín.

0: Stručné ohlédnutí za kulturními akcemi měsíce září začneme v měsíčníku Natuře v kultuře pohledem do divadelních a koncertních sálů. Městské divadlo Zlín zahájilo 81. sezónu galavečerem Aplaus, z něhož si ocenění pro nejoblíbenější herečku odnesla Markéta Holcmanová. Jako nejoblíbenější herec byl oceněn Marek Příkazký a nejúspěšnější inscenací podle hodnocení diváků byla v předešlé sezóně hra Kryl. Udělena byla také cena ředitelky divadla režiséru Petru Štindlovi. Cenu náměstkyně primátora města Zlína obdržel herec Rostislav Marek. První premiérou sezóny 2026-2027 byla pak v městském divadle Zlín komedie Volpone v režii Šimona Spišáka. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti uvedlo jako první premiéru po prázdninách hru Nebezpečné vztahy pod režijním vedením uměleckého šéfa slováckého divadla Lukáše Kopeckého. Ale má za sebou také například velmi úspěšný společný projekt se Zlínskou filharmonií Bohuslava Martinů v podobě koncertní verze slavné rockové opery Jesus Christ Superstar na platformě 1415 Baťova institutu ve Zlíně. U něj chystají pro velký úspěch další uvedení. Filharmonie Bohuslava Martinů pak uchvátila publikum výjimečným zahajovacím koncertem s názvem Beethoven jako nikdy předtím, na kterém se pod taktovkou Roberta Kružíka představil se zlínskými filharmoniky jako solista na klavír Jonathan Biss. O obou regionálních divadlech i filharmonii ještě v dnešním Natuře v kultuře uslyšíte. Ještě předtím ale také připomeneme, že na začátku září proběhly tradiční dny slovenské kultury v Luhačovicích, které opět nabídly velmi atraktivní program. Ten byl koncipován jako putování slovenskou kulturou a historií Luhačovic. Hlavním bodem programu bylo divadelní představení Vyučování Dony Margarity se slovenskou herečkou Olgou Belešovou. Jakou má festival historii, to nám přiblížila kulturní manažerka Lázní Luhačovice Marie Jálová.
1: Dny slovenské kultury mají v Luhačovicích už opravdu krásnou tradici. Letos se uskuteční jejich 14. ročník, no a za tu dobu se stal festival pevnou a opravdu oblíbenou součástí kulturního programu našeho lázeňského města. Jeho smyslem je především připomínat a dál rozvíjet velmi blízké československé vztahy, které mají právě v Luhačovicích už dlouhou historii. Už v minulosti se tady setkávaly významné osobnosti z Česka a Slovenska a Luhačovice byly místem důležitých kulturních a společenských setkání.
0: Věříme, že jste si s námi zavzpomínali na příjemné zážitky z Luhačovic, případně, že jsme vás už teď navnadili na příští ročník. To další akci můžete krásně stihnout ještě letos. V galerii Panský dům v Uherském Brodě byla v září zahájena výstava Petry Jarošové Barvy ticha, která má podtitul O obrazech, které vznikají tam, kde slova nestačí. Petra Jarošová profesně působí jako lékařka zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Ve své volné tvorbě nachází prostor pro rozměr lidské existence, svět barev, emocí, imaginace a osobitého výtvarného vyjádření. Ten můžete v galerii Panský dům v Uherském Brodě obdivovat až do 1. listopadu. V září proběhla ve vestibulu Kulturního centra Vizovice vernisáž výstavy Firma Baťa i nejlepší jde zlepšit, kterou pořádá Turistické informační centrum Vizovice. Panelová výstava poskytuje základní informace o vývoji firmy v letech 1894 až 1948 a je určena k představení firmy jako největšího výrobce obuvi v Československu první poloviny 20. století. Ale nejen to, jak prozradila vedoucí Kulturního centra Vizovice Martina Dozbabová.
2: Výstava připomíná i aktivity firmy v oblastech, které jsou s firmou Baťa taktéž neodmyslitelně spjaty. Jedná se například o témata výchovy, školství a sportu, architektury, kultury, reklamy a spousta dalších. Dalo by se říct, že vlastně poskytuje komplexní vhled do toho, proč se firma Baťa stala takovým fenoménem, který nás po více než století nepřestává udivovat.
0: Výstava Firma Baťa i nejlepší jde zlepšit bude v infocentru instalována do 30. října. Od září můžete na Zlínském zámku navštívit také originální výstavu s názvem Imaginárium divadla bratří Formanů a jejich přátel. Rozsáhlá instalace představuje výtvarný, hravý a tajuplný svět divadelníků, výtvarníků a přátel zpřízněných skrze spolupráci a osobní přátelství s divadlem bratří Formanů. Výjimečná výstava je k vidění v prostorách Zlínského zámku až do 21. února příštího roku. Další výstava, která byla na Zlínském zámku zahájena během září, nese název Příběhy bot. Prostřednictvím malby, kaligrafie a současného designu nahlíží na Baťův odkaz očima různých generací a oborů a představuje například osobní vzpomínky spojené s konkrétní obuví a jejich kaligrafické zpracování i autorské modely současného designu obuvi. Výstava zároveň propojuje tvorbu Univerzity 3. věku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a ateliéru design obuvi. Co takové propojení může přinést oběma stranám, prozradila kurátorka výstavy Miroslava Ptáčková.
3: Myslím, že právě toto propojení na výstavě je velmi zajímavé. Setkávají se zde studenti Univerzity 3. věku, kteří do tvorby přinášejí své životní zkušenosti a osobní vzpomínky. Právě se studenty designu obuvi Univerzity Tomáše Bati, kteří naopak přicházejí se současným pohledem na design, materiál a formu. A touto výstavou jsme chtěli vlastně ukázat, jak může vzájemně toto setkání se doplňovat.
0: Výstava Příběhy bot je na Zlínském zámku k vidění až do 15. listopadu. Galerie Kaple představuje od září výstavu polského multidisciplinárního umělce Paula Voci, který pro výstavu ve Valašském Meziříčí vytvořil celek pracující s motivy moře, proměnami materiálu, světla, obrazu a lidského vnímání. Výstava s názvem Waiting for the Clean Horizon je členěna do tří částí, které návštěvníka postupně vedou jednotlivými úrovněmi galerie. Výstava je k vidění v galerii Kaple ve Valašském Meziříčí do 12. listopadu. A jelikož se, jak již zaznělo, v září po letních prázdninách opět naplno rozběhl provoz tří velkých kulturních zařízení našeho kraje, Městského divadla Zlín, Slováckého divadla v Uherském Hradišti a Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, zástupci těchto institucí vás v dnešním Natuře v kultuře postupně nalákají na nadcházející sezónu. Už za chvíli to bude umělecký šéf a režisér Městského divadla Zlín Patrik Lančarič.
4: Český rozhlas Zlín.

0: I Slovácké divadlo v Uherském Hradišti ožilo po letních prázdninách čilým provozem. To byla dobrá příležitost k tomu, aby se kolega Tomáš Perutka zeptal ředitelky uherskohradišťské scény Libuše Habartové na to, co si na Slovácku připravují na novou sezónu.
1: Tak Slovácké divadlo zahajuje novou sezónu až lednem. My jsme trošku specifičtí v tom, že kalendářní rok se rovná naší sezóně. Přicházíme za diváky s motem Slovácké divadlo umí věnovat pozornost, a tak věříme tomu, že opravdu budeme našim divákům věnovat pozornost. Přineseme pět premiérových titulů. Opět se budeme snažit být žánrově pestrý, takže budeme tam mít komedii, budeme tam mít detektivku, budeme tam mít drama, budeme tam mít muzikál, takže věřím, že každý z diváků si najde to své.
2: Podle jakého klíče se vybírají tituly, které uvedete v následující sezóně? Podle čeho jste je vybírali?
1: No, opravdu skutečně tak, abychom uspokojili de facto nálady a chutě každého diváka, takže se snažíme tu nabídku mít pestrou. Začneme hned vlastně bláznivou nebo crazy komedii o generaci, která chtěla žít non-stop. Ta premiéra nebo ta inscenace se bude jmenovat Husákovi děti, a tak, jak už podle toho názvu je zřejmé, tak se vrátí.

0: inscenací bude Marie Antoaneta. Je to jakási tragická fraška o nejstylovější královně všech dob a je vlastně otázkou, jestli v tom 18. století, do kterého je vlastně děj této inscenace vložen, jestli Marie Antoaneta se mohla vyhnout svému osudu nebo ne. Další premiérou této sezóny bude detektivka. Je psaná speciálně pro Slovácké divadlo, takže v tomto případě to bude světová premiéra. Autor Jan Šotkovský a režie Mikoláš Tic. A je to detektivní thriller Ze samoty u lesa. Diváci, kteří si pamatují Adama Fojtíka z 13krát za světka, kterého hrál Zdeněk Trčálek, tak my tady tu postavu Adama Fojtíka posuneme trošičku v čase a zasadíme ho do horského penzionu, kde se svou manželkou Gábinou provozují penzion a umožňují lidem strávit týden ve tmě. A někdy se z té tmy někdo i nevrátí.
1: Dá se říct, že se tato hra bude odehrávat jakože v našem regionu?
0: Ano,
1: je zasazená do našeho regionu?
0: Ano, přímo je zasazená do našeho regionu. Ano.
1: Takže i regionální téma máte obsaženo.
0: Ano, přesně tak. Co se týče poslední v uvozovkách pecky následující sezóny, tak to bude muzikálová romantická komedie Amélie. Amélie de facto zpracována, zdramatizována podle kultovního filmu Amélie z Montmartru, takže si myslím, že se naši diváci mají rozhodně na co těšit.
1: Kdy proběhne nejbližší premiéra? Kdy si na ně diváci můžou vyrazit do vašeho divadla?
0: Tak nejbližší premiéra bude 31. října tohoto roku. Je to de facto poslední premiéra pořád ještě té letošní sezóny. Jedná se o drama Dogville. Je to jedno z nejdiskutovanějších děl dánského provokatéra a enfant terrible Larse von Triera, známého svými nelítostnými pohledy na společnost, víru, morálku i lidskou slabost. A de facto tohle drama řeší, kolik dobra v nás zůstane, když už není výhodné být dobrým a jak dlouho budeme jen přihlížet tomu, že ve jménu dobra pácháme zlo. Terezie Říhová režie a my se budeme těšit 31. října ve Slováckém divadle.
2: Pozvala nás ředitelka Slováckého divadla v Uherském Hradišti Libuše Habartová nejen na nejbližší premiéru. Další informace o Slováckém divadle hledejte na stránkách slováckédivadlo.cz. A v pozvánkách budeme v měsíčníku Natuře v kultuře pokračovat i za pár okamžiků. Ty následující budou mířit do koncertního sálu. Ředitel Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů Tomáš Gregůrek a dramaturg Tomáš Koutný nás budou lákat na 81. sezónu zlínských filharmoniků. Těšte se!
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín vstoupila do své 81. sezóny. Mluvili jsme o tom s tamním dramaturgem Tomášem Koutným a ředitelem filharmonie Tomášem Gregůrkem, kterého jsem se také zeptal, z čeho měl za necelé dva roky ve funkci největší radost.
1: Těch radostí je celá řada, ale asi největší radost mám z toho, že filharmonie je vnímána jako živá instituce a že naši posluchači jsou nám věrní, že máme pestrou nabídku koncertů, že jsme úspěšně ukončili 80. jubilejní sezónu v přímém přenosu České televize, takže to jsou za mě jako velké milníky. A z čeho mám radost? Osobně mám také radost, že se daří takové to, jakoby, co je mi velmi blízké, propojování, jak organizací, ne zcela úplně jakoby třeba kulturních, ale právě s tou kulturní naší organizací, tak různé síťování různými novými projekty, koncepty. Zmíním třeba spolupráci s nadace Tomáše Bati, zmíním spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati, s Krajskou nemocnicí Tomáše Bati. Mně osobně bylo velmi příjemný projekt Toma Stoparda s Městským divadlem Zlín, kdo se naladí na správnou notu, který jsme měli možnost představit i posluchačům a návštěvníkům na Slovensku v Trenčíně v rámci Evropského hlavního města kultury. V tomto týdnu zase netradiční propojení se Slováckým divadlem, projekt Jesus Christ Superstar, který jsme uspořádali na platformě Baťova institutu mezi 14. a 15. budovou. Takže jako To jsou věci, které mě velmi těší a že naši návštěvníci jsou nám věrní a naopak, že přibývají a že o naše koncerty je zájem. A je to dáno tou dramaturgií, je to dáno vlastně i to jenom doplním, že já osobně to možná jakoby nevnímám jenom o té samotné hudbě, ale o tom setkávání. Najít si ten čas, vypnout ten telefon, jít do toho offline režimu a vychutnat si kvalitní hudbu, ale i setkat se s přáteli v příjemném prostředí.
0: Pojďte z té opravdu pestré nabídky různorodých koncertů, které plánuje Filharmonie Bohuslava Martinů pro tu nadcházející sezónu, vybrat jen několik, které by rozhodně neměly uniknout pozornosti širšího publika. Pane Koutný. A prosím je o pár slov o nich.
2: Ano, pár slov. Ta sezóna si myslím, že je naplněna, věřím, jako skvělou hudbou, je plná jak osvědčených titulů, tak i skladeb, které třeba nejsou až tak známé, ale které si určitě zaslouží pozornost, zaslouží si to, aby na pódiu zněly. A je plná zlínských premiér, bude plná hostujících interpretů, takových těch jako opravdu stálic, když tak řeknu, koncertní umění, ale i mladých hvězdiček, které třeba stojí na počátku své kariéry. Kdybych měl vybrat, tak to vezmu třeba přes dirigenty. My se těšíme na náš debut s dirigentem, bulharským dirigentem Konstantinem Ilievským, který se uskuteční v prosinci tohoto roku. Bude to ve spolupráci s mladou rakouskou trumpetistkou Selinou od mimo jiné vítězkou prestižní mezinárodní soutěže ARD. Debut nás čeká i s polským dirigentem Lukášem Borovičem, který je v současné době šéf dirigentem Poznaňské filharmonie imění Tadeusza Szeligowskiego. Takže to bude určitě taky zajímavá spolupráce. No a samozřejmě nemůžu opomenout návrat po nějakých 8-9 letech Tomáše Hanuse do Zlína. To bude v únoru příštího roku, kdy se vlastně na jednom pódiu potká s dalším americkým pianistou Andrew von Oyenem. Přiveze takový zajímavý, řekl bych, až světový program Prokofiev, Ravel, Martinů. Takže tam já se těším na to, jakým způsobem bude Tomáš Hanuse zase pracovat s orchestrem a k jakým výkonům ten orchestr zase vybičuje.
0: Mohli bychom ještě k tomu všemu, co už tady zaznělo, k té blížící se sezóně, dodat pár slov o 24. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Harmonia Moravie. Jak se do něj třeba promítne to letošní téma, které má být návrat ke kořenům?
2: Ano, to téma v podstatě se vrací k takovým jakoby prazákladům hudby, připomíná nám, odkud vlastně hudba, dá se říct, vyvěrá, co jí dává sílu. A ten festival se proto obrací k třem takovým jako základním pilířům, řekl bych, jednak k přírodě, která sloužila vždycky jako taková jakoby prvotní hudební inspirace, ale obrací se i k duchovnímu rozměru, který v podstatě býval vždycky takovým jakoby pevným základem hudebním. A krom toho vlastně to téma otevírá i, dá se říct, lidové tradice, což jsou vlastně hudební kořeny, které vlastně tvoří základ evropské hudby a nebo ze které vyrůstá vlastně evropská kultura, které jsou de facto dodnes živé.
0: Prozradil v rozhovoru nejen o plánech pro nadcházející koncertní sezónu Filharmonie Bohuslava Martinů, její dramaturg Tomáš Koutný a také ředitel Tomáš Gregůrek. Pro další podrobnosti se obraťte na stránky filharmonie-zlín.cz.
3: A v magazínu Natuře v kultuře je před námi výhled na zajímavé kulturní akce v měsíci říjnu. Ještě předtím ale písnička.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
5: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: však blbec litovat.
1: A teď se už společně s Českým rozhlasem Zlín můžete těšit na spoustu zajímavých kulturních událostí, které do našeho kraje přinese měsíc říjen. Tady je z nich malá ochutnávka. Městské divadlo Zlín uvede 24. října premiéru hry irského dramatika Marka O'Roveho Zase spolu Reunion v režii Petra Štindla. Jedná se o mnohovrstevnaté komediální drama, v němž se vážné věci potkávají s lehkostí a humor přichází často ve chvílích, kdyby ho nikdo nečekal. Jedná se o živý obraz setkání, které je dojemné, jízlivé i důvěrně povědomé. Kompletní program městského divadla Zlín najdete na stránkách divadlozlín.cz. Slovácké divadlo čeká 31. října premiéra divadelní adaptace slavného filmu Larse von Triera Dogville z pera Christiana Lolikeho v režii Terezy Říhové. Jedná se o morální podobenství o tom, že i milost má své hranice a ptá se například, jak křehká je hranice mezi morálním právem a absolutní mocí a jak snadno se oběť může stát zrcadlem svých trýznitelů. Nejen program Slováckého divadla je pak k dispozici na stránkách slováckédivadlo.cz. Z programu Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů upozorníme na koncert s názvem Swingphonic. S jednou z nejvýraznějších osobností současné české swingové scény, zpěvákem Janem Smigmátorem. Program bude proveden v Kongresovém centru ve Zlíně hned dvakrát, a to 7. a 8. října. A rovnou můžeme pozvat i na výjimečný koncert, na kterém se bude Zlínská filharmonie také podílet. Proběhne ve svátek 28. října, kdy můžete oslavit den vzniku samostatného československého státu tou nejkrásnější českou hudbou. Velký sál zámku Holešov rozezní tóny slavných oper Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Hlavní hvězdou večera bude světově uznávaný baritonista Adam Plachetka. Doprovodí ho Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů pod vedením dirigenta Roberta Kružíka. Program Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů můžete v celé jeho šíři vidět na stránkách filharmonie.zlín.cz. A u hudby zůstaneme. 4. října se Velehradská bazilika rozezní mimořádným hudebním zážitkem. V rámci 13. ročníku cyklu varhaních koncertů k významným výročím církevních osobností proběhne 4. varhaní koncert na Velehradě. Tento koncert je věnován 450. výročí narození svatého Jana Sarkandra, patrona zpovědního tajemství. Za královský nástroj usedne uznávaný český varhaník žijící ve Švýcarsku Michael Bartek. 8. října bude ve Zlínském muzeu MAP za účasti autorů zahájena slavnostní vernisáží putovní výstava s názvem Kriticky ohrožené jevy našich nářečí. Unikátní projekt spojující jazykovědu a kartografii vznikl ve spolupráci Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky a Univerzity Palackého v Olomouci. Výstavu pak bude možné navštívit až do září příštího roku. 17. října si pak můžete vychutnat v Domě kultury Vsetín 32. ročník Vsetínského jazzového festivalu. Oblíbená akce přiláká na Valašsko jazzové osobnosti z Česka, Slovenska, Švédska i Polska. Program nabídne 4 výrazná jména současné jazzové scény: Zbigněv Kaleta Kvartet, Kotača Kvartet, Zbyňka Ternera s Jet Set Big Bandem a formaci Sakoby. Více informací o festivalu je k dispozici na stránkách Domu kultury Vsetín, dkvsetin.cz. A pro další informace nejen o kultuře si pak můžete zajít také na stránky Českého rozhlasu Zlín, zlín.rozhlas.cz.

0: závěru dnešního Natuře v kultuře připomenu slova, která nám zanechal Konstantin Paustovský. Srdce, fantazie a rozum, to je půda, z níž se rodí to, co nazýváme kultura. Tak ať se vám daří o tuto půdu zdárně pečovat až do příštího setkání u našeho měsíčníku. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Zlín a život plný kultury vám přeje Pavel Vacek.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Co se může stát, když dítě místo telefonu vezme do ruky hudební nástroj? Třeba z toho jednou vznikne kapela, která koncertuje a skládá vlastní písničky. I takový příběh znají v Domě dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích. S jeho ředitelkou Miroslavou Vavrušovou budeme mluvit o tom, co dětem nabídnout, aby jejich volný čas nepatřil jen obrazovkám. Poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín už 29. září. Na setkání se těší Anna Randárová.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Jemné linie, nekonečná trpělivost a mistrovská přesnost. Kovoritectví je řemeslo, ve kterém se kus kovu pod rukama zkušeného rytce proměňuje v jedinečné umělecké dílo. Iris Fojtíkovou z Uherského Brodu si tato profese doslova našla. Do její dílny se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
4: V Mutěnicích na Hodonínsku skončila oprava průtahu. Valašské Meziříčí dokončuje projekt nové tělocvičny u základní školy Křižná. Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. V noci a k ránu čekejte jasno s mlhami a nejnižší teploty naměříme kolem 3 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Řidiči projedou nedávno opraveným průtahem Mutěnic na Hodonínsku bez omezení. Krajští silničáři tento týden provoz po víc než čtvrt roce plně obnovili. Rekonstrukce stála 22 milionů korun, říká mluvčí jihomoravské správy a údržby silnic Monika Švehlová.
5: Došlo na výměnu asfaltového krytu vozovky, včetně lokálních vysprávek a součástí této akce bylo i vybudování nových nástupišť a přesunuli jsme také autobusové zastávky tak, aby byly blíže k přechodům pro chodce.
4: Valašské Meziříčí připravuje stavbu nové tělocvičny u základní školy Křižná. Sportoviště bude mít parametry velké haly a využijí ho nejen školáci. Škola má 650 žáků a vlastní tělocvična jí dlouhodobě chybí. Kdyby se mohlo začít stavět, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
6: Vznikne zde hřiště o rozměrech 43x23 metrů a tribuna pro 200 diváků. Pokud půjde všechno podle plánu, chtěli bychom příští rok získat stavební povolení a vybrat dodavatele. Stavba pak potrvá zhruba 2 stavební sezóny.
4: Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmu a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Papež Lev XIV. Řekl, že církev musí zahojit rány, které způsobila ve vlastních řadách. Hlava katolické církve to prohlásila na mši ve francouzských Lourdách před setkáním s oběťmi sexuálního násilí. Vyslechnutí zneužitých lidí patří mezi nejsledovanější body papežovy návštěvy Francie.
7: Církev musí mít podle papeže Lva 14. dost odvahy na to, aby začala sama u sebe a uzdravila hluboké rány a bolestivé chyby, které její členové způsobili. Podle vyšetřovací zprávy z roku 2021 duchovní ve Francii od 50. let sexuálně zneužili na 330 tisíc nezletilých. Jedním z nich je i Jean-Marie Delbos, kterého na přelomu 50. a 60. let opakovaně sexuálně napadl kněz v katolické škole nedaleko Lourdes. Papež se s ním a další oběťmi setká za zavřenými dveřmi. Organizace, která zastupuje oběti z katolické školy, to označila za nedostatečné. Vatikán podle organizace odmítl vyslechnout její návrhy na reformu církve. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Přes noc očekávejte jasno a k ránu se mohou v údolích vytvořit mlhy. Nejnižší teploty naměříme kolem 10 až 6 stupňů, v údolích při bezvětří budou pouze 3 stupně a vítr povane slabý proměnlivý nebo východní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: V ulici městečko v Rajhradu se srazilo osobní auto s cyklistou. Projíždějte tam tedy opatrně. Ze zpráv Českého rozhlasu je to vše. Slovo má teď Karel Hegner. Začíná blahopřání s písničkou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer přeji z brněnského studia Českého rozhlasu. Dnes již podruhé se setkáváme při poslechu pořadu Blahopřání s písničkou a opět nám i tento druhý dnešní díl hudebně otevřela Moravanka Jana Slabáka. Věřím, že jste to odpoledne prožili v pohodě a dobré náladě. Zrovna když jsem přijížděl Šalinou, ano, tady jsme v Brně Šalinou, přes náměstí Svobody, tak tam pěkně vyhrávala cymbálečka v rámci slavnosti vína tady v Brně. Hráli tam sami mladí muzikanti a prioval Míša, shodou okolností ho znám od narození, který jakoby vypadl z oka svému tatínkovi. Jenž tam hrával před 30 lety záměrně, nejmenuji a příjmení ani jméno. Jo, jablko nepadá daleko od stromu, naštěstí pro budoucí udržování našich hudebních tradic, kéž by tomu tak bylo. Můžete opět volat číslo k nám 726465200 a svátek neslaví Jonášové, Damiánové a na Slovensku také Cipriáni, či Cipriánové, no Cipriáni asi, tak to budu skloňovat. A hned první gratulace, moc jich teď večer tady nemám těch písemných, tak doufám, že třeba si zavoláte, anebo si budeme jenom hrát. Tak teď ta gratulace. Dnes slaví 70. narozeniny Antonín Karlček z Vések. Milý oslavenček, tvým 70. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, dobrou náladu a pořád dost energie. Ať ti to na rybách bere, na zahradě všechno roste jako z vody, kromě plevele, a u sportu vyhrává vždycky ten, komu zrovna fandíš. A když nebudeš na rybách, na zahradě nebo u sportu, ať máš vždycky kolem sebe své blízké. Užij si 70. naplno, vždyť 70. není žádný věk, to je jen 40 s 30 lety zkušeností. Přeje manželka, děti a vnoučata. No ano, tak to je hezké. Já už o tom také vím své. A teď písnička Miloš Procházka, Pepík Dofek, Veselé horečky a Dolanka.

0: No tak to byla Dolanka, kterou řídil tenkrát Pepík Ištvánek, zdravíme, jestli poslouchá, a zpívali Jarmila Hubačková, Radek Pluháček. Dovolal se Peťa z Nových Bránic, což mě těší, Peťo, rád tě slyším, ahoj.
1: Ahoj Karlíku, zdravím mistra zvuku, všechny posluchače.
0: Tady je Sandruška, ta měla dneska vysílání od 2 do 4, tak nám tady taky pomáhá.
1: A tak to je hezký, to je hezký.
0: Je to pěkný.
1: A jak se říká, když člověk něco dostane, je slušnost poděkovat. Dostal jsem přes Český rozhlas pěknou písničku v pátek k mým kulatým narozeninám. Takže a od kamarádů, kolegů, autobusáků, od rodiny, od kamarádů, od přátel, takže všem moc děkuji za krásné vlídné slova od Jaroška Volkovýho, Oskara Tilčovýho, Ladě Hrličkovýho z Nemčiček, no od autobusáků. Takže všem moc děkuji za ty krásná slova, lásky, přátelství, si to vážím. Hlavně, že jsou členem Českého rozhlasu Brno a může Český rozhlas Brno mě postat takovou, nebo tak pěkný písničky vyhrává, to je radost poslouchat. A ještě kor, když máme tam tak skvělý moderátory. A jelikož měla ve stejný den moja kamarádka Andrea Světlíková z Nových Bránic, taky kulatiny, a Adéla Sobotková, Kaj Kašparovská, takže holkám dodatečně přeju všechno nejlepší, hodně zdraví. No a Oskara Pilčovýho, ať mu jde řemeslo, jezdecký sedla, komoty, ať mu jde všechno pěkně od ruky, že na něho myslím.
0: Mm-hmm. Peťo, a kolik jsi měl?
1: No, v Karlíku léta běží, no kulatiny, no 50.
0: 50 rovnou, no to je krásný, no to seš polovině života do té stovky.
1: Jo.
0: Tak všechno nejlepší, Peťo. Opravdu taky. Děkuju. Se přidáváme tady se Sandrou. Ať jsi zdravý, šťastný a spokojený. A měj se moc hezky.
1: Děkuju, zase někdy na skle.
0: Taky ahoj, na skle. Ahoj. Mařenka z Lanžota se dovolala. Tak Mařenko, dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý na večer. Karlíčku, já zdravím vás a zdravím všech v rozhlasí. Protože ty krásné pořady, co vysíláte, opravdu jsou krásné. Já mám, protože zajtra je Václava, tak já mám takových Vašků dobrých kamarádů. Mám bratránce Vaška Škrobáčka z Lanžota. Potom mám dobrého kamaráda Vaška Krála, je to mladý kluk. A nesmím zapomnět na Vašíka Steinera. Je to kluk, je to náš ministrant z kostela, pravidelně chodí a on je z muzikánské rodiny. Hraje na klarinet. Krásně hraje, poslouchá, je hodný chlapec, nech se mu to daří, nech hodně chodí dlouho do kostela, nech ta muzika, jeho děda už hrával, jeho bratr hraje, taťka, všetci, tak nech aj něho to baví a nech tak krásně hraje, jak doposavat. A nesmím zapomnět také na mojeho vnuka, na Michala, protože hned po Václavovi je Michala. Tak hoši, já vám přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Nech se vám daří všecko, co vy si přejete. A Michale, tebě to přeju já a celá naša veliká rodina. Karlíčku, všech Václavů, kterých znám, tak jim přeju také štěstí a mojím tým kamarádom, co je přes vaše rádio, jejich neúrekom, jak se říká, tak také jich všech pozdravuju a přeju jim to zdraví. Jenom zdraví, vím, co to je. Děkuju moc za prostor a vám přeju aj vaší celé rodině, abyste se měli dobře a hlavně také to zdravíčko a aspoň trošku božího požehnáníčka.
0: Děkujem, Mařenko, děkujem a přejeme také všecko dobré, ať se
2: ano,
0: daří.
2: Ano, díky vám.
0: Naschledanou, naslyšenou, naviděnou. Tak, máme tady gratulace. Včera měla narozeniny naše maminka, paní Marie Uhrová z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání. Přejí syn Miroslav, syn rodinou, syn Broněk, syn Radek s rodinou, švagrová Jiřina s rodinou, neteř Petra s rodinou, rodina Uhrová a Zapletalova. A ještě Broněk Uher chce nechat zahrát písničku pro Viléma a květinku Hochmanovi z Pitína. Ta písnička se jmenuje To slůvko maminka, napsal Petr Fink s Věrkou Urbánkovou, je to tango, natočil to orchestr Petra Finka, když jsme to zpívali s Ivankou Brožovou.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Ano, tak to bylo takové tango, to slůvko maminka, dovolala se paní Věruška z Lanžota. Vidíte, před chvilkou paní Mařenka z Lanžota, teď paní Věruška z Lanžota. Tak třeba ještě někdo bude z Lanžota.
1: Dobrý podvečer, pane Hegner. Já bych dneska chtěla poprosit o vzpomínku na mojich rodičů Marii a Františka Šulákových z Kostic. Já jsem původem z Kostic a bývám v Lanžotě. Dnes je to 25 roků, co nás opustila mamka, a 19. října to bude 45 roků, co nás opustil taťka. Mm-hmm. Věnujeme oběma vzpomínku, děkujeme jim za starost, kterou nám za svého života věnovali. Už nám ostali jenom vzpomínky. Děkuju vám pěkně za všecko.
0: Ano, Věruško, tak to chodívá. Vidíte, zrovna zítra pojedeme za sestrou do Moravské Nové Vsi a já tam zas pohřbené rodiče, takže taky tam už máme kytičku a svíčku nachystanou, jenom takhle vzpomínku. Vzpomíná se pořád.
1: Byla rožnou, protože to je dneska akorát, co ta mamka umřela večer,
0: jo, takhle. Aha, přesná vzpomínka.
1: Přesná vzpomínka, takže vzpomínáme už jenom.
0: Tak třeba...
1: Takže také pošlíte mamince vaší tam pozdrav.
0: Jo, to posíláme, to víte, že jo. To jenom si vždycky člověk říká, co by říkali rodiče, když jsme byli, že jo, mladší a najednou, když už jsme v takovém tom věku, že jo, kdy oni odcházeli, jak by se na nás dívali třeba, jo, prostě jak žijeme, jak jednáme. Jak pokračují generace.
1: No. Už nemáme za kým jít pro radu, když ti rodiče nemáme.
0: No, tak prostě tak nějak ten život utíká. Věruško, tak se mějte moc krásně.
1: Vy také a moc krát vám děkuju, pane Hegner.
0: Ano, mějte dobrou se hezky. Noc. Dobrou noc, nashledanou.
1: Dobrou noc.
0: Ještě tady Broněk Uher má přáníčko k kamarádům, muzikantům Václavu Mikulášovi ze Strání Květné. Všechno nejlepší, štěstí, lásku, boží požehnání, přejí manželka, děti, sourozenci s rodinami, muzikanti dechové hudby Straňanky. A taky kamarád a houbař pan Václav Dohnal z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání. Přejí manželka Marie, syn Petr s rodinou, dcera Eva s rodinou, sourozenci s rodinami, holubáři a kamarád Broněk. A písnička Stano Orchovský, Antonín Pernička, Bílou sukénku nosíš a Stříbrňanka.

0: No tak to byla ještě nahrávka. Kája Blaha, Vojta Horský a Stříbrňáka. Alenka z Řesovice dovolala. Ali, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Elena Večerková a chtěla bych nechat zahrát. Dneska jsme měli krásné posezení na padě s otcem Milanem Jurou, s Kurkumi, misionářem, který nám promítal obrázky a za celé spadníky, za všechny a za našeho otce Stanislava Trsku, pana faráře, který ho pozval. A taky bych chtěla poděkovat aj za matičku, že se tam nemohla dostavit, že nemůže chodit. A že jsme měli krásnou mši svatou. A taky bych chtěla popřát spolužákovi Václavovi Válkovi z Valašského Meziříčí, který bude mít zítra svátek, a chci mu popřát hodně zdravíčka, štěstíčka, který se se mnou učil na učilišti ve Frýstátě pod Radhoštěm.
0: Ano.
1: A všechny farníky, které znám.
0: Dobře, Alenko, děkujeme mockrát a příště si stáhněte ten rozhlasový přijímač, protože to bere vazbu, víte, takže my to slyšíme všechno dvakrát. To samozřejmě platí i pro všechny ostatní posluchače, to vás o to prosíme. Ali, tak se mějte pěkně, hezký večer přejem do Veřesovic.
1: Pane Hegner.
0: Ano, naschledanou. Já vám tady e-mail naskočil. Zítra slaví 74. narozeniny trumpeťák František Vrana z Vrchoslavic, rodák z Křenovic u Kojetína. Přeji mu hlavně zdraví, které moc potřebuje, taky štěstí, pohodu a stále dobrou náladu. Písnička, ať potěší jeho manželku Staňku a také všechny naše dechovkové kamarády a přátele i všechny, co poslouchají tento pořad. Tak děkujeme, to přeje Irenka Večeřová. A shodou okolností naskočila tady písnička, nebude to dechovková, ale já si myslím, že muzikanti jsou prostě spokojení vždycky, když slyší nějaké krásné písnička. Co se to šupoce, když jsem šel kolem Banské zahrady a ještě když to zaspívá František Studenka za doprovodu Břeclavanu, tak myslím, že to nebude mít chybu.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Zlín.
3: Ano, je to tak, taková krásná upoutávka. Máme 18:33, utíká to jako hrom a dovolal se v tuto chvíli Toník ze Stříbrnic. Dobrý večer, Toníku.
4: Dobrý večer, zdravím.
3: Můžete povídat, jste už ve vysílání.
4: Ano, slyším vás.
3: No, tak
4: já bych chtěl popřát Vaškovi Novotnému ze Stříbrnských pasej hodně zdraví, štěstí a pohody a božího požehnání. A ještě zítra je Vaška a on bude mít narozeniny. 83 roku bude mít.
3: Aha.
4: No. O, nám odával polečko, víte. No, a jo.
3: Aha, tak vám pomáhá si kamarádi, ano, Toníku?
4: Ano, ano.
3: Dlouho letí, předpokládám, že to tak nějak...
4: Ano, ano.
3: Dobře, tak jste moc hodný a že jste Vašíkovi popřál a ať prostě to vaše kamarádství vydrží, ať se prostě máte pořád rádi. Jo?
4: Ať se drží a opatruje se.
3: Dobře. Toníku, hezký večer, děkujeme moc krát, nashledanou. A dovolala se taky Liduška z Horního Němčí. Liduško, pěkný večer.
5: Dobrý večer, pane Hegner, ještě jednu a zdravím vás a zvukového mistra. Ve středu měl narození otec Petr Hofírek ze Vnorov. Tak mu přejeme hodně zdraví, štěstí a božího požehnání, ať se má dobře. Tomu přejí všichni parníci z Horního Němčí a Slavkova a Zapletalová Ludmila. Mm-hmm. Moc krát vám, pane Hegner, děkuju a přeju vám dobrou noc.
3: Dobrou noc taky, Liduško, vám. Naschledanou.
5: Naschledanou.
3: Já mám teď tady jednu vzpomínku, kterou posílají kamarádi muzikanti ze Svitavské dvanáctky, protože odešel jim jejich kamarád a taky můj kamarád, to musím taky říci, protože se Svitavskou dvanáctkou jsme spolupracovali 30 roků, to už tak čas letí. A ten muž se jmenoval Milan Fleck, takže Milane, samozřejmě čest tvé památce, protože všichni muzikanti na tebe vzpomínají a měli tě všichni moc a moc rádi a vím, že jsi vždycky s tou muzikou jednak zaspíval ze Svitavskou dvanáctkou, jednak zahrál taky na bicí a prostě takový parťák do nepohody a sám osobně si vybavuji, když jsme tam třeba hrávali s cymbálkou Aleše Smutného, tak vždycky tvoje oblíbená písnička byla Zařechtali koně. Dneska ji samozřejmě nebudeme pouštět, dneska si připomeneme tu Svitavskou dvanáctku, když předpokládám, není to tam uvedeno v bukletu, ale předpokládám, že ten hlas si pamatuju, kdy Milan Fleck, myslím si, jestli s Jitkou či Verčou Vykydalovými, naspíval Bílé konvalinky se Svitavskou dvanáctkou, tak teď si to poslechneme.

0: tak tolik Svitavská 12, no, pokud poslouchají muzikanti ve Svitavách, tak je moc zdravím z brněnského studia a Milanovi přeji samozřejmě ten šťastný v uvozovkách, ano, ten život na tom jiném břehu, jak se říká. Tak, Peťa Hluska se dovolal z Vedrovic. Peťo, krásný večer.
1: Dobrý podvečer, pane Hegner, vám přeji, vašemu zvukovému mistru i všem posluchačům tohoto pěkného dechovkového pořadu. Já mám pro vás dneska, chtěl bych od vás teda dneska nechat zahrát pro dva oslavence. Včera slavila své narozeniny paní Dana Vechová z Vedrovic, naše spoluhráčka z petangového klubu. Mm-hmm. Taky přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, osobní pohody a hodně dlouhá léta v našem klubu při hraní petangu. A včera také oslavil své narozeniny přítel naší dcery, Jaroslav Schmitzmajer z Miroslavských Kynic. Ano. Také jemu přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, osobní pohody a dlouhá léta. Přeji to Františka a Petr Hluskovi z Vedrovic.
0: Ano, Peťo, děkujeme moc krát, jenom jeden skromný malý dotaz. Když jste přál té Danušce a vy jste takový přeborník v tom petangu, porazila vás někdy Danuška?
1: No, stalo se to už také. Stalo se to.
0: Stalo?
1: Nemůžeme pořád vyhrávat. Stalo se to. Ale můžeme se pochlubit. No. Minulý týden jsme hráli na Slovensku. Vyzvali nás ve Vysoké na Moravě.
0: To je družební, že jo, kraj?
1: No. A vyhráli jsme, porazili jsme je, tak...
0: Hezky, no to je krásný. A pak se to...
1: Když to jako neposoudili družstva, ale vzhledem k tomu, jaký jsme měli ohodnocení jako hráčů, tak jsme jako si myslím vyhráli.
0: Hezky. A pak jste to náležitě oslavili, Petře, že?
1: No, oslavili jsme to potom tady na našem klubovém tohle.
0: Večírku, dobře. Peťo, mějte se moc hezky, děkujeme, krásný
1: ano,
0: večer.
1: Děkuji vám, pane Hegner, a dobrou noc.
0: Dobrou noc, ano. Zdeněk Ondráček posílá e-mail. V Kobeřicích u Brna slaví dnes své polokulaté narozeniny paní Helenka Duráková. Do dalších roků jí dobré zdraví, hodně důvodů k úsměvu přeje. Nejbližší rodina, všichni známí, kamarádky, kamarádi z Kobeřic u Brna. Písnička, abych se nespletl, je to tak. Chlapec, oči černé, Mirek Nauč, Antonín Pernička, autoři a Zdounečanka nám hraje.

0: Český rozhlas Zlín.
1: A mám tady jednu vzpomínku. Posílám vzpomínku na té narozeniny Vaška Mlýnka z Kuželova. Narodil se před 100 lety 27.9.1926. Již mládí se projevil hudební malířský talent, též vlohy vypravěčské, inspiroval se valašskými vypravěči, vynikal v Ochotnickém divadle, vyučil se malířem ornamentů, působil v dechovce cymbalové muzice Joženy Kubíka. Ta jej později doprovázela při jeho estrádních pořadech. Na veřejnosti začal vystupovat od roku 1950, vyhrál několik soutěží, dokázal improvizovat, používal neobvyklá slova, spojení a přirovnání. Pracoval u okresního stavebního podniku ve Veselí, později ve Velické kordárně. Umřel ve věku nedožitých 52 let po autonehodě u Jihlavy 31. srpna 1978 při cestě na společné vystoupení s Vladimírem Menšíkem. Zůstalo po něm několik nahrávek, Kulturní dům v Hodoníně pořádal od roku 1986 na popud tehdejšího ředitele Standy Pěnčíka několik let festival humoru Šmukáč Vaška Mlýnka. Tak tuto vzpomínku posílá Jan Boleslav. Děkujeme za tu vzpomínku, protože Vaška Mlýnka, prostě to si taky vybavuju, jsme ho milovali opravdu. Genius. No a my si teď poslechneme písničku od Krajanky Nemelem, Nemelem, Lidovečka.

0: Tak jste si zaspívali, no a určitě si zaspívala i Olinka Baričičová, která se právě dovolala po cestě někam. Oli, dobrý večer.
1: Dobrý večer, ahoj Karlíčku, já všetkých zdravím a já nebudem zdržovat už na konci relácie, ale chcem pozdravit všetkých poslucháčov samozřejmě Českého rozhlasu, vás do studia a hlavně všetkých kamarádov v Chicagu, ktorí nás pozvali, celú kapelu Žadoviakov, na krásny moravský deň. A nakoľko sme tam chodili, jazdili v aute a oni počúvali Český rozhlas Brno, tak môžem ich všetkých pozdraviť a nebudem ich menovať, od prezidentky Denisky všetkých, aby som náhodou na niekoho nezabudla. A ďakujeme, že sú a že to vlastne takto funguje celé roky a je to úžasné.
0: Olinko, my když jsme vysílali Žadoviáky třeba minulý týden, tak jsme na vás vzpomínali, že tam jste zrovna v Americe. Neboj se, na to jsme nezapomněli.
1: Karličku, to neuveríš, jako my jsme naozaj išli v autě a došak. Ona pustila auto v autě a začali Žadoviáci za našima humnama.
0: To je neuvěřitelný.
1: Potom zápetí na to naša cymbálka s mojimi kamarádmi, jakože to je neuvěřitelné.
0: Ano, ano. To je prostě život tropí hlouposti. Olinko, za týden v Uherském Ostrohu, na viděnou.
1: Ano, těšíme se, všetkých zdravím.
0: Ano, ahoj, měj se hezky, šťastnou cestu, ať se ti daří, ahoj. No a pořad uzavře dneska Jirka z Pístovic. Jirko, budete mít poslední slovo, protože pak už zůstane jedna písnička a závěr.
2: Dobrý večer, já se nehlásím z Ameriky jako Olinka, ale hlásím se z krásných, opravdu krásných Pístovic. A chtěl bych pozdravit své kamarádky Janu Nociarovou a Dobrušku Zabloudilovou z Výškova. A zahrajte mě nějakou pěknou písničku.
0: Zahrajeme.
2: Děkuji.
0: Jirko, krásný večer, děkujeme, mějte
2: krásný
0: se hezky.
2: Večer, ano,
0: no a nám to uzavře tento pořad, samozřejmě potom bude závěrečná orchestrálka, ale v té písňové formě frajárka. Písničkou Slavka Smíšovského, Vladislava Vencálka, Klukovský pochod, tak pojďme.

Tak jsme se pustili do pochodu s frajárkou, no a teď se zase uklidníme chviličku od skladbou Ennio Morriconeho On Earth as It is Heaven. Vlado Kumpán a jeho muzikanti, moc krát vám děkujeme za pozornost, mějte se krásně, zítra sváteční den svatého Václava prožijete ve společnosti Jiřinky Ostré a samozřejmě její muziky, kterou pro vás připravila. Sandře, děkuji za spolupráci, mějte se hezky a zase někdy já asi za 14 dní. Mějte se pěkně.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Postižení předloňskými povodněmi můžou získat zdarma od Jeseníku dvě stavební parcely. Kříž a socha svatého Libora ve Valašském Meziříčí jsou po opravě u nové náplavky. 13-leté děti by mohly být v budoucnu trestně odpovědné za závažné činy. V noci a kránu čekejte jasno s mlhami a nejnižší teploty budou kolem 3 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Samospráva Jeseníku nabízí zdarma lidem, které zasáhly předloni záplavy, dvě stavební parcely. Město je získalo od Státního pozemkového úřadu. Parcely se nachází v ulici Rejvíska. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
4: Žadatel musí doložit, že jeho nemovitost byla zasažena povodní v roce 2024 a že v přímé souvislosti s povodní došlo k zničení stavby nebo bylo nutné provést její demolici. O převod mohou při splnění podmínek žádat občané města Jeseníku, ale i okolních obcí.
2: Kříž a socha svatého Libora jsou zpět u nové meziříčské náplavky ve Valašském Meziříčí. Město za restaurování zaplatilo bezmála 900 tisíc korun. Kdy si sochy můžou lidé zblízka prohlédnout, upřesňuje mluvčí města Veronika Macková.
5: Původní podobu jim vrátil restaurátor Petr Lacina. Socha stojí u náplavky ze strany od Mostní ulice. Kříž z roku 1775, pak na hranici s Vrbenskou. Náplavku s novou tržnicí slavnostně otevřeme ve středu 30. září v 5 hodin odpoledne.
2: Trestní odpovědnost by se mohla u závažných trestných činů snížit z 15 na 13 let. Navrhnout to chce ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste u pachatelů agresivita a brutalita, a to i u těch mladších 15 let. Změnu by chtěl představit v první polovině příštího roku. Institut pro kriminologii a sociální prevenci ale oponuje, že není prokázané, že by brutalita dětí dlouhodobě rostla. U letecké vojenské základny Fairford ve Velké Británii zadrželi 5 mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku. Policie situaci označila jako závažnou. Od rána tam zasahuje protiteroristická jednotka. Nedalekou vesnici evakuovali.
6: Brzy nad ránem poslali policisté obyvatele Velfordu bydlet k příbuzným. Důvodem byly 3 podezřelé bílé dodávky, které se v noci přiblížily letecké základně Fairford. Na záběrech z vrtulníku je vidět, jak speciální robot pro práci s výbušninami pomalu zkoumá obsah vozidel. Letiště britského královského letectva využívala americká armáda k útokům na Irán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa byli zadrženi muži součástí spolupráce Spojených států a Velké Británie. Na základně Fairford platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V našem regionu očekávejte přes noc jasno a kránu se mohou v údolích vytvořit mlhy. Nejnižší teploty naměříme kolem 10 až 6 stupňů. V údolích při bezvětří čekejte jen 3 stupně a vítr povane slabý proměnlivý nebo východní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Osobní auto a cyklista měli nehodu na ulici městečko v Rajhradu. Tolik zprávy Českého rozhlasu a teď už začíná pořad Cesta k uzdravení. Klidný večer u poslechu našeho nedělního vysílání vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitida, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, velmi děkuju za pozvání a je mi ctí být tady.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně onemocnění Anka vaskulitida představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubu, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kde jsou postiženy klubíčka ledvin, říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je?
2: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka hluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost. Takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště. Třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrology, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek, že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit. Už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je i navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Na tuhle otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnóza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje. Většinou ráno odebereme biopsii a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom i jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře a správná diagnóza se ne a nenajít?
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin, no ale když se to opakovalo a pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený, jenomže mě se časem přidaly obrovské bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mi operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislí onemocnění, že jsem trošku takový jako slabší kus, který je prostě náchylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na reumatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je reumatoidní artritída. Ale chodila jsem na pravidelné kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít, takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásné děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaným ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažíme, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu do onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky.
1: To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy vypadávání.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila ale tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opask, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu a ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovský

0: relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní, a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. A tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem, já vám za to děkuju.
0: Já taky děkuju za pozvání.
1: Děkuji i vám, paní doktorko Bednářová, a přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuju za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova, z domu Kamínských od někud ze Lvova, kochal by mě i pěš.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Mladým lidem v Praze se otevřel chajet. Kdo byl falešný mesiáš, šaptaj cvi. A nezmeškejte vítězné filmy soutěže Stroj času. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Židovské šarády, talmudický kahut nebo karaoke night. To vše za doprovodu hudby a tance zažili účastníci prvního setkání Chajetu. Ten chce nově vytvořit prostor pro mladé lidi, kteří chtějí být součástí živého a otevřeného židovského společenství. Podrobnosti prozradí rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Dobrý večer, setkávání mladých lidí říkáte Chajet. Co to znamená?
2: Dobrý večer, tak tento název vymyslel náš mládežnický lídr Jakub a je to zkrátka slov Chaj, Etzchaim a Tamar, což Chaj, které je odvozeno ze slova Chaim, to znamená život, ale zároveň také název naší komunity Etzchaim, strom života, a to poslední T ve slově je zkrátka pro Tamar. Tamar je mezinárodní organizace mladých dospělých, která je spojená se Světovou unií progresivního judaismu, která se nachází vlastně ve více než 50 zemích na světě a spojuje přes 1,8 milionu lidí. My jsme chtěli, aby ten samotný název vyjadřoval spojený s Etz Chaim, ale zároveň také i to, že naši mladí lidé jsou součástí širšího mezinárodního židovského společenství.
1: Proč se právě nyní Chajet tady založili?
2: My jsme vlastně reagovali především na přání našich mladých členů, kteří chtěli mít vlastní platformu, kde se mohou pravidelně setkávat, mohou poznávat sami sebe a sebe navzájem, vytvářet mezi sebou vztahy. V naší komunitě je stále více mladých dospělých a ukázalo se, že právě takový prostor nám v současné době chybí.
1: Kdo na taková setkání může chodit?
2: Mohou na ně přijít všichni Židé a lidé s židovskými kořeny, kteří mají zájem o komunitu Etz Chaim a její pojetí židovství a je jim přibližně mezi 18 a 35 lety. A my chceme, aby Chajet byl otevřeným a přátelským prostředím, zároveň i pro ty, kteří třeba zatím nejsou pravidelnou součástí židovského komunitního života v rámci naší komunity.
1: A mají ta konkrétní setkání vždy nějaký program, nebo je to jenom přátelské popovídání, nebo co je na programu?
2: Ona to budou nejrůznější společná setkání, třeba spojená s oslavami židovských svátků a šabatů, vzdělávací a diskuzní programy, ale třeba i úplně neformální akce bez nějakého náboženského obsahu, třeba společná návštěva kina nebo posezení. Důležitou součástí budou také kontakty a setkávání s židovskými mladými lidmi z dalších zemí. Chajet má vlastně být především místem, kde mohou vznikat přátelství a kde se mladí lidé budou cítit skutečně doma.
1: Dá se nějak zobecnit, jak vlastně dnes mládež svoje židovství prožívá? Je pro tu generaci něco typického?
2: Já si myslím, že mladí lidé, mladí Židé dnes především hledají autenticitu ve vztahu ke své vlastní identitě a v podstatě nechtějí, aby jim někdo určoval nějaký jediný správný způsob, jak být Židem nebo Židovkou. Každý má prostě jinou rodinnou historii, jinou židovskou biografii, třeba jinou míru náboženské observance a také jiný způsob, jakým své židovství prožívá. Zároveň velmi silně vnímáme také potřebu vzájemného respektu. Mladí lidé se nechtějí poměřovat podle toho, kdo je více nebo méně židovský. Chtějí prostě prostředí, ve kterém mohou být sami sebou, objevovat svou vlastní identitu a přitom cítit, že někam patří. A myslím si, že takový prostor bychom jim chtěli prostřednictvím Chajetu nabídnout.
1: Říká rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji vám, hezký večer.
1: Ostravský vokální soubor Noach zpívá na slova 96. žalmu. Rozveselí se nebesa a zaraduje se země. Zahučí moře se vším, co v něm je.

0: Židé stále ještě vyhlížejí Mesiáše. Před 400 lety se vesmírně narodil Šabtaj Cvi, muž, který ve své době přesvědčil velkou část evropských Židů o tom, že právě on je tím, na koho čekají. Mnozí členové komunit zdecimovaných 30-letou válkou a východoevropskými pogromy Bohdana Chmelnického se dokonce za ním vypravili do Osmanské říše. Tam zjistili, že si tento falešný Mesiáš pokusil zachránit život konverzí k islámu. Osmanské úřady ho vyhostili do Ulcině v jihovýchodním cípu dnešní Černé Hory, kde před 350 lety zemřel. S balkanistou z Historického ústavu Akademie věd Františkem Šístkem o něm mluvila Šárka Švábová.
1: Jeho proroctví se nenaplnila. Přesto on nejen v průběhu svého života po konverzi k islámu, ale i po jeho smrti až do dneška si zachovává určitou skupinu příznivců. Čím to?
2: Ve chvíli, kdy Šabtaj Cvi konvertoval, tak dost velká část jeho stoupenců byla naprosto rozčarovaná, odvrátila se od něho, ale část mu zůstala věrná. Věřili totiž, že to je součást nějaké jeho mise, že tímhletím způsobem proniká třeba do tajemství jiných náboženství a tak dále. Začalo se to vyvíjet až tímhle směrem a mnoho jeho příznivců tedy po jeho vzoru ten islám také přijalo. V Osmanské říši, která byla tady multináboženská, ale muslimové samozřejmě měli navrch, tak tam už nebylo cesty zpět. Kdo konvertoval k islámu, tak ten už se nemohl vrátit k původnímu náboženství. Bylo to hodně tajné učení, které se uchovávalo v rodinách a ty jejich obřady byly také velmi tajné. Takže to je jedna z těch věcí, která udržela ty jeho následovníky, vlastně, kteří navenek byli muslimové, ale částečně si udrželi židovské zvyky a měli ten kult, tedy Šabtaje Cvi.
1: Co může nabídnout učení šabateismu dnešnímu člověku?
2: Lidé mají přístup takový trošku new age, že si v něm hledají všechno možné, dokonce i nějakého věrozvěstva, sexuálního osvobození a tak dále. Je to už takové eklektické, ale ku podivu on ty následovníky má i mimo teda tu sektu Denme, která spíše velice decentní a nechtějí se moc jaksi ukazovat veřejně, aby o nich bylo známo, že patří těm následovníkům. Takže to je vidět třeba v Ulcini v městě, kde zemřel, kde byla v roce 2020 postavena jeho socha, tak ta se stala takovým trošku místem, že občas se tam někdo objeví a položí tam květinu nebo se k němu pomodlí a pak dále dokonce, ale nevíme, co je to přímo za lidi. Ani nemusí být vůbec teda dneska samozřejmě z židovského prostředí, může to být kdokoliv.
1: Víme, kde odpočívá Šabtaj Cvi.
2: Víme určitě, že v Ulcini zemřel, že tam byl pohřben a byl tam jeho hrob, ke kterému po staletí přicházeli poutníci, nadále jeho vyznavači. My ovšem nevíme, kde ten hrob dnes je. Těch verzí je vícero. Jedna je, že byl za městskými hradbami vlastně a koncem 19. století, protože to byla muslimská hrobka, tak byla srovnána se zemí, protože tam v těch místech se stavil pravoslavný kostel. Nicméně ve městě existuje hrob svatého muže, kterému muslimové říkají Murad Dadaj. A to je zajímavé, že on je velmi uctívaný, ale není o něm vůbec žádný příběh, nedokáže vám nikdo říct, co tedy ten Murad Dadaj učinil a proč je tak uctívaný. A podle názoru mnoha lidí vlastně právě tenhle ten hrob je ve skutečnosti hrobem Šabtaje Cvi. Je tu možnost, že z toho hrobu pravděpodobného blízko moře byl exhumován a přenesen tam, kde je ten dnešní hrob takzvaného Murata Dadaje.
0: Vokální skupina Noach měla ve svém repertoáru i část židovské každodenní modlitby Adon Olam, neboli Pán světa.

0: Příběh Sklepa a Veltinského, Dům Endlerů a Rozarčin Stroj času. To jsou vítězné tituly soutěže s názvem Stroj času místa paměti. Centrum židovské kultury Štetl se zajímalo o to, jak vnímají dějiny děti a mladí filmaři. Vyzvalo proto žáky a studenty českých škol, aby natočili film o historii místa, kde žijí. Zájemci můžou vítězná díla shlédnout v Brně 1. října v galerii U dvou polívků na Jakubském náměstí. Podrobnosti má Martina Pouchlá.
1: Toto místo je místem paměti, protože si ho pamatujeme, moje rodina, a předáváme si na něj vzpomínky z generace na generaci. Myslím si, že bychom si takové místa měli připomínat.
2: Tak to zní vítěz zvláštní ceny poroty, film Rozarčin Stroj času. Zpracovává téma Jánských koupelí, kam autorku brával její dědeček. Jedná se o jeden z celkem 46 filmů, které se do soutěže přihlásily. Zaslalo je 30 základních, středních a základních uměleckých škol napříč celou Českou republikou. Porotě, která vybírala vítěze, předsedal František Tichý z Gymnázia Přírodní škola v Praze.
3: Nám vlastně šlo o to, aby to byla týmovka. A toho filmu to jako je potřeba.
2: Letošní zadání ponechali organizátoři schválně široce otevřené různým historickým osobnostem, budovám i místům.
3: Já jsem byl rád, že jsme se domluvili o tom, že to nebudeme vázat na to čistě židovské téma, ale vlastně to všechno, co tvoří tu naši společnou historii. Protože když mluvíme o židovské kultuře a židovské historii, mluvíme o kusu i naší tady prostě tohle prostoru. Protože my v sobě všichni máme část té kultury všech těch etnik, a to je židovská kultura, německá kultura, česká, moravská, to všechno je prostě takový ten kotel, který tady žijeme, a je krásný, že to můžeme takhle prožívat otevřeně a nemusíme se vymezovat, já jsem ten.
1: Teď bych vám rád něco o této škole pověděl. Byla to německá škola a stála na rohu ulic Hlinky a Výstavní.
2: Nejmladší účastník soutěže navštěvuje teprve dolní stupeň základní školy a uspěl s filmem o místě, které už neexistuje.
4: Já jsem se Arnoš Vladislav Pližňák a ten můj film byl o vybombardované škole na Mendelovém náměstí.
2: Díky soutěži odhalil nové poznatky o místu, které sám zná.
4: Já si pamatuji od 1. do 4. třídy, že jsem jel hlavně obvykle kolem stromu a tam byl ten areál, kde byla ta škola.
2: Kromě jednotlivců ale soutěžili také celé velké týmy, jako v případě tvůrčí skupiny studentů z Gymnázia doktora Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, kteří stojí za filmem Železo nebo železo.
5: V roce 1905 Mladou Boleslav obkroužila lokální železnice ze Skalska do Soboty. Podél trati začaly růst průmyslové podniky. Svůj dílnu si u nového nádraží vybudovali pánové Laurina Klement a Rudolf Glickner změnil sortiment.
6: My máme u nás na škole historický klub, kde nějakým způsobem se snažíme učit pracovat s těmi prameny, zpracovávat je. Třeba pan profesor nám tam občas přinese i nějaké kroniky, tak tam dohledáváme informace. Tohle byla pro nás nová zkušenost.
2: Vypráví režisérka filmu Alena Gabrišová. Vybrané filmy bude dál využívat Centrum židovské kultury Štetl v edukačních aktivitách.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Evropský židovský kongres podpořil deklaraci Fora je 50, které sdružuje představitele židovských komunit a organizací z celého světa. Dokument upozorňuje, že antisionismus přichází v antisemitismus tam, kde židům upírá právo na sebeurčení nebo požaduje, aby se zřekli sionismu jako podmínky přijetí v politickém, akademickém, profesním či kulturním prostředí. K deklaraci se připojila také Federace židovských obcí v České republice. V rakouském Grazu se otevřelo první stálé židovské kulturní centrum v zemi. Nabídne výstavy, přednášky, hudbu a další programy o židovské historii i současnosti s cílem posílit viditelnost židovského života. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
7: 20 hodin.
8: Český rozhlas. Zprávy.
7: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. Všechny dosud vyhodnocené ranní vzorky vody z odoleny vody dnes vyhověly limitu pro olovo a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová.
9: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
7: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom stojí, že zvyšovat daně nechce. Všech 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody z oblasti odolena voda dnes vyhovělo limitu pro obsah olova. Vyplývá to z výsledků, které zveřejnili odpoledne středočeské vodárny. Voda ale stále není pitná a zavedená opatření budou platit i nadále. Je tomu tak od čtvrtka. Omezení se týkají 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Kdyby mohla být voda opět pitná, zatím není podle středočeských vodáren jasné. Skauti z pražských Satalic mají novou klubovnu. Tu původní vedle mateřské školy nechala městská část nahradit dřevostavbou, kde jsou pro skauty dvě místnosti. Budova nabízí i zázemí pro pracovní četu a služební byt pro správce. Podle stavební techničky městské části Praha Satalice Pavly Pečové stála přestavba klubovny zhruba 17 milionů korun.
10: Původní skautská klubovna, kterou naši skauti dlouho využívali, byla již ve velmi špatném stavu. Musela se zbourat. Tu novou městská část bude využívat i pro další účely.
7: Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a nyní žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale prý stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS také znovu vyzval k urovnání sporů.
11: Hlavně jich prosím skončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby.
7: Řádné parlamentní volby by se na Slovensku měly konat na podzim příštího roku.
8: Počasí.
7: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
7: Pozor teď na dálnici D5 na 32. kilometru ve směru na Plzeň stojí dodávka a čeká na odtah. A na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy za sjezdem na Přimdu na 138. kilometru dořešují nehodu osobního auta mimo dálnici. Projíždí se levým pruhem plynule, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A po zprávách je už tady hitparáda Česká dvanáctka.
12: Česká dvanáctka.
13: Naposledy v tomto měsíci, tedy v měsíci září roku 2026, je tady vaše oblíbená hitparáda. Máme změnu na nejvyšší příčce a vyhraje písnička, která ještě tuto hitparádu nikdy nevyhrála. To je informace, kterou vám říkám takhle hned na úvod, jinak vám přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a kromě té vítězné písně mám pro vás i tři novinky a novinky budou mít Luděk Malár, tomu i zatelefonujeme, skupina Olympic a Jiří pršala. No a samozřejmě nás čeká i dalších 8 hitů týdne, tedy kromě toho vítězného. Já si myslím, že takhle to na úvod stačí a teď písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2022, to znamená před 4 lety, Šárka Marková, Hula Hop.

0: České dvanáctky.
1: První dnešní novinku představí sám Luděk Malár, což je autor hudby a také interpret a také majitel projektu, nebo nevím, abych to vyslovil. Luděk mě za chvíli určitě opraví a nebo doplní. Každopádně měl být tady se mnou ve studiu, ale je nemocen, takže ho zdravím. Ahoj Luďku.
2: Ahoj Martine, zdravím všechny posluchači České dvanáctky.
1: Co ti je?
2: Schvátila mě ve čtvrtek těžká chřipka a rodina mi přikázala, že musím ležet.
1: Takže přeji brzké uzdravení, klidně si odkašlej a jedeme dál. Ty máš nový projekt, tak ten projekt představ a pak představíme tu písničku.
2: No tak v podstatě jsem se vrátil ke kořenům, když jsem v 15. začínal hrát blues a byl to takový můj sen, že vždycky bych si to chtěl zahrát, takže jsem si vytvořil vlastní projekt Blues for You, kde se mnou hrají mladí zvinští muzikanti, skvělí. A 14. října vyjde první album, které se jmenuje Blues for You, samozřejmě. Je tam 10 věcí a v podstatě každá písnička má nějaký příběh. A aby mi to šlo rychleji a nemusel skládat texty, tak jsem se podíval do svých archivů, kde jsem objevil spoustu krásných textů a mezi nimi byl text od Jardy Wickrenta. My totiž s kapelou, když jsme hrávali v 80. letech ve Švýcarsku, tak jsme měli touhu hrát koncertně. A Jarda byl kamarád přes skupinu Voxy, kteří s námi hrávali ve Švýcarsku od Pavla Nováka, tak jsme ho poprosili, jestli by nám psal texty. Tak napsal první text, který se jmenoval Prokletý pátek, no a nakonec zůstal v šuplíku, protože finanční svoboda a vůbec svoboda hraní ve Švýcarsku byla pro nás daleko lepší, než začínat někde koncertovat v Česku v té době.
1: Lepší bylo vydělávat peníze.
2: Tak. A byla větší klid, nikdo tě nehonil. No a takže vzal jsem tady tuhle písničku, zhudebnil jsem, udělal jsem z toho blues, no a vznikla z toho věc, kterou za chvíli uslyšíte.
1: Takže jestli jsem to správně pochopil, tak třeba před 40 lety vznikl ten text.
2: Ano.
1: A teď
2: ano.
1: Vznikla hudba v roce 2026.
2: Ano. Tak, a text je z roku 85.
1: 85, takže 41 let dokonce, to je super příběh. A budete hrát i živě, nebo je to jenom studiový projekt?
2: Ne, je to vyloženě projekt pro živé hraní a první koncert, kde představíme celý projekt, bude 24.10. ve Zlíně v Zelenáčově šopě, tak všechny zlíňáky zvu na tohle představení z kapely Blues for You.
1: Takže nové album, první koncert a ta písnička zazní právě teď, jmenuje se Prokletý pátek, já to ještě jednou připomenu a loučím se a přeji brzké uzdravení.
2: Ahoj, děkuju moc a mějte se krásně všichni.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Luděk Malár, skupina Blues for You, Prokletý pátek, autor hudby Luděk Malár a text Jaroslav Vikrent. To byla první dnešní novinka, celkově 115. novinka letošního roku. A další novinka má název Až to stouni zabalí. Skupina Olympic totiž vydává vůbec poprvé bestovku na vinilu. Je to kolekce 21 největších hitů a je tam celkem 20 hitů a právě ta novinka Až to stouni zabalí. Je to výběr, který nabízí takový průřez několika generacemi Olympiku a k tomu novinka, kterou napsali společně Petr Janda a Lukáš Pavlásek.

0: možná.
1: Nejen podsta skupině The Rolling Stones, ale také písnička, ve které Petr Janda jako autor hudby a spoluautor textu s Lukášem Pavláskem, který napsal ten text, zkoumají, co by bylo, kdyby se Mick Jagger a jeho kamarádi přestali valit, že by Olympic po těch 65 letech, protože pomalu nás čeká oslava 65 Olympiku, navždy vypili prout? No nevím, myslím, že jak jste slyšeli na konci, všechno pojede dál, i my jedeme dál a tady je třetí dnešní novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala.

tak zvláštní, jak kdyby kousek nebe spad. Malá hvězda v trávě spala, skrytá mezi stébly dnů.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Ještě jednou dobrý den, jsem rád, že posloucháte, je vidět, že vás zajímá, co je nového a že se těšíte na vítěznou písničku týdne. Co je nového, už jsme si řekli a teď si to zrekapitulujeme. První dnešní novinka má název Prokletý pátek, zpívá Luděk Malár a SMSka je hit Mezera 12. V této hitparádě totiž hlasujeme pomocí SMS zpráv a ty mají tvar hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. A ty SMSky posíláme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, legendární skupina Olympic, hit Mezera 11 a novinka číslo 3, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 10. A teď už aktuální žebříček této hitparády. Na devátém místě je písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka, dostala 9. zlatou českou dvanáctku roku 2026 a má na svém kontě i jedno vítězství a dokonce 3x byla na stupních vítězů. Má za sebou už 14 týdnů pobytu v našem žebříčku, ale už nemůže získat platinovou českou dvanáctku a tak se s ní rozloučíme a už pro ní nehlasujeme. Léto pod peřinou, Honza Nedbal.

Hit, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka, jmenuje se Léto pod peřinou, zpíval Honza Nedbal, autoři Tomáš Kolařík, hudba, text Honza Nedbal. Je to hit, který byl v hitparádě 14 týdnů a dnes se s ním loučíme, takže už pro něj nehlasujeme. Je to jeden z těch hitů, které vyhráli tuto hitparádu a já teď všechny zrekapituluji, protože jich je 10 a dnes vyhraje 11. hit v roce 2026. Takže teď těch 10 hitů. Jetplane, Ruda Sakala, 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, 6 vítězství, Loďky, skupina Venuše, 4 vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který vyhrál 3x, Jak dvě řeky, České srdce, také 3 vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, 2 vítězství, Příběh, Premiér a Bígo, 1 vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, 1 vítězství, Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tong, 2 vítězství, ale to pod peřinou Honza Nedbal, 1 vítězství. No a kdo vyhraje dnes, na to si musíme ještě počkat, 100% to nebude Daša, ta je dnes na místě 8. se svou písní Vyplouvám, kterou napsali David Solař a právě Daša.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé novinka, minulý týden čtvrté místo, dnes místo osmé, Vyplouvám a zpěvačka Daša. Na místě sedmém je stejná písnička, jako tam byla před týdnem, ale já také připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Sedmé místo, Do očí, skupina Cukr. Když

Skupina Cukr do očí, písnička, kterou pro ní napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika, 7. místo minulý týden a předtím také 7. Znamená to, že tahle písnička s názvem Do očí byla zatím jen na místě 7., protože před 14 dny byla novinkou. Novinkou z minulého týdne nás teď poctí Václav Noid Bárta, což je úřadující Zlatý slavík roku 2025. Mimochodem, už jste hlasovali v anketě Český slavík pro rok 2026. Já už ano. Svítání se jmenuje ta novinka z minulého týdne, která je dnes 6.

Minulý týden novinka, dnes místo šesté, Václav Noid Bárta a Svítání. To je písnička, kterou napsali Noid a Backback Clan, to je jeho kapela, a otextovala jí Eliška Bártová. Jsme u místa pátého a sem ze třetího sestoupil hit Duše, který naspívala Lucie Vondráčková.

Minulý týden stupně vítězů, tedy třetí místo, dnes místo páté, Duše a Lucie Vondráčková, 11 týdnů v žebříčku, už je tahle písnička. Potkal jsem Lucku Vondráčkovou před týdnem u nás v Edenu, nebo před Edenem, a říkala, že má velikou radost z úspěchu téhleté písničky, takže gratuluji a uvidíme, jestli to bude Zlatá česká dvanáctka. A teď se rozloučíme s další písničkou. Hej Lala se jmenuje, napsal jí Michal Vorek a Elin ji také zaspívá a zaspívá jí po 12. Bohužel během těch 12 týdnů ani jednou nezvítězila, ale dnes je po čtvrté čtvrtá.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: 12 týdnů je v hitparádě hit Hejlala, který naspívala Elin, minulý týden 9. místo, dnes místo 4. a je to hit, pro který už nehlasujeme. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak je to jednoduché, jsou na YouTube a nebo na Spotify, je tam seznam na obou těch platformách, který se jmenuje Hitparáda Česká 12. 2026. A tam je mimochodem i písnička, kterou jsme teď poslouchali, a jsou tam i ty, které ještě poslouchat budeme. Jsou to hity ze 3., 2. a samozřejmě i 1. místa. Máme změnu na nejvyšší příčce a dnes vyhraje hit, který ještě hitparádu nikdy nevyhrál. Máme to víkend. Yellow Sisters a Andrew, 3. místo. V labirintu

Jsme u druhého místa a tady je hit, který byl teď třikrát na místě prvním, jinak už šestkrát byl na stupních vítězů. Jak dvě řeky, české srdce.

0: Česká dvanáctka. Rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, 900 1103, a píšeme SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, kromě dvou výjimek, protože ty dnes v hitparádě skončily. První novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit mezera 12. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, Olympic, hit mezera 11. A třetí novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 10. Deváté místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, to je hit, pro který už nehlasujeme. Osmé místo, Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. Sedmička, Do očí, skupina Cukr, hit mezera 7. Šesté místo, Svítání, jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku, Václav Noj Bárta, hit mezera 6. Páté místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 5. Čtvrté místo, Hej Lala, hit, pro který už nehlasujeme. Třetí místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Dvojka, Jak dvě řeky, České srdce, hit mezera 2. A na prvním místě bude mít písnička SMSku hit mezera 1 a je to hit, který tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrál. A ten hit se jmenuje Chci ti říct, je to 11. hit, který vítězí v tomto roce, tedy v roce 2026. Zpívá Petr Kustko, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné žádat do středy 30. září. V Praze na Pankráci hořel byt v 7. patře výškové budovy a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letoška v papírové podobě automaticky nerozesílá. A většina důchodců je prý ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
2: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
0: Za doručení papírového oznámení poštou se platí, teď je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. Hasiči zasahovali u požáru výškové budovy v Kotorské ulici v Praze. Hořel tam byt v 7. patře, informoval o tom mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl. Budova začala hořet během odpoledne, plameny přímo zasáhly dva byty. Z jednoho z nich hasiči zachránili jednoho člověka. Celý dům podle mluvčího nebylo třeba evakuovat. Lidem v nezasažených jednotkách podle něj nehrozilo velké nebezpečí. Na místě platil druhý ze 4 stupňů poplachu.
3: Zbytu se podařilo zachránit jednu osobu, která byla předána do péče zdravotnické záchranné služby. Požár se rozšířil i do betové jednotky o patro výše.
0: Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval na svou funkci. Otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Dosavadní prezident proto už dříve vypsal předčasné parlamentní volby. Konat se budou v říjnu a Vučić se v nich chystá kandidovat s ambicí stát se premiérem. Sport. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Ukrajinu v Šenčenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si váží toho, s jak silnými hráčkami může spolupracovat.
4: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou až k 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov je zavřený pravý pruh. Na 138. kilometru odklízejí následky nehody. Projíždí se levým pruhem a plynule. Na silnici 44 ze Zábřehu na Šumpersku do Mohelnice se srazila dvě osobní auta, nehoda je na obchvatu Zvole. Zasahuje do části pruhu. A na silnici 11 z Těrlicka do Havířova na Bludoviském kopci se srazila dvě osobní auta. Opatrně na vozovku vytekl olej a úsek je kluský. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chodské koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naděju Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak jak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves. Tak zaplať pánbůh, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvrno náplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, a na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Tak uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty. Mm.
0: Pak to budeš prodávat.
1: To ne, já když tak rozdám.
0: Prodávala jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Když teď ještě čeká.
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda, když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači, i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: A všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem, nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, viď?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou kůru. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj.
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jako by ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidím, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme potom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam tenoučky, je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Nadějou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si o ně zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolin, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. A z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím, nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisou, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota stejná, jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to v ohni rozteklo, a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán

0: odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
1: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
0: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
2: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
3: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matě, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíše, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: I to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večer se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritéria, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... No, tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý, takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě nebolely nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No, a co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru?
1: Jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se
1: let.
0: To trénovat?
1: No, jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelánu, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové nebude možné vyhnout. Tunel na obchvatu Jizerního Vtelna na Mladoboleslavsku bude složený ze 30 dílů. Zítra čekáme slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mělo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Speciální konstrukci bude mít tubus tunelu na obchvatu Jizerního Vtelna na silnici 1/16 na Mladoboleslavsku. Stavbaři ho složí z několika kruhových dílů. Skládat za sebe je začali v těchto dnech. Až budou všechny na místě, překryjí je betonem a zeminou. Pokračuje vedoucí projektu Pavel Machek.
2: Má to 27 dílků, z kterých se bude skládat postupně celá výroba toho tubusu a ten tunel bude nějakých 270 metrů dlouhý.
1: Práce na obchvatu obce začaly loni v květnu a skončí na podzim roku 2027. Náklady na stavbu jsou přes 660 milionů korun. V Praze 11 skončil zkušební projekt svozu skla, při kterém senzory uvnitř kontejnerů měří zaplněnost nádob. Systém pak automaticky objedná odvoz až ve chvíli, kdy jsou skutečně plné. Za rok a půl se tím snížil počet svozů o 2/3. Odhadovaná úspora je téměř 3 miliony korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Dynamický svoz skla pokračuje na 199 nádobách na Praze 11 a současně se rozšiřuje o dalších 78 nádob na sklo na území Prahy 15.
1: Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice.
0: Počasí.
1: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru na Ruzyni a D7 probíhají práce na 4 úsecích silnice a usazování nosníku mostu a tvoří se tam kolona. V místě je pro každý směr průjezdný jeden jízdní pruh. A pozor na dálnici D7, je tam olej na vozovce na úrovni obce Studeněves. Na vozovce je olejová skvrna a táhne se další 2 kilometry ve směru od Prahy k místu události ke 24.5. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tady hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
4: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy a budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. A Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
5: Já nemám svátek.
4: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
5: Opravdu?
4: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
5: Opravdu?
4: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
5: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
6: Tak co tu děláte?
4: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
6: Nechte se překvapit. Ahoj.
4: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano, zhora.
4: Držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No, víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je z venkova, tady v Praze studuje.
5: No, ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? Po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je vám docela blíz. A co jako rozhodlo, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A tak jste mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
0: Fajn.
4: Ještě nejsme všichni.
0: Ale je 8 pryč.
4: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
0: Jak?
4: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
0: Co? Počkej, vy jste měli byt?
4: Vertikální.
0: Co to bylo?
4: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
0: Počkej, jak jste spali?
4: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
8: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
4: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
8: No.
4: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem měl ctil hlavu našeho kolektivu.
0: Vy jste asi byli parta za všechny drobné.
4: No, jeden za tři a tři za jednoho.
8: Necháš to?
4: To je jenom okurčička.
8: Ne. Některý vůně jsou silnější než já.
4: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějaký 60. leta, že jo?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásně.
2: Ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová.
3: Znám, no.
2: Takže jsme... A Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole asi... Vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy SK Neumann, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
9: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
10: Marzenka Popincová.

střech, ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mi ne, on může být špinavý.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markrabě Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra!
3: Doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jaký nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček tehdy, ještě ano. Přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc.
1: Chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomíná na ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Nechápu, proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě.
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi vožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Je, oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědiční příbuzní. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
9: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kačo, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mně.
3: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mně.
9: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
4: Tetička.
9: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
3: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
9: Co vymalujeme ještě před veselkou?
3: No přece si nemyslí, že se do téhle špíny budu vdávat.
9: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co tak jsme tady sehnali teď někde malíře?
9: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
3: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
7: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabím.
10: No, já bych mohl vzít myšky a holdinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vidět už v pátek odpoledne.
7: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byti. Začí hříchy a trpím.
9: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
3: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
9: A neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova a řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a v příslušnost té Evropě, kam jsme patřili a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
3: Víte, tetičko, co mi řek? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, já tě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
3: Ale já nemám svátek.
12: No to jsem ti přinesl taky jenom tak?
3: Jenom tak? Malinko!
13: Kačenko, netelkej dítě, to je umoj.
12: Co je, co se stalo?
3: Řekni radši, co si proved, kytku, jen tak. Slyšíš to,
11: slyším. Pro Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nás?
12: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustýku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč.
3: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačky, pojďte, moje uboj.
13: Maminko!
12: Hecky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
12: On vážně o nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. Víte,
14: přesně tak to bylo.
13: Jak to navedli?
12: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát, když měl hodziček dostat pít.
3: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
12: Už bych ti kupoval kytku, když nemáš svátek žádnej.
11: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
13: Teda, vy jste nám dali.
3: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí, tak oddělají legraci, no.
9: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
12: To už to nikdo neudělám.
9: No, dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, ten to pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
1: Aleno.
0: Strýček.
1: Měj rozum.
0: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
2: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
0: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
1: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
0: Já jsem žena.
2: Kdež to já jsem laň?
1: Pane Purkrabí, počkej.
0: Strýčku, což mě nepoznáváš?
2: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho roztráždíc a zítra to vyšetříme.
3: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ni to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
4: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být začít spolu obsazování.
1: A proč jako spolu, v čem to vadilo?
4: Nevím. Já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fyodorem.
1: Navštívit loupežník. Dneska by jel navštívit.
4: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
5: A už se to bralo politicky.
4: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že 2 roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
5: No, to je výborné.
3: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
6: Jaroušku, máš mě rád?
7: No to víš, že tě mám rád, kotítko moje.
6: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy.
7: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
6: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
7: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
6: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
7: Ano.
6: No, jaký je krokodýl,
7: Zlej.
6: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
7: Oba dva.
6: Tak. Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
7: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
6: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, se div se nepoperou.
7: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
6: Nemohli. Ale za to může ona. Ona je hašteřivá. On je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá? Musí se hádat taky.
7: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
6: On Martínek, jo. No. Proč?
7: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
6: No počkej. Tobě je líto Martinkovi.
7: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
6: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
7: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
6: Ale dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
7: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
6: A když na tom přece vůbec nezáleží.
7: No tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
6: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
7: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinková, to je pana Martinka, paní Martinkové.
6: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
7: Já vůbec nevím, že šilhá.
6: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
7: Je úplně jedno, jestli se špidlovoká, ty nebo paní Martinková.
6: Co

0: že jsem pidlo vokáty.
1: Dobrý den, paní Karafiátová.
0: Dobrý den.
2: Beruško, co to bylo?
0: Málem jsme se hádali, vy.
2: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
1: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
2: Ano.
1: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Jak bych taky mohla, když ty jsi takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
2: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
1: Ne.
2: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšimla, jak on vypadá? A on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
1: Ale náhodou, ty fousy si nechal narůst kvůli ní.
0: Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci narůst fousy jako sumec. Já pak dělá sumec na úkazu, já chci sumec.
2: Já ti přece nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi mužské jako sumec, no.
1: No prosím tě, co, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženatým mužem?
2: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
1: Já že ho miluju.
2: Jistě.
1: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhavou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
2: Tyžma, až teřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že až teřivá ženská, se podívej na sebe. Ani Martinková je proti tobě jemný zakřiknutý bystrozraký koťátko.
1: Co jsi to řekl?
2: Koťátko.
1: Co jsi to řekl? Koťátko. Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko. Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mně teda nebude vadit, až budeš mít šilhavý děti, mně ne.
2: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechal na růst sloty. Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
3: Naschledanou.
2: Bohem.
1: Vidíš, co děláš?
2: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
1: Dobrý večer, pane Martíne.
3: Dobrý večer, paní Martinková.
4: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že jsi sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásný.
5: A ona stuhla a zasmála se a říkala: ty jsi vtipná.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Další film, Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabán v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že tati je větší než červ.
3: To je.
2: Tak velká žíža už musí být.
3: No tak dobře, tak je to hát a už mě s tím neotravu.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Vy o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, které si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a říká, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona říká, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy?
12: Žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco třeba?
6: Ne, má to napsaný.
12: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
12: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
12: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Pár 3.
13: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý Magdon z Ostravy domů.
4: Bartovské aretě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Vasibaue.
15: Ich liebe sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tahle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejel k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vzít tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
13: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: Co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě.
12: Měřábem.
6: Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balonem, tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme... Některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu, no a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera tu byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel, sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak, já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je neděle, hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun, přeji vám příjemnou dobrou noc a doufám, že se zapojíte do dnešního dvouhodinového povídání na téma Zase vy, nebo už zase vy. Poznají vás už podle kroku, máte někde svůj stůl, připravují vám kávu bez objednání, zdraví vás řidič autobusu, zná vás prodavačka jménem, jste někde za inventář, tak přesně o vás to dneska bude.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: S největší pravděpodobností se štamgasti hodí do hospody, i když je to jen můj subjektivní pocit.

0: Dobrý večer u noční linky, ještě jednou zdraví vás od mikrofonu Honza Macoun z technického pracoviště Petr Kubala. My jsme tady dnes v pražském studiu vlastně jako takovými štamgasty nočního vysílání. Budeme moc rádi, když zavoláte sem k nám do studia, napíšete, zkrátka přihlásíte se k tématu už zase vy. Dneska si budeme povídat o známých tvářích, pravidelných návštěvnících a lidech, kteří se vracejí tak vytrvale, až už si vlastně bez nich určité místo neumíme představit. O hotspotských štamgastech, zákaznicích oblíbeného pekařství, sousedech z lavičky, návštěvnicích knihovny i o těch, kteří pravidelně volají do rádia. Možná takového člověka znáte a možná jste to právě vy. Někde vám rovnou natočí oblíbené pivo, jinde už dopředu vidí, že budete chtít mluvit s vedoucím. Zajímá mě, jaké to je být štamgastem nebo tím, když se tak někde v potají vzdáli, o tak uslyší třeba takovéto už zase vy. A to nemyslím, prosím, ve špatném. To myslím jedině v dobrém, protože nebýt třeba vás, posluchačů, pravidelných štamgastů nočního vysílání, nebylo by noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pište také na linka@rozhlas.cz a nebo i do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A hned pojďme do hospody, pojďme do Rakovníka, tam nás poslouchá posluchač Zdislav, který napsal, do naší hospody schodím skoro 30 let. Ne denně, to bych manželce nekřivdil, ale dost často na to, aby mě tam znali podle kroku. Když vejdu, výčepní se jen podívá a zeptá se klasiku. Ani neumím říkat, co chci. Někdy mě to těší, protože člověk má pocit, že někam patří, jindy si říkám, že už nejsem součást vybavení jako věšák u dveří. Jednou přišla nová servírka a donesla mi jídelní lístek. Celá hospoda se začala smát. Prý jsem byl poprvé po letech považovaný za normálního hosta. Od té chvíle říkám, že štamgast pozná stáří podle toho, že mu přestanou nabízet noviny.

0: Jste někde za inventář, protáčejí nad vámi oči, poznají vás dřív, než promluvíte, máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, děsí se vás obsluha, výčíšník, co zase budete chtít, mizí prodavačky do skladu, voláte tak často, že už vás poznají po dechu, píšete pořád dokola, musíte mít poslední slovo a zase vy, to je to téma dnešního nočního povídání do jedné hodiny, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas. Pohoda. Je to noční linka, pojďte do toho, telefonní číslo 731 800 900, linka@rozhlas.cz nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Haló, haló, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, to je Robert Solomouc.
0: A dlouho jsme se neslyšeli, Roberte, povídejte, a zase vy.
1: No, je to tak. Chodím do jedné restaurace, jmenuje se to Pohonix. Přidají se tam 3 servírky. Ze všema vyhlázím moc prima. Tu jednu mám moc rád, protože je to prima holka. Evidentně si spolu rozumíme. No a vždycky, když tam přijdu, tak už ví, že si dám matonku, tak už se mě ani neptají, prostě ví, o co si dám. A mám tam kamaráda, Radima, je to moc prima chlaba, vždycky si spolu pokecáme. Jako, a evidentně si s ním taky rozumím. A prostě tam těch chlapů víc, které má kamarádím, takže se tam cítím dobře. No a pak ještě je další místo, kde je to podobné, tam vždycky chodím každý týden, to vždycky jdem s klukem na bohoslužby. A to je taky prima, tak vždycky se účastníme sobotní školy, kluk už si skládá pucle, jo, no prostě paráda. Klidně se mě ptáte, jestli vás něco zajímá.
0: Spíš by mě zajímalo, co by říkala obsluha, kdybyste nepřišel.
1: No, to nevím, ale taky se to stane, že třeba občas není čas, tak prostě nepřijdu a neřeší o to, jo, že může zastat, že třeba není čas, nebo mám nějaké vyřizování, nebo takhle, jo. Ale neřeší ho to, no tak...
0: Doptávají jako, se třeba prýma. Případně, když nedorazíte jednou, že příště, když dorazíte, tak se ptají, kde jste byl, co jste dělal, proč jste nedošel?
1: Tak někdy tak trošku, jako řeknu, tak třeba měl jsem hodně práce, nebo nebyl čas, nebo takhle, to je různý, no, ale jako jo, tak jako popovídáme si, je to v pohodě. A je tam, říkám, je tam jedna moc prýma holka, moc si s ní rozumím. A ona je tak hodná, a to by asi neměl, no prostě, já jsem vdovec a když mě pohladí vlasy, tak je vytryskná i slzy a i hladím taky vlasy. Mám už zkrátka strašně rád, jmenovat ji nebudu, protože nevím, jestli by si to přál, ale jako nechci nic pokazit, pochopitelně.
0: Co si myslíte, že si myslí o vás obsluha?
1: No, tak to je správná otázka, taková trošku na tělo. Ale berou mě, že já jsem takovej, jak bych to řekl, takový dospělý dítě, takže já třeba, je tam prima, tak sednu si testou a když je ta možnost, tak buď holky nebo chlapi se mnou hrají a i člověče nezlob se, je to moc prima, no já si zrát zahraju člověče nezlob se, no tak žena by umřela, tak nemám s tím rád. A prostě už mě berou takového, jaké jsem, no tak je to prima, že si sednu a hrajem se obrdo, je to paráda, no.
0: Tak Robert otevřel dnešní noční linku. Moc děkuju, zdravím do Olomouce, ať se daří a buďte tam gastem a člověkem, který, já bych ještě, já jsem ještě nedomluvil. Chtěl jsem vám popřát hezký večer, klid, pohodu a zároveň taky, ať už jste kdekoliv tam gastem, ať jste vítaným hostem i nadále. A dobrou noc.
1: Všechny pozdravujte, linkoře. Děkuji, nashledanou.

0: A zase vy, to je téma dnešního vysílání Noční linky. Koukám do příspěvku, které jste odeslali, nebojte se, Praha nekouši, klidně zavolejte, 731 800 900, jdeme na poštu, tady píše pan posluchač, chodil jsem na poštu skoro každý den, protože jsem měl malý internetový obchod, balíčky, doporučené dopisy, podací lístky, reklamace, ze začátku jsem byl slušný zákazník, pak jsem začal radit ostatním ve frontě, kam mají co vyplnit, a to byla chyba. Úřednice u okénka číslo 3 mě jednou uviděla ve dveřích a úplně jasně na jejím obličeji bylo k přečtení, už zase vy. Neřekla to nahlas, byla to profesionálka, ale oči mluvily. Když jsem po čase obchod zavřel, přišel jsem jen poslat pohled, paní se zarazila a řekla, dneska jen jeden. No, měl jsem skoro pocit, že jsem ji zklamal. Moc zdravím do Vyškova, pan posluchač Bořivoj, děkuju moc. A co vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Považují vás někde za štamgasta, člověka, který chodí neustále do stejných míst, na stejné místo. Třeba mě napadá jet pravidelně autobusem hromadné dopravy, sednout si na své v uvozovkách už místo za ty dny, za ty týdny, měsíce a ejhle, zase vám tam někdo sedí, někdo jiný. Máte chuť ho vyhodit z toho daného místa. Třeba po čase zjistíte, že v autobuse jako dlouho nic, ani vidu, ani slechu po některých osobách, se kterými se zdravíte pouze očně. A potom po čase zjistíte, že ta osoba se třeba odstěhovala, že už to místo třeba po ní zůstane vždycky volné. Jak se tváříte vy na štamgasty, na pravidelné hosty, kteří se vrací ať už do obchodu, nebo třeba klidně i do rozhlasových stanic se svými příspěvky, telefonáty, nebo se svými sousedy, se kterými se pravidelně potkáváte, střetáváte, ale když se s nimi jednou nestřetnete, hned vám to přijde divné. Tak zkusíme třeba vás. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu. Kdo pak je tam? Tak, to je někdo, kdo nás poslouchá, ale mluvit nechce. A co tady, kdo nám volá teď? Halo, halo. Ano, to jste přímo vy.
2: Pali, Ružda.
0: Nerozumím, ještě jednou. Tak tady to taky nevyšlo a vyjde to někomu dalšímu. 731 800 900, volejte právě teď, anebo pište. Mám tady připravený ještě další od vás příspěvek, anebo z komentářů. Ano, to tady taky vidím. Čekárna, tady jsem si poznamenal, kde to mám. Tady Jana, u svého obvodního lékaře jsem byla jednu dobu pořád, ne protože bych chtěla, ale zdraví se zkrátka ozvalo z více stran najednou. Nejdřív tak, potom záda, potom odběry, potom kontrola po viróze. V čekárně už mě snad lidé zdravili jako personál. Jednou přišla nová pacientka a zeptala se mě, jestli se má hlásit u mě anebo u sestřičky. Tak to už jsem si řekla, že je zle. Nejhorší bylo, že jsem měla oblíbenou židli u okna. Když byla obsazená, cítila jsem se skoro dotčeně. A to je to, co jsem říkal před chvílí. Dnes už tam chodím méně a jsem za to ráda. Ale když vejdu, sestřička pořád říká, a naše stálice. Nevím, jestli mě to těší nebo varuje. Moc zdravím. Děkuju. Víte co, pojďme teď za další písničkou. Schválně, jestli poznáte, co spojuje ji a dnešní téma.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. René, já a Rudolf, zpíval Jiří Schellinger. No a jestli se do našeho nočního vysílání tahle písnička hodí, já jsem uznal, že ano, protože k pravidelné partě a společným rituálům v písnice vlastně jde o trojici, která tráví nedělní odpoledne golfem. Hodí se tedy k otázce, s kým se pravidelně scházíte a kde už vás vlastně automaticky očekávají. Takoví lidé nemusí být nikomu protivní. Prostě patří k určitému místu a určitému dni. A někoho dalšího z vás, volajících do vysílání Českého rozhlasu, kdo pak nám volá? Tady Honza, pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Celý večer.
1: Já jsem dobře slyšet.
0: Jste výborně slyšet, nebojte se, nelekejte se, jenom se nám představte, ať víme, s kým máme tu čest.
1: Já jsem Nela, je mi 23.
0: Ano.
1: A chtěla bych se s váma podělit o takovej malej příběh. A jde o to, že já jsem navštěvovala před pár lety jednu takovou rychlovku, kde obsluhovali teda Vietnamci.
0: Ano.
1: Ale vůbec to nevadí, nejsem žádný rasista, ale jde o to, že já jsem se tam vždycky objednávala jedno jídlo. To byly prostě hranolky.
0: A ano.
1: Přišla jsem tam už tak po druhý, po třetí. A ten pán, který obsluhoval, se na mě podíval a řekl, hranolky, já, jo, hranolky. Takže to je taková vtipná historka, kde mě už začínali ti obsluhující trošičku poznávat a za mě upřímně tady to navštěvování míst některých dlouhodobě je pro mě příjemný, protože nejenom, že já poznávám personál, ale personál poznává mě a myslím si, že je to další místo, kde se člověk může cítit aspoň trošičku doma a každým to prostě přeju, protože je to moc fajn.
0: Protože jsem pracoval v gastronomii taky určitý čas svého života, tak jsem zažil spoustu štamgast hostů, jejich štamgast stůl, štamgast židle. A musím vám teda říct, že mě byli štamgasti po poměrně krátké době protivní. A já vám řeknu důvod proč. Protože si nárokovali. Nárokovali si něco víc než běžní ostatní zákazníci, kteří tam byli. Jak vnímáte vy toto?
1: Jak to vnímám? Já to vnímám tak, že je to něco blbýho. Myslím si, že ke každému zákazníkovi, ať už jakýkoliv obchodu, restaurace, večerky, by se mělo jednat a chovat by se k němu mělo s úplně stejnou úctou, ať už je to někdo, kdo tam chodí pravidelně, nebo někdo, kdo tam přijde jednou za život a už se tam nikdy nevrátí potom.
0: Co mě třeba dokáže velmi rozčílit je, když přijdete do nějaké té vietnamské večerky a vidíte tam nějaké jiné zákazníky, kteří si vybírají a tykají té obsluze. Rovnou tykají. A jsou tam třeba poprvé. Mně to přijde takové zvláštní a docela neúctivé.
1: Tak
0: zažila jste to někdy?
1: Ne. Ještě, naštěstí ne.
0: Naštěstí ne, to je dobře. Já jenom, že jsem se u toho pozastavoval, mně to přišlo jenom zkrátka zvláštní, hele, dej mi tam ještě tohle, nebo mají pocit, že jsou jakoby něco víc, zase jsme u toho vlastně, no. Že připadá, že zkrátka si nárokují něco, co by si nárokovat neměli, ale je to asi o slušnosti, předpokládám.
1: Já bych to pochopila v případě, kdyby se ten člověk s tou obsluhou znal, třeba aspoň trošku, kdyby to byl známý kamarád, ale i tak vím o spoustě případů, kdy se profesní život, profesní role nemíchá s tou osobní a že třeba dva kamarádi, kteří si normálně tykají, tak se potkají v tom zaměstnání a prostě si vykají, aby to nerozhodilo nějaký jejich pracovní poměr nebo cokoliv.
0: Je fakt, že když jste říkala, že už vás v té restauraci už tak jako vědí, co chcete, co budete chtít, tak já bych se cítil být potěšen, to je taky pravda. A na druhou stranu si říkám, že když o mě budou vědět víc a víc a víc, jako jestli je to vůbec tak jako dobře, jestli je fajn, že někam patřím, ale jestli náhodou se tam ta mezera toho soukromí a té línie, jestli se náhodou nepřekřížím moc brzo, jestli to není vlastně ke škodě.
1: V tom případě takovej jeden tip mám tady pro toho člověka, který mu to vadí.
0: Ano.
1: Prostě dejte si výjimečně něco jiného.
0: To je fakt překvapení po všech stranách. Nelo, děkuju moc, ať vám ranolky chutnají tam, kde si je objednáváte, a taky ať jste vítaným hostem i nadále. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju. Dobrou.
0: Věta už zase vy totiž sama o sobě ještě neprozradí, jestli jste vítaní. Záleží na tónu, na výrazu i to, co přijde vlastně potom. Může následovat srdečné přivítání a také připomenutí, že zavírací doba už dávno skončila. Zkusme se dneska podívat na obě strany, na člověka, který přichází, i na toho, který to má znovu vyslechnout. Dovedeme poznat, že naše oblíbené povídání druhého tentokrát zdržuje. Umíme přijmout, že naše místo není zamluvené navždy, a dokážeme naopak ocenit někoho, kdo se vrací. Pamatuje si naše jméno a zeptá se, jak se máme. Nechci předem rozhodovat, kdo je milý štamgast a kdo je nesnesitelný návštěvník. Třeba se dneska ukáže, že o stejném člověku mohou dva lidé vyprávět dva docela rozdílné příběhy.

0: Ptáme se dnes v noční lince, jste vítaný host, jste nutné zlo, lezete někomu na nervy. Řekli vám někdy už zase vy, a znělo to mile, znělo to otráveně, berou vás za domácího nebo pletou si vás s personálem? I o tomto je dnešním nočním povídání. A volá Vítek z Jihu Čech. Ahoj, zdravím, ahoj, pěkný večer.
1: Dobrý večer, to je Vítek Budějovice. Já nejdřív budu s váma souhlasit, protože taky dělám v restauraci, jsem kuchař a to, co jste říkal, tak tam jde totiž o jednu podstatnou věc. O to, že ty zákazníci si malinko pletou tu pohostinnost s tím, že v podstatě za ty peníze si tam jako zaplatí nějaký prostor, kde si v podstatě můžou dělat, co chtějí.
0: Ano.
1: Jenže ona to není pravda. Pořád jsou tam na návštěvě a pořád, i když si za to platí, tak a právě, že kdo prostě má víc peněz, tak někdy prostě jako se prezentuje těma financema a myslí si, že prostě mu tam patří všechno.
0: Vlastně, Vítku, já se omlouvám, že přerušu, ale já jsem si teďka vzpomněl vlastně z toho období, kdy jsem v hospodě dělával jako kuchař, že vlastně jsem si na tu charakteristiku nebo to, co mě vlastně rozčilovalo úplně nejvíc na štamgastech, vzpomněl až teď. A to bylo, že ten nejlepší stůl si rezervovali štamgasti proto, aby tam crcali celý den dvě piva. Takhle to bylo zrovna v tom našem případě, ale samozřejmě provozu jinak.
1: Kdysi to tak bylo, odpovím vám jinak.
0: Ano.
1: Vlastně to říkal Šimek s Grossmanem, že byli v té Slavii a že už by tam dneska asi těžko někdo jim to dal, protože to byl stoleček u WC, prej, jenom pro dva lidi a oni tam pili celý večer jednu sodovku na půl, jo.
0: No.
1: A jako těm, prostě oni už je znali a bylo jim to jedno, prej údajně do toho stolu vyřeli nějakým nožem prostě monogramy, jo.
0: Mm-hmm.
1: Takže nevím. No nicméně, já vám chci odpovědět jinak, tady je takový příslo, jo, co k nám lezete, my k vám taky nechodíme, jo. Takže takhle se to říká u nás, nicméně jenom chci říct tolik, že opravdu někdy by bylo fajn, kdyby ty lidi se jako postavili na tu druhou stranu a byli v té pozici toho tý služby nebo těch služeb a taky si tam těch 12 hodin jako odstáli a poslouchali celý den to zajímavý povídání, hodně jako výživný těch lidí a tak dále a tak dále. Jo.
0: Hmm.
1: Takže ono to a souhlas tím, že někdy my už jsme, jako to měla obsluha teda, já jsem kuchař, tak já jsem s tím tolik společného neměl, ale samozřejmě zase bylo, že když se objednávali nějaký, tak se přednostně dělalo pro štamgasty.
0: Jo, no jo, taky
1: takže
0: pravda.
1: Si objednávali určitý stůl a potom už ta obsluha, ten servis vlastně řekl, hele, tenhle ten stůl prostě jako bude pro ty štamgasty, že jako byl

0: prostor kolem toho stolu a vlastně jakoby takový klid na to jídlo, jo. Takže tam se to, já už si to teď nepamatuju, kolik to bylo jako u toho stolu metrů, jo, aby, jo, takže tam prostě, když to byla jednička, tak plácnu, tam bylo pět stolů, jo, v nějaký VIP prostě snack baru nebo kavárně nebo něčem takovým a dneska jich je tam třeba 15, jo, těch stolů, jo, že už dneska se to tam nacpe a už se na to nehraje, jo, na ty metry, aby tohle, ale když si prostě byly na to předpisy přímo, že byl ten rozměr prostě k tomu stolu, aby ten host tam měl určitý jako pohodlí, no. Jo, takže takhle a jinak, jako jak říkám, je to prostě, víte co, jak se říká, tady máme benzínku a tam přijdete a taky koukáte a lidi ani nezabučí, jo, jak se říká, když ten bejk přijde do té stáje, tak by aspoň měl zabučet, jo.
1: To je, jo, fakt, a, to je fakt.
0: A ještě poslední věc vám řeknu, co se mi moc líbí, na YouTube je krásný z Ameriky, nějaký prostě koloniál, tam prodává tohle a oni mu tam hážou peníze, jo, a ano. Prostě chovají se k němu hnusně, jo, k tomu klukovi. A on je zase háže zpátky, jako jo, a nebo mu řeknou, že chtějí kolu za $2.50 a on dají mu jenom $1.50, tak on dobře, odevře kolu, vyleje tam do skleničky trochu koly, dá mu to zavře a on mu říká, proč mi to otevřel? Ty jsi mi dal $1.50, tak tady máš kolu za $1.50, nazdar. Jo, takže prostě takhle, anebo z boty vytáhne smačkaný peníze, smuchlaný úplně jak papír od salámu, dá mu to, on je narovná, ty peníze se veme z kasy, taky znova zmačká a hodí mu to zpátky, ne? A on začne tam vykecávat, proč mi to zmačkal? Říkal, tak ty jsi mi dal stejný prachy, tak nazdar, jo. A povím vám poslední věc, v Německu to byl mazec dost, to jako jsem tam řval, protože to jako jsem řekl manažera, normálně tam se šíleně chovají k eurům. A já jsem měl rovnou 20 eurovku, normálně byl účet 10 euro, takže jsem dal rovnou 20 eurovku a oni normálně zkoušel, jestli mám pravou, jo, a dal mi zpátky zmačkanou a papír od salámu. Říkám, ne. Jsou dvě možnosti. Buď mi to vrátí těch 20 euro, těch mých, a tohle si necháš, mě to nezajímá ten nákup, anebo zavolat toho manažera, že chci normálně pěknou bankovku, jo. Protože k těm penězům, jak oni se tam chovají, natržený peníze, prostě kus rohu uchybělo, 5 eurovka natržená úplně, že prostě tohle, jim je to jedno, oni to tam dají, jo.
1: A to ještě navíc, vůbec. Jsem taky častokrát slýchával, že eurům říkají tojra.
0: Ano, euro i stojro, no, protože do dneška, to se málo ví, to teda prokecnu, že dneska, do dneška ještě můžete, teď zase našli v Itálii liry a chtějí to přeměnit na eura, jenže Itálové už dávno liry nemění, ale v Německu se mění pořád ještě západoněmecký marky, jako 50 centů je jedno euro, jedna marka, takže vlastně dvě marky je euro, jo, takže vy si normálně můžete dojet do Německa vyměnit do Národní banky, třeba v tomhletom Mnichově, prostě do Národní německé banky si můžete dojet vyměnit marky. Jako,
1: Vítku, končíme. Povídáme dlouho, ale děkuju pěkně, jo. Protože bylo to velmi zajímavé a hlavně jste mi doplnil něco, co už jsem dávno zapomněl z oboru gastro. Tak dobrou noc a štamgastům taky pěkný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Budeme rádi, když zavoláte i vy 731 800 900, číslo sem k nám. Povídáme si o štamgastech a jak je vnímají obyčejní hosté, ti, kteří provozují ať už ten či onen podnik, anebo jak se cítí oni zákazníci, kteří jsou považováni za štamgasty a vůbec jsou štamgasté vítanými hosty.

0: Halo, halo, kdo nám volá? Tady Český rozhlas.
1: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas i posluchače.
0: Ano, kdo
1: tady
0: nám volá?
1: Ota od Uherského Brodu.
0: Zdravím vás, Oto, Stammgast, ano nebo ne?
1: Tak byl jsem 10 let Stammgastem.
0: Ano.
1: Potom ze zdravotních důvodů jsem to musel omezit, takže teď už nechodím do našeho spůdky, ale byl jsem v invalidním důchodu a my jsme chodili ráno na 10 hodin.
0: Už takhle brzo?
1: Večer si chodil každý, jak chtěl,
0: ano.
1: Ale ráno nás bylo 7 a to už jsme postávali před hospodou a čekali, až nám otevřelo
0: hospodské. Vidíte, co mi to připomíná? To by připomíná jako dědictví, aneb něco v Hoši Guten Tag, kde vlastně chodili pánové ještě předtím, než otevřela, že jo?
1: Ano.
0: No a jak jste se cítil, když náhodou jste nedošli v plné počtu, v plné síle, nebo když vaše místo vám obsadil, to si vlastně nikdo asi nedovolil?
1: Ne, to jsme měli svoje místa.
0: Ano.
1: To se mi nestalo, že by mě někdo zaseděl místo.
0: No a co vám to dávalo, takhle to štamgastování, jako vnitřně, jako proč jste vlastně chodil takhle každý den, nebo tak často?
1: Bylo to, protože říkám, byl jsem v invalidním důchodu, něco se doma podělalo, nějaká práce, a zbytek byl člověk prakticky jak kdyby sám. Tak jsem chodil mezi chlapy.
0: Že potřeboval společnost někoho, aby doma nezakrněl.
1: Přesně tak. A já jsem tam byl ale jenom jednu hodinu. Já jsem si dal kávu a dal jsem si sodovku.
0: Aha. Vidíte, to mě vůbec nenapadlo, že vlastně člověk chodí do hospůdky anebo do nějakého provozu právě proto, aby nebyl sám. To mě vůbec nedochází.
1: No, to bylo. Já už jsem se na to ráno vždycky těšil, nemohl jsem se dočkat. A měl jsem tam svůj hrnek na kávu. Bylo to fajn, kluci hovořili o fotbale, já tomu moc nerozumím, já se o tom moc nestarám. A tak, no.
0: Ale měli zájem. Vzájemně jste měli zájem o sebe, že jo? V tom případě.
1: Určitě.
0: A vy jste to měl ještě teda ohraničený tou hodinou. A to bylo z jakého důvodu?
1: No já jsem za hodinku spotřeboval to, co jsem si objednal.
0: Ano.
1: A potom kolem té 11. hodiny, 11:45, začali chodit meníčkáři.
0: Jo, ano.
1: Dělníci a tak dále, tak management všelijaký na jídlo. Takže já jsem zrovna odcházel a oni přicházeli.
0: Vy jste měl vlastně takový vlastně far plán, takový vlastně celodenní, nebo každodenní plán toho, jak ten čas strávit asi.
1: Ano. Já jsem se vzbudil ráno v 7 hodin, a nemohl jsem se dočkat 10. Tak bude konečně už 10.
0: Co bylo ještě dalšího v tom denním menu vašem? Co jste vlastně dělal potom ještě po zbytek dne?
1: No tak když byla nějaká práce na domě, různá, no, tak co mě zdraví dovolilo? Dokázal jsem betonovat, sice pomalu všechno, ale dokázal jsem cokoliv vymalovat. Nebyl to problém.
0: Dobře. Takže těšil se denně na 10, až to přijde, až se otevře. Co by se dělo, kdyby se neotevřelo? Nebo hlídali jste čas těsně před tou 10, jako kde pak je dneska?
1: Hlídali jsme čas a potom jsme už klepali na dveře, když se opozdil.
0: Co si o vás mysleli tam na té druhé straně za těmi zadnčenými dveřmi? No jo, jsou to... Ale kluci šikovní, jsou to otravové, jsou to, co jsou to?
1: Ne, my jsme tam vycházeli s hospodskou velice dobře. To byl rodinný podnik a jako všichni jsme si tykali, takže prostě perfektní.
0: A dávali štamgasti lepší dýška než běžní zákazníci?
1: Já jsem dával 10 korun.
0: Bylo to hodně nebo málo? Nebo tak akorát?
1: No, tak z těch 40 korun jsem dával 50.
0: No. Tak to je docela dost. Zvlášť, když si uvědomím, že to ještě znásobím. No, za týdny, všechny a týdny. Jak dlouho jste byl tím štamgastem?
1: 10 let asi.
0: Pane, jo.
1: A jak začal ten covid, tak jsem zůstal doma, samozřejmě. A od té doby jsem přestal chodit. Už mě pozdravovali 100krát, že mám přijít a takhle. Musím někdy přijít, no, podívat se, ukázat.
0: Nejste v tom sám, já jsem si taky zrovna přednedávnem zpytoval svědomí nad tím, co jsem všechno přestal dělat s covidem.
1: Ano.
0: A jak jsem třeba dřív rád chodívával i třeba 3krát do týdne do sauny, tak jsem od té doby v sauně nebyl ani jednou.
1: Jasné, rozumím.
0: O to děkuju. Děkuju i vám, Štamgast nočního vysílání. Ať se daří, dobrou noc.
1: Dobrou noc, ať se daří i vám a posluchačům. Nasledanou.
0: Dívám, jak to vypadá v našem vzkazníku. Ano, dávám si obnovit, je to tu. Jana Zírkova píše, ano, pane Honzo, nakupuji v jedné dobročinné organizaci, kde si zboží zamlouváte jako aukci a pokud se tam objeví konkrétní plyšáci, které sbírám, tak prodavačky říkají, že už se smějí, že ví, že budu mít zájem. Bedřich, dobrý večer, mě se jednou stalo, že jsem byl u doktora a on říká zase vy, no řekl jsem ano, zase já. Mám tady třeba i příspěvek od Františka. Dobrý večer, pane redaktore a posluchačům noční linky, protože redaktoři nás stále vyzývají, volejte, pište, pište. No a když už ten čas noční lince věnuju, tak píšu. I někdy volám, volání jsem omezil. Je zajímavé, jak jsem přišel na kamaráda z vojny, Edu Zubra, nebo paní učitelky, které učili tam, kde já jsem byl na vojně. Oni tam byli o 5 let později. Byla to Červená voda nebo posluchači noční linky ze Sázavy, Uždáru. Ti mě poslali knihy o Sázavě. Jestli se to někomu nelíbí, tak ať to neposlouchá, nebo ten pořad zrušte, já se aspoň vyspím. Je nás určitě pár posluchačů, kteří tomu věnují dost času a ráno utíkáme do práce. Jsme lidi různě protivní. Pan Macon taky píše dlouhé referáty, já si na něj nestěžuji. František ze Židlochovic, no ba,

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, tohle byla Rejdivá Františka Nedvěda. Na pravidelných lidech je zajímavé, že bez nich by mnoho míst ztratilo část své atmosféry. Hospoda bez štamgasta, obchod bez známé zákaznice, čekárna bez věčného vypravěče nebo rozhlas bez pravidelných hlasů by byly možná klidnější, ale také méně živé. Zvyk je silná věc. Člověk se vrací tam, kde ho znají, kde má pozornost, kde má své rituály a kde má pocit, že někam patří. Jenže hranice mezi věrností a otravností je tenká. Stejný člověk může být pro jednoho milá jistota, pro druhého pohroma u dveří. Obecná pravda je prostá. Každý chce být někde vítán, ale nikdo nechce zjistit, že je vítán jen ze slušnosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude poslední do půlnoci, než otevřeme další druhou hodinu vysílání noční linky z Prahy, z pražského Karlína. Zavolejte, teď se to hodí, nestěžujte si, že se nemůžete dovolat, nevěřím tomu. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo pak je na druhé straně?
2: No halo, tady je Jaroslav.
0: Zdravím vás, Jaroslave, slyším vás tak jako velmi z dálky.
2: K tomu tématu bych dal jednu věc. Jezdil jsem před nějakýma rokama do Zlína a jezdil jsem nepravidelně, to znamená nějaký měsíc v roce, nějaký den v týdnu a v nějakou hodinu. Jo? To znamená, že to nebyly určitý časy. Chodili jsme do hospody na jídlo, do sídliště a pořád tam seděli stejní lidi. To znamená, v jakoukoliv hodinu, v jaký den v týdnu, v jakýkoliv měsíc, v jakýkoliv rok a pořád tam seděli stejní lidi.
0: No. Ano, ano, ano.
2: Obrácený příspěvek.
0: No jo, a teď, co to by vás evokovalo, kdyby tam náhodou neseděli, tak to by vás překvapilo spíš, ne?
2: No ne, já nechápu, kde dělali ten čas tam sedět, jako jo.
0: No, možná...
2: No
0: ale tak třeba jste, jestli jste slyšel předchozího pana posluchače, tak on říkal, já jsem byl vlastně v invalidním důchodu a vlastně považoval za nutnost někam chodit právě proto, aby nebyl sám ten člověk.
2: No to já rozumím, ale podle mě... témata probereme za 2 hodiny a pak už další den nemáme o čem, jo?
0: No těžko říct, nikdy jsem nebyl v té pozici. No, vlastně asi možná i byl, ale třeba si to ani neuvědomuju. Ale jak se cítí, no, takový štamgast? Já už jsem to slyšel tady z té jedné strany, z té druhé nepochopené nebo nechápající od vás. No na druhou stranu řekněte sám, že kdybyste je tam neviděl, tak by to bylo zvláštní.
2: Je to, ani ne, já jenom jsem byl překvapený, jak může v různou denní hodinu, v různý den v týdnu a v různé měsíčné v roce tam sedět stejný lidi.
0: No, to je otázka, no.
2: Takže pro mě udivující, jo, kde berou ten čas, nebo prostě... Nechápu.
0: A třeba nám to někdo vysvětlí v té další hodině vysílání na téma a zase vy, až tam gasti a hosté. No, vám šťastné kilometry, samozřejmě. Ať je vám silnice široká. Děkuju za zavolání, dobrou noc. Ještě se podívám na příspěvky, které jste tady poslali. Viděl jsem tady od našeho pravidelného posluchače Michala. Ano, v jedné restauraci si dělám rezervaci jednoho místa u stolu číslo 1. Ani ne tak kvůli kusu žvance, jako kvůli tomu, abych byl mezi lidmi a mohl pozorovat cvrkot. Říkám, že chodím pomeškat. Tu a tam chodím takhle pomeškat i do jedné pobočky jednoho kavárenského řetězce. Říkejme mu třeba Starbucks. Bumři tam jsou dost v menšině a mladí tam chodí flexit. No, knížku si tam číst nechodí, natož tu od Davida Bacha. To by věděli, co znamená laté faktor. Myslím, že by se jim tam nečetlo tak dobře, jako jim tam chutná. No, na Redditu jsem se dozvěděl, že třeba v takovém Japonsku existují agentury, které do nově otevřených podniků dodávají desítky falešných zákazníků s cílem vytvořit dojem popularity a přilákat takovým jdoucím. Takovou brigádu by si kde kdo nechal líbit. A co teprve, pokud by v Japonsku otvírali nevěstinec? Brigádníci by se jen hrnuli a hrdě by si to pak psali do CVčka.

0: vámi noční vysílání Českého rozhlasu ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Zdraví u mikrofonu Honza Macon, u technického mixpultu a všeho toho podstatného pro vysílání Petr Kubala.
1: Noční linka.
0: Je tady půlnoc, vítáme nový den, je jim 28. září 2026. Máme tu státní svátek. Státní svátek, no, den české státnosti. Svátek slaví tedy Václavové, Vaškové, je vás moc, takže jednomu po druhém nebudu psát, ale vemu to tak hromadně. Ať se vám daří, doufám, že máte klid, pohodu a že vás nic netrápí, hlavně nebolí. Že máte nás a že vás z případné nepohody dostaneme přesně na tu stranu, které potřebujete. Podle příjmenáře slaví Čechovi, i vám přeji jen to nejlepší. A jednu vzpomínkovou na Vladimír Čecha. Otevíráme druhou hodinu vysílání Noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. No a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. No a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. A už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. To je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac, neluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v žiti. A já stejně jak na začátku jsem v žiti.

prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu.

0: sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu valím kity, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, zdravím vás všechny, zdravím vás, když řeknu štamgasty našeho vysílání, doufám, že to neberete ve zlém, protože jsem měl teď telefonát s panem posluchačem, který vlastně tak nějak byl smutný z toho, že to bereme spíš jako, že do toho negativa, ale to tak není, nemyslím si to, že by to bylo vždycky negativní, anebo vůbec jako a priori negativní. Zavolejte nám a povězte, kde máte svůj druhý domov a kde vás znají možná až příliš dobře. Jestli vzpomenete na nějaké přivítání, které vás potěšilo, nebo na poznámku, po které jste se otočili a už nikdy nepřišli, i to může třeba být aktuální pro některého ze štamgastů. Zajímá vás také zkušenosti vás, kteří pracujete za pultem, obsluhujete hosty nebo vyřizujete telefonáty, máte svého oblíbeného pravidelného zákazníka a co člověk musí dělat proto, aby vás jeho příchod spolehlivě připravil na dobrou nebo o dobrou náladu, zavolejte, začněte klidně i přiznáním, že jste někde bývali postrachem. Konkrétní jména přitom můžeme nechat samozřejmě stranou, tak zkuste zavolat do jedné hodiny zatím prostoru dost, nebo napsat linka zavináč rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo bude další? Třeba vás vezmu. Halo, halo, kdo pak volá? Kdo je na druhé straně?
2: Tady Iveta od Labe.
1: Ano, zdravíme, Klaby, Iveto.
2: Dobrý den.
1: Povídejte, jste štamgast?
2: Ne, já jsem si vzpomněla na věc, která je stará téměř 50 let.
1: Ano.
2: Dodělávala jsem, já jsem sice maturitu, ale dodělávala jsem si ještě trošku školu, takže jsem 3 roky dojížděla do Válkově do školy. Mm-hmm. A byli jsme 4 kolegyně, jezdili jsme každý, mám pocit, že to byla středa tenkrát, a protože jsme měli vždycky v to vyučování odpoledne, ale poměrně dlouho až do večera, tak jsme chodili tam na oběd před vyučování vlastně na tu 11. hodinu. A jak jsme tam chodili, už jsem to před začátku jako občas, ale pak jsme se naučili chodit tam každou tu středu a sotva jsme otevřeli dveře, tak tichník se mě tam podíval, usmál a říká, dámy jako obvykle, to ani, už nám ani nenoseli jídelní lístek, my jsme si pokaždý dávali jedno a to samý. Takže prostě byli jsme tam, ty 3 roky jsme tam byli štamgasti. A je pravda, že to, že on prostě vždycky s tím úsměvem a takovou charmantností nás tam uvítal, tak to bylo hrozně příjemný.
1: No, je to fakt. Člověka potěší i maličkost, kterou docení třeba jen on sám a ostatní si nad tím můžou třeba poklepávat po čele, proč jako, no, proč zase a podobně. Ale je fajn, když se takhle člověk dokáže cítit a když na tom najde to své plus. No, děkuju.
2: A bylo to opravdu velice příjemné a říkám, je to téměř 50 let, ale všechny 4 na to do dneška vzpomínáme.
1: Děkuju, Iveto, zdravím, Klaby. Dobrou noc.
2: Mějte se hezky, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, ještě máme stále možnost, zavolejte, napište, tady někdo píše třeba, pane Macone, dobrý den, pane Macone, zdravím vás z Hané, nedá mi to a musím se znovu ozvat, téměř v každém vysílání vyzýváte, abychom my jako posluchači, já to poupravím, všichni a pokaždé, to zmiňuji, abyste navrhovali nová témata, která by nás zajímala. Já jsem vám jich před delší dobou napsala hned několik, ale zbytečně, protože do dneška nebylo nic vysíláno. Nejsem ješitná, ale myslím si, že by se dalo určitě něco vybrat. Dneska mě napadlo další téma. Když bychom mnohdy volající, utíkající od témat, potřebují se vypovídat z toho, co je trápí, tak co třeba, co mám na srdci, co mě trápí, co mě těší. Vidíte, a takovéhle téma jsme měli poměrně přednedávnem a společně. Spíš si myslím, Zdeno, že nejenom témata, která posíláte vy, ale i třeba další volající posluchači, že vám zkrátka někdy mohou uniknout. A proto doporučuji, pusťte si vysílání Českého rozhlasu třeba i ze záznamu zpětně. Je to možné ze stránek vaší rozhlasové stanice, zpětný poslech a nabízí se třeba i vysílání noční linky, které jste nestihli, zaspali, anebo jste měli jiné zkrátka důvody pro to, proč neposlouchat. Vždyť se to dá pochopit. Vysíláme pro vás každou noc.

0: Dá se říct, že další štamgast volá do vysílání. Jiří, zdravím vás, pěknou noc.
1: Spíš dobré ráno.
0: A nebo dobré ráno. Voláte z Vrbna pod Pradědem, tak předpokládám, že teď v noci tam tu tmu můžete dávat do pytlu a prodávat jí.
1: Máme tady krásný kulatý měsíc.
0: I já mám takový pocit, dneska nádherná, jasná noc, měsíc osvítí kde co, tak se nestratíme. Povězte, dnešní téma a zase vy o štamgastech nebo o hostech pravidelně vracejících se někam. Co máte vy k dnešnímu vysílání?
1: Já dnešnímu vysílání mám jenom tolik. Je to krásné téma, štamgastí, já jsem kdysi obrovským štamgastem a jsem štamgastem, ale teďka jsou trošičku na jiné straně štamgastem. A akorát před chvíličkou jste se tam bavili něco o tom, že nějaké téma nedáváte nebo to. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem byl štamgastem, měl jsem svou židličku, svoje všechno, ale hodně přátel, ale v životě se mi stala událost, že jsem dostal rakovinu.
0: Ano.
1: No a tak jsem teďka štamgastem mezi lidma, kteří mají rakovinu.
0: No. No.
1: A vykládáme si o takovýchto různých těch rakovinových nádorech, ale chtěl jsem jenom to říct, že byste mohli dát, protože my teďka nemáme, já jsem v invalidním důchodě.
0: Ano.
1: Jo. Ale nemáme v noci co dělat a posloucháme rádio Olomouc a vaše aj ty noční linky a nějaké to téma od třeba těm lidem, kteří jsou víceméně skoro v osamocení, protože lidé jak kdyby dávali od vás ruky pryč, protože máte nějakou nemoc a už vás každý posílá do hrobu, jak se říká. Jo?
0: Není to spíš předsudek nějaký nebo no, něco podobného?
1: Nějaký, ale že by si lidi rádi popovídali na téma třeba o tom, jak žít s tou rakovinou, jo? Aby jsme si mohli trošku ulevit, jak se říká, na srdci.
0: No, jako k zamyšlení to je. Já mám rád neotřelá témata nebo témata, kterým člověk si řekne, jak tohle může dopadnout potom v těch dvou hodinách vysílání, taky s tím mám svoji zkušenost vlastní, takže dalo by se něco přidat, určitě ano. Je zase fakt, že člověk, když tohle to probere v hlavě a říká si ano, tak měla by být noční linka nekonfliktní, neměla by být moc smutná, nechcete na druhou stranu, aby člověk plakal do vysílání, myslím tím ze strany volajících. Ale dá se to probnout, určitě ano. Tak vám děkuju za tip, protože já mám se nevyhýbám takovým tématům, tak zkusím to promyslet a dám případně vědět.
1: No já jenom jsem chtěl říct, že jsem byl dobrý, že tam prostě měl ze svoje místečko mezi přátelama, jo, a snažil jsem se být vždycky takový, jak kdyby na vrcholu.
0: Mm-hmm.
1: No, ale chtěl jsem jenom říct strašně moc si vážím rádia Olomouc, posílám ho, teda poslouchám ho od rána do rána, jo, a teďka v poslední době nemůžu spát, ale vždycky se těším na třeba na čtvrtou hodinu na reprízu.
0: Na Humoriádu.
1: Na tu. No vždycky se pravidelně zbudí, já třeba usnu ve čtvrt na jednu ráno, ale probudím se přesně za 5 minut, 4 a poslouchám to a krásně přitom usnu, protože přes den jsme jeli na procházce, když tak dávají to od 4 do 5 a ráno od 4 do 5 to zase opakujou.
0: A nebo když nemůžu spát, anebo se probudím ve stejný čas, tak co jiného pustit a poslouchat. No je
1: dneska
0: fakt,
1: tam
0: že
1: bylo, dneska tam byli moji herci, tam vykládali penky, takže jako a pana Dvořáka pozdravuju.
0: Třeba poslouchá, třeba se mu to donese. Já poděkuju za zavolání, ať se vám daří a Jiří, ať se vám žije, pokud možno, co nejlépe a s těmi lidmi, se kterými se scházíte a radíte se a povídáte se i na téma rakovina, tak třeba vás to v něčem posiluje, jinak byste si s nima nepovídal.
1: Nás to hodně, hodně nás to pozbuzuje, protože já jsem jenom chtěl říct na to téma, že jsme takový štamgasti všetci tam, v tom kruhu, a všetci, ale tak nádherně, nikdo není žádný hrdina, všetci jsme jak malé děti a nikdy jsme se neznali, ale přesto se máme tak strašně moc rádi v tom životě, strašně moc rádi. Já jsem nikdy nevěděl, že dostanu rakovinu, ale dostal jsem se na onkologii do Ostravy, do Krnova, jo, všude, mezi ty lidi a mám svoje primáře, doktory a ty lidi jsou úplně jinakší, jo, jak se k vám krásně chovají, jak malému dítěti, jo, jako, ale je to nádherné. Prakticky, když člověk se dozví, že má tuto nemoc, tak tyto lidé vás přivedou na tu správnou cestu, jako správní štamgasti, kteří vám dají úplně zapomenout na to nemoc a žijete normálně dál s tím způsobem života.
0: Jiří, vy jste to tak hezky řekl a tak hezky to promíchal vlastně k tomu dnešnímu tématu, že nemám co jiného říct, než že si vážím toho, že jste zavolal. Děkuju.
1: No já vám moc krát děkuju a hodně štěstí v životě a prosím vás, hodně zdraví.
0: No, vlastně to byla moc hezká tečka, hodně zdraví. Není na to co říct. Samozřejmě rakovina, to už zní podle názvu, podle pojmenování strašně, ale jak sami slyšíte, dá se na tom najít i něco moc fajn. Tak doufám, že jste to vnímali taky jako já. Sní.

0: Stammgastech o tom, jestli je příjemné nebo nepříjemné slyšet nebo vnímat a zase vy. O tom to je v dnešním vysílání. Telefon do studia 731 800 900. Zavolejte do Českého rozhlasu jako třeba vy. Slyšíme se dobře. Haló, haló.
1: Já vás zdravím, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Ani bych nečekal, že jsem se dovolal jsem se. Dá se říct hned.
0: Ano, po 100 letech. Třeba.
1: No, já jsem když tady. Na rovinu řeknu, že nevím, jestli jsem ve studiu už nebo ne.
0: Už jste přímo do vysílání. Jsem přeslechl vaše jméno křesní, prosím
1: Antonín,
0: pěkně.
1: Antonín nebo Tonda nebo Antonín.
0: Počkejte zase, tak u mě nejste takovým štangastem, abych vám říkal Tonda, takže Antoníne.
1: Tak Antonín.
0: Antoníne.
1: Může být.
0: Povězte, štangast.
1: K tomu štangastovství. Nebo ano. Tak, no, já tady, vzhledem toho, tak nejsem v restauraci, ale třeba, já nevím, od roku 21 existuje určitá sociální síť, jako mluvená, jo, kde se mluví, jo, tak tam zase, dá se říct, jsem já takovým štangastem, no, dá se říct, že se pravidelně setkáváme na to popovídání, já tomu říkám, jako kdybychom se v podstatě potkávali, jako kdybychom šli na ulici a potkali jsme se, jo. Pozdravíme se, jo, s některým prohodíme víc slov, s některým méně slov, jo, ale dá se říct, že to jsou každodenní setkání, jo, že už potom samozřejmě nechci, že by člověk vrostl do těch životů těch druhých, ale opravdu hodně o nich ví a jako tak se to je třeba pro mě, no a já celý život dělám teda radiomaterský vysílání, takže zase tam na těch radiomaterských pásmech tam taky, jako jo, pokud slyším určitou značku člověka, no tak taky už, jo, samozřejmě, nebo je to tady někdo člověk z místa, tak už člověk taky ví, jo, s kým v podstatě má tu čest a tak, takže to je pro mě to, takový to štangastovství, no a my tady občas právě přesně jako radiomateři tady z Kladenska míváme jednou za, řekněme, 2-3 měsíce vždycky setkání, no, že jsme takže jsme taky svým způsobem takový štangasti, sice nepravidelní tady v jedný takový restauraci, takže víceméně jako takhle se to dá propojit a chtěl jsem říct, že se mi moc líbí, slyším o tom, jak to rádio je taková, já bych řekl dneska už taková nedoceněná věc v podstatě, jo.
0: Jak to myslíte?
1: Těm posluchačům, no, že prostě těm posluchačům, jako já to myslím kladně samozřejmě, jo, že se mi líbí, že pro ty posluchače, jo, spíš se zrozumějí přesně ty sociální sítě a tyhle ty zážitosti, ale pro to rádio, pro ty posluchače to rádio je obrovský společník, jo, pro ten život a jo, ta určitá i jedna rozhlasová stanice nebo tak je to, jak jsem slyšel přesně na pánovi před malou chvílí, tak je to třeba, jo, to je celodenní společník a jako to se mi líbí, no, já jako tím, že dělám ten jako je poslech rádí, tak zase já spíš zase přeladím hodně teda, ale hodně teda, takže to je zase takové, ale fandím těmhle těm přesně, jak volal ten pán třeba s tou rakovinou a fakt jim držím palce, protože to já opravdu obdivu, ať jsem teda třeba zcela zase nevědomý nebo takhle, tak si říkám, to jsem na tom ještě jako fakt opravdu dobře, protože jako tito lidé, říkám, ty mají můj obrovský obdiv a hlavně přeju, aby opravdu byly jako co nejzdravější v rámci těch možností a víte, jako říkám, to je potom zásah do života, jo. Říkám, ty postižení jednotlivý, to už tak ten život přinese, ale tyhle ty vážné nemoci a tak, to je ještě snad daleko horší, takže tak to...
0: Já bych to, Antonín, trochu ještě zpřesnil, je úplně jedno, jestli se jedná o rakovinu, nebo jestli se jedná o cokoliv jiného, ale je moc fajn slyšet, že někdo si najde nějaký způsob, ať už komunikace, nebo nějakého místa, kde mu je dobře a kde mu lidi rozumí, kde ho chápají.
1: Ano, určitě ano, to a jako je vidět, jaký ten pán říkal, že jak vlastně jsou teda spojení teda samozřejmě jako tím tou nemocí, řekněme, nebo tímto, no, jak jsou takto spojení a že vlastně No,
0: jsou na jedné rovině a můžou se povyprávět. Ať už ty bolesti, anebo ano, radosti tak. A můžou si říct, hele, mě bylo blbě, mě bylo dobře.
1: Tak,
0: všichni jsou si stejně rovni a to, že rakovina někoho změní, tak to je jasné, ta změní zcela určitě.
1: Hlavně asi obrátí ten život úplně s nohama a oni mají můj obdiv, protože třeba já jsem se, já nevím, takhle jsem byl oslepen třeba v inkubátoru třeba, nevím, kyslíkem, řekněme třeba, jo, a jsem s tím 50 let, takže jako já nemám, jo, takže když slyším tyhle ty příběhy, tak si říkám, ochu, to seš na tom ještě, královsky, to ještě úplně, to je úplně prostě v pořádku. To je spíš takové jenom ta moje taková myšlenka, když vždycky slyším ty noční linky, tak mě vždycky napadá, že je obrovská škoda, že třeba tady v České republice na to nejsou finance a takhle, ale že tedy, jak pořád koukáme do té Ameriky a do to moře a tak tam jsou rádia takový ty takzvaný ty povídací, jo, kde se povídá celý dny na určitý témata z posluchače a tak si říkám, že je škoda, že nikdo nemá ty finance a tu možnost, aby něco takového založil a udělal, protože to by byl taky, si myslím, celkem zajímavý prostor a říkám, ale zaplať pámu aspoň za ty třeba 2 hodiny v tom Českém rozhlase pro tento pořad.
0: Já vždycky říkám, že když vysílám pro posluchače v regionu středních Čech od pondělí do pátku od 5 ráno do 9, tak pro mě je noční linka vlastně jakýmsi ne zpestřením, ale jinou dimenzí, jiným světem, kdy člověk přijde na jiné myšlenky, kdy člověk vlastně zjistí, pro koho mluví, pro koho vysílá a s kým má tu čest. A samozřejmě ne vždycky to vypadá tak, že je to ze 100% pochopené a taky nemůžu být oblíben u každého, ale na druhou stranu, zase na druhou stranu je fajn tohleto vědět a vnímat, že pro někoho mluví, pro někoho vysílá.
1: Já jsem dělal dlouhá léta na telefonních ústřenách, jsem propojoval hovory, jo, takže mě se taky různí lidé dovolávali a já jsem dělal v jednom zdravotnickém zařízení tady jako nakladně 3 let, takže ke mně se taky občas dostávaly různý příběhy a i letkdy nálady těch lidí, ale člověk to musel samozřejmě chápat a pochopit a bylo to součástí té práce a tak. Nebudu vás dál zdržovat.
0: Ano, děkuju.
1: Děkuju vám moc a
0: já vám.
1: Pěkný večer vám i posluchačům.
0: I vám, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Srdečně zdravím vás, pane moderátore, a všechny posluchače Noční linky. Myslím si, že Noční linka by neměla být pro štamgasty. Poslouchají velké množství lidí a bohužel je velmi těžké se dovolat. Myslím si, že by bylo hezké a slušné dát šanci, už jste k ním, k posluchačům, abychom stále neposlouchali problémy stejných lidí. Díky za pochopení, všechny zdravím, Maruška. A Maruška, tady koukám. Ano, ano, ano. Tady se ještě vrací ke včerejšímu tématu, ale to zase jindy ke zpětnému poslechu. Podívejte se na stránky vaší stanice, jak jsem říkal, zpětný poslech. Včera jsme probírali malá, velká, žádná. Téma ňadra. A myslím si, že vysílání se podařilo. Ne, protože bych si tak sám to zhodnotil, ale spousta posluchačů, kteří na to téma čekali, tak se ještě zpětně ozvali, že si toho moc váží a že to bylo v rámci slušnosti a hlavně bylo to prý i poučné, no tak jsem za to rád. Tak telefon do studia, víte, dnes ještě doprobíráme posledních nějakých 25 minut téma štamgasti, ať už to budou štamgasti pravidelně volající, anebo výjimečně zavolající, anebo třeba úplně poprvé. A teprve se štamgasty stanou. No, prosím, je tady ta možnost. Nejdřív ale přidám také příspěvky, které jste napsali sem k nám do studia. Ano, tady to vidím třeba. Do knihovny chodím celý život. Když jsem odešel do důchodu, začal jsem tam trávit tolik času, že mi knihovnice jednou žertem řekla, jestli nechci dostat služební průkaz. Měl jsem svůj stůl u okna, viděl jsem, že vrže podlaha, kde vrže podlaha, kdo čte detektivky a kdo si půjčuje romány jen podle obálky. Jednou tam přišel pán a zeptal se mě, kde najde cestopisy. Tak jsem mu je ukázal, knihovnice se zasmála, že jsem právě odpracoval první směnu. Přiznám se, udělalo

Říkám, že když má člověk zkušenosti, nemá je nechávat doma v šuplíku. Jednou jsem zavolal do vysílání a paní za telefonem řekla: dobrý večer, pane Roberte. Já se ještě ani nepředstavil, prý mě poznala podle hlasu. Od té doby si dávám pozor, abych nezačínal pořád stejně, ale moc to nepomáhá. Kamarád mi řekl, že kdyby v rádiu pustili jen moje odkašlání, půlka posluchačů ví, kdo volá. Možná jsem trochu otravný, ale říkám si, že dokud mě berou, tak snad úplná pohroma nejsem. Robert, hranice. No, Roberte, ale víte to, a to je důležitého.

0: vámi noční vysílání Českého rozhlasu, je s vámi taky posluchač Jaromír. Zdravím vás, vydržel jste u telefonu?
1: No, ale vydržel.
0: No, to jsem rád, pěknou noc přeju. Máte se dobře?
1: No, taky, ale no tak v rámci možností.
0: Teto. Jo,
1: taky mě potkalo to, co říkal před tím páne tenhle, ale před tím, že ono...
0: Taková ta hnusná věc.
1: Ano, no, ale tak... Člověk s tím musí žít, no tak už mě je přes 70, no a tak...
0: No důležité je nerezignovat, ale... důležité je nerezignovat.
1: Ne, víte, já třeba takovou jsem tam volal, že chodím hledat vodu tyhle patogenní zóny a všecko, ale to s tím nesouvisí, jo, a prostě, že umím prostě jako léčit lidi, sám se nevyléčím, ale to je jedno, ale jak vám řeknu tohle, jako... My jsme dělali v Lovosicích na Lovochemii kyselinu dusičnou, jsme upravovali, dělali jsme tam nový kotel s chlapama a chodili jsme do jedné hospody a tam jsme měli svůj stůl, prostě jste tam na další dobu, to není to za chvilku udělaný, no tak jsme tam seděli, pozorovali a na druhé straně prostě ty hospody měly automaty. Jo, a u těch automatů tam věčně seděla taková starší paní, 65 roků, měla tam stoleček, pivo a hrála automaty. No a přestala hrát a já jsem chlap.

0: kurika, koľko je teda? 11, 5, každý dáme 25 korunu, dáme tam, tak jsem tam šel. A rukama jsem šel nad automatama tam, tak a říkám, tak tenhle nedá. Šel jsem nad druhým, taky tenhle nedá, jako automat, jo. No. Šel jsem na třetím a říkám, a tak tenhle dá. No, sranda byla v tom, že jsem těch 25 korun tam naházel a asi kolem 500 jsem tam z toho vyinkasoval. Ta paní, co seděla vedle u toho stolečku, jo, to, tak jsem vyplatil chlapům, jsem dal, jo, tak jsme se rozdělili prostě tak. A teď jsme pozorovali, jako tu paní, co bude dělat. A ona šla a taky rukama nad těma automatama, no my jsme, to, řvali smíchy jsme normálně, jo. Tak jsme tam chodili každý den, že jo, na ty automaty, nebo ne, na ty automaty, pardon, na to pivo, jo, jsme tam do hospody v Kulovosici chodili a tak jsme si říkali, no to není možný, jo. No nevyhrála nic, jo. No ale přitom potom jsme šli teda do jiný, na nádraží a tam taky jsme potom vždycky na večeři jsme tam šli to, a taky tam měli automaty. A já jsem říkal, taky jsem říkal, nějaký Láďa Jarešu v Trtnova, jsem říkal, hele Láďo, on to dělal dřív ředitele východočeských dřevařských závodů, potom jako ho vyhodili, když byl ve straně, no tak šel dělat k nám, to je jedno. A tak jsme tam taky chodili, teda, protože chlapi taky odjeli nebo šli jinam, no tak jsme tam seděli, koukali, a říkali, hele, já mám 5 korun, tady pojdem na automat. Tam seděli v štangatři, no 12 bylo taková řada u těch automatů, házeli, nic nevyhráli. No já jsem tam šel, hodil jsem tu 10 korun tam a vyhrál jsem přes 12 korun. A šel jsem na tím pinglem s odpuštěním, že to tak řeknu, a jsem řekl, hele, pojď nás vyplatit. No tak a jsem ještě tam byl jeden a jsem říkal, tak jde mi klepat ten druhý automat. Jo, a ten pingel říkal, tak to už tady ani nemusím bejt, jo. Druhý den jsme tam přišli, jen jsme vstoupili do těch dveří a ta banda řvala, prej, vy sem k automatům vůbec nesmíte, jo, prostě, no, říkám, no, prostě štangastři, jo, my jsme si teda taky dali jsme jídlo to, tak jsem mi říkal, no, jsem s tím chtěl a říkal, chlapi, tak každému tady zaplatím velkýho panáka Techera, no, tak jsem jim tam tak byli spokojeni, tak už prostě na nás nenadávali.
1: Zase na druhou stranu, já kdybych vás znal teď v této době, teď mám takový pocit, že už ty automaty nejsou nikde, takže vlastně ve své podstatě vy jste ušetřil štamgastům smutky.
0: No, ale bylo to zajímavé, já třeba na Slovensku, jo, prostě tam jsme taky do toho a vždycky tam jsem třeba 10 korun slovenskou a vždycky jsem vyhrál. Chlapi byli úplně, říkají, to není možný, jak ty to děláš, jo. Prostě vždycky jsem měl na večeři zaplacenou a potom jsem, jsme stavěli tadyhle v 95. tadyhle v Třeboni pivovar. A tam mistr se to dozvěděl vesně domů, že jo, autem a říká, prej, o tobě se říká, že prostě tohle umíš. Já jsem říkal, no počkej, umím. Stavili jsme se v Chrudimi v hospodě a já jsem říkal, no tak to zkusím. Vzal jsem 10 korun, hodil jsem to do automatu, vyhrál jsem 250 korun. Dobrý. A ten mistr, jo, ještě s vedoucím říkali, no kurník, to není možný. Ještě jednou, no asi tam jsem před 350 korun, ještě jednou za tu 10 korun. Ty byli úplně, prej, zaplatíš za kořálku, já jsem říkal, řídíte, že nic nedostanete, žádný chlastání nebude. Ne, ale prostě, no prostě takovýhle zážitky, prostě, no to je úplně prostě...
1: Zničit štamgastovi možnost výhry, to dokážete jedině vy.
0: No, je, no normálně, opravdu, no, tak já teďka taky jo, chodím hledat tu vodu a tyhle patogenní zóny a tak jako tam, já třeba, co jsem měl jednoho pána, který každý rok ke mně chodil, jako aby zjistil jako léčitel, jako co mu je, byl to spisovatel vlastní Karel Sýs, jo, a tak vždycky každý rok se u mě stavoval a až teďka je to asi 2 roky, jsem mu říkal, hele Karle, ty běž k doktorům. Já mu nemůžu říct, že má rakovinu, nebo že jen prostě to. Já jsem říkal, hele, jsi marot, máš prostě se třeba má prostě běž k doktorům, ať okamžitě prostě to, no to bylo prostě v létě, no a na jaře mě volali, no, jeho přítelky mě volala, hele, Karel umřel, prostě je to prostě špatně. No.
1: A víte co, já tu rakovinu to zavedu do vysílání v rámci nočního povídání.
0: Já jsem mu Karlovi říkal, Karle, okamžitě on je z Prahy byl, jo, a jezdil, to já jsem z Kostelce, to je na Zorlici, tak do Kostelce jezdil prostě každý rok, vždycky přijel na 14 dní, protože on se tady narodil. A
1: musíme se rozloučit, omlouvám se, povídáme moc dlouho. Jo, každopádně, ale to téma, já ho dám do vysílání v nějaké blízké době.
0: No, zkuste to, no.
1: Půjde to, já jsem přesvědčen o tom, protože mi tady přistála taky další zpráva, že bychom mohli.
0: I další lidi můžou dovolat, aby jsem se nevykycával.
1: Ne, dobře, děkuju, ať se daří a Jaromíre, klid, pohodu, dobrou noc.
0: Zbytek, dobrou noc, zbytek.
1: Ano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Že povídáme dlouho, to je jedna věc, ono někdy se to natáhne, na druhou stranu pak se odejde od tématu, protože my jsme měli téma štamgastrí, štamgasti, a to je téma, které vás provázelo předchozími dvěma hodinami. Tak máme poslední čas na povídání, tak je to na vás, volejte 731 800 900 a to téma rakovina, ať to zní všelijak. A pro někoho pohnutě smutně dáme ho. Popřemýšlím nad tím, kdy, aby to sedlo a hlavně ještě promyslím pro a proti, jestli a vůbec s kolegy to taky proberem, tak se těším případně i na další možné návrhy témat, protože noční linka se opravdu vysílá každou noc, co noc mezi 23. a 1. hodinou.
3: Žila málo, v oku jí hrálo a měla je.

0: Pláču, pláču, sůl. Nevím, Heleno, pláčete taky dobrý sůl? Večer. Dobrý večer, pěknou noc.
1: Ne, já jsem si říkala, že zavolám jako ženská, ještě jsem teda neslyšela, jsem přišla o 11:30, že volají sami chlapi. Tak já vám můžu říct, že tady od Brna tak 30 kilometrů v dědince, jestli znáte Tišnov, Portaceli, takže poblíž jsme tady, opravdu před Tišnovem. Ale kvůli čemu volám? My jsme takový štamgastky, my chodíme do cvičení a každý pondělí chodíme sem do hospodky malé, ale naše. A máme tam své místa, samozřejmě. A máme v rohu prostě stůl, kde když nám ho někdo obsadí, tak jsme teda hrozně neradí.
0: jak je to možné, že nám ho neubránili? Máte tam cedulku, štamgastky?
1: No, my jsme tady měli takovou jednu, která nás obsluhovala, ta nám tu cedulku tam dávala, ona už tady není.
0: Aha.
1: A hodně se to mění a jsou tady brigádnice, tak oni to neví. Jo. Ale víte, co vám chci říct, že prostě bylo nás víc mnohem. Tady už opravdu pravidelně cvičíme už ale 9. rok a ty žensky jsou už tak starý a jako opravdu, jako ve věku 80 i plus a už některý zemřeli, ale prostě to nechci říkat prostě o nemocích a nic, ale že teda prostě my, když nás bylo třeba 14, 15, my jsme se k tomu stolu, protože jsme museli, nebo nám přidali stůl a teď boj o tu našu židlu, protože já tam mám taky svoji židlu.
0: Kolikže vás chodí?
1: No, teď jsme začali od září, my máme vždycky prázdniny, my to máme jako školáci, takže nás chodí takových 10-11 cvičit, jo, ale všechny třeba do té hospodky nedojdou, ale vždycky se tam pobavíme, vykládáme si vtipy a to sami máme na kulturním domě, jak cvičíme a my cvičíme opravdu spíš jako posilovací a na židlách a gumy a jsme v kroužku. A taky máme každé svoje to místo. Takže tam gasí i na kulturním domě.
0: Tak takhle vy to máte. No dobře, děkuju vám teda pěkně za zavolání, představení si a nedej bože, aby vám to někdo obsadil do budoucna. A jestli mě neklame tedy pohled do kalendáře, i když máme státní svátek, je pondělí. Půjdete cvičit?
1: Nepůjdeme. My na ty státní svátky nechodíme, ale co je veliký bonus, že se tady je zařízený, že se potkávají, je tam setkání seniorů, je to dvakrát do roka a je to na jaře a na podzim a v úterý je setkání seniorů na tom Kulťasu. Takže perfekt, víte, zase veselo s harmonikou. Takže takhle.
0: Děkujeme.
1: Já chcem rozčísnout trošku takový ty negativní věci.
0: Rozčísla jste to skvěle, děkuju vám za to, blíží se jedna hodina, musíme se rozloučit, dobrou noc.
1: No, dobrou noc, děkuji, naslednou, dobrou.

Za pár jedna hodina, než se rozpojí regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, ještě poděkování vám všem, kdo jste zavolali, kdo jste napsali do noční linky, vážím si toho, děkuju, myslím to zcela vážně, upřímně, protože noční linka, taková studnice vašich příběhů, doufám, že si nenecháte ujít i tu noční linku další, tentokrát bude z Pardubic, těší se na vás, předpokládám, a nemůže už teď dospat Zdeněk Novák. My se společně uslyšíme v pátek na vlnách noční linky. Téma zatím neprozradím, ale buď si ho pohlídejte na stránkách programu vaší stanice, a nebo se nechte sami překvapit, kdo se ozve, se kterým tématem v pátek hodinu před půlnocí. Tak dobrou noc přeji všem, pěkné sny, klid, pohodu a hlavně užijte a oslavte státního svátku, který připadá na dnešní den, pondělí 28. září. Naslyšenou se těší Honza Macon.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí, abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti Divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
2: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
3: Za to ti děkuji.
2: A ještě mám pro tebe růže.
3: Krásný. Budou se mi asi hodit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. A teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám, nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty jsi strašně roztomilej, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepe Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho,
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to
3: tak
2: užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: Kterým roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávaly se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočet toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním divadle představení Macbetha. Mm-hmm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já do dneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a do dneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch krvavých rukou
2: a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: toho. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Dčko předválečně ještě v těch jeho slavných představeních?
2: Já jsem viděla v Dčku Škola základ života. Mm-hmm. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by si za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Pomohla mě, a tak já, říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, já to slyšel dřív, než jsem tě poznal, od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě volet a dřív to bylo u mě, že jo? Ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav. Nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky hele, přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás, jo? To vyloučeno.
2: No vidíš, to je maminka nebo otec, na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor. To byli obchodníci, živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila si třeba svůj názor na určité hodnoty, dejme tomu, že by si byla jenom řekla, tak jak to hraje paní Scheinflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách.
3: A dívali se
2: na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Scheinflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti. Pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tedy pana Plachý a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman. A že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně. Že jo. Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já. No tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Na jednu zkoušku jsme to dělali. Večer se to hrálo. Že? No, tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě sirku v puse, že? Zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo tak, taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, co ona to. Jenomže když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana. Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on, jak dopoledne byl ležerň a takovej jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl. A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že s náma bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Ta odešla. Ano. Já tam stále jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni,
3: no ano,
2: když jsme stáli v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to, já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Itačský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové Námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, anebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivane Vasiljeviči.
3: Stěpanoviči.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale co pak, drahoušku? Co pak tak oficiálně ve fraku? V rukavičkách. Jedete někam?
3: Ale ne, ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
2: A proč ve fraku?
3: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpuste, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
2: Oč běží, drahoušku?
3: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak, já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou věc.
2: Nač ty okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
3: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovi.
2: Ivane Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
3: Ano.
2: Slyšel jsem dobře?
3: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
2: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu oběma, ale co tu stojím jako pařes, zavolám Natašu.
3: Stěpane... Stěpanoviči, mohu doufat.
2: A doufat. Buďte bez starosti, drahoušku. Natašo, hned jí zavolám. Natašo!
3: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje... a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce. Jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech. Nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. A tadyhle. Jakoby mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát...
4: Ivane Vasiljeviči,
3: ne.
4: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
3: Ruku líbám, Natalio Stěpanovno.
4: Odpusťte, jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení.
3: Aha.
4: Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
3: Já jsem...
4: Sedněte si.
3: Děkuji.
4: Nechcete čaj?
3: Ne, děkuji vám.
4: Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
3: No, děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
4: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
3: No vidíte co.
4: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
3: No...
4: Ale proboha, vy jste ve fraku? Co to znamená? Jdete snad na bál?
3: Ne.
4: Ale sluší vám to.
3: Ano.
4: A co pak, že jste se tak vystrojil?
3: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
4: Oč běží? No, no tak.
3: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak ráčíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak ráčíte vědět, se moje pozemky, promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Ráčíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší březinou.
4: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
3: Moje volí loučky, prosím.
4: Volí loučky jsou přece naše.
3: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
4: A odkdy jsou vaše?
3: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši březinu a spálená blata.
4: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
3: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
4: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
3: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
4: Ale to nemyslíte vážně.
3: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
4: ne,
3: se stav...
4: Ne, ne, ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše. Ale... A nemá smysl se o tom hádat.
3: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
4: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpusťte, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
3: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
4: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
3: Moje, prosím.
4: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
3: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
4: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
3: Tak podle vás jsem tedy lhář a podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
4: To není pravda, naše.
3: Moje.
4: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
3: Co prosím?
4: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
3: Já je vyhodím.
4: Jen se opovažte.
3: Volí loučky jsou moje. Rozumíte? Nekřičte, moje.
4: Nekřičte, prosím, nekřičte.
3: Moje.
4: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
3: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
4: Naše.
3: Moje.
4: Naše.
3: Moje.
2: Co je? Papa? Co se to tu děje?
4: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
2: Drahoušku, loučky jsou naše.
3: Ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše? Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
2: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy sporu? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
3: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
2: Nedokážete.
3: Nikoliv, dokážu.
2: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám. Tak?
3: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
2: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučovali.
3: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste uzurpátor.
2: Cože? Co jste to řekl?
4: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
2: Co jste to řekl, pane?
4: Volí uzurpátor. Loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
3: tak
4: ne a ne.
3: Tak to uvidíme u soudu.
2: U soudu?
3: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
2: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte.
4: Klidně.
2: To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
4: Pletichářská
2: celý
4: povaha.
2: Váš rod byl takový.
3: Prosím, abyste neurážel můj rod.
2: Ano, ano, sudiči.
4: Tak.
2: Jeden vedle druhého sudič.
4: Sudič.
3: U nás byli sami čestní lidé.
4: Papa,
3: u nás se
4: to?
3: Nikdo nedostal ano. Před soud.
2: Ano.
3: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
2: U vás byli všichni blázni.
4: Ano, všichni, všichni.
2: A váš dědeček pil jako duha.
4: A
2: vaše teta utekla se stavitelem.
3: A vaše matka byla...
2: A váš otec byl karbaník.
4: A vaše teta drbna byla,
3: Bodu,
4: vaše teta
3: vás,
4: drbna.
3: Prosím vás, Bodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
2: Já?
3: Moje srdce a podvodník.
4: To je ale ubohost.
3: Kde je můj klobouk?
4: Oh, bože můj.
3: Já nemůžu. Uzurpátor!
4: To je přece ubohé, to je hnusné, papa!
2: A podvodník!
3: A vy se, klobouk!
2: Ven!
3: Moje srdce, já musím mít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
2: Nechci vás už tady nikdy vidět, ven!
4: Ven! Ven a nashledanou u soudu!
3: To tedy uvidíte!
2: To uvidíme!
4: Něčem.
3: Strachák do zelí.
4: Zabere si cizí pozemek. Takový, ještě se pováží nadávat.
2: Taková nula. Má toho. A ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
4: Cože?
2: Udělá nabídku k sňatku. nabídku.
4: Jakou nabídku k sňatku?
2: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
4: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
2: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
4: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte.
2: Koho vrátit?
4: Rychle. Papa, mě je špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
2: Co je? Co je ti?
4: Umírám, ať se hned vrátí.
2: Nezví.
4: Papa.
2: Nezví, už běžím.
4: Co jste mi to provedli? Nezví. Vraťte ho, vraťte.
2: Nezví, už jde.
4: A kde, kde je, kde?
2: Hned tu bude čert, aby ho vzal. Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
4: Ať se hned vrátí.
2: Povídám ti, že už jde.
4: Vrátí.
2: Ach, já chudák.
5: Zdálo se mi, že mě voláte.
2: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím mít nic společného. Nic.
5: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škube.
4: Ivane Vasiljeviči, odpuste. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
5: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
4: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
5: Ano, děkuji.
4: Neměli jsme pravdu.
5: A já jenom z principu. Ano. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
4: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
5: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
4: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím. Vašeho. Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak... Proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Klovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Klovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mne dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mě nezajímá.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby sis pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech,

0: žijících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
1: Víš,
0: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
1: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
0: Jsi suchar, Berty.
1: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
0: Měl bych i poetické řešení.
1: Jsem s ním.
0: Máš rád poezii, Berty? Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě se své škole některou učil.
1: Nemohu si vzpomenout.
0: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z báseň mohl naučit naspamět.
1: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
0: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat po domě a některou z těch básní recitoval.
1: Myslíš, Clovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
0: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jedno whisky.
1: To je dobrý nápad.
0: Pane vrchní. A já budu přemýšlet.
2: Madam, je tu pošta.
3: Ano? A kdo pak mi píše?
2: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertieho. Mám to odnést do jeho pracovny?
3: Dejte to sem. Předám mu to sama.
2: Prosím, madam.
3: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
2: Už běžím, madam.
3: Co to asi je? Jak to voní. Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, to nemohu nechat na Bertiem. Chudáček by ještě. Berti, carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel. No, to je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Berti? Berti? Aha, Berti vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
2: Prosím, madam?
3: Jakmile přijde Berti, pošlete ho hned za mnou.
2: Pan Berti právě přišel a odkládá si v hale, madam.
3: Berti?
1: Potřebuješ něco, mama?
3: Já? Nic.
1: Mama? Aha.
3: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
1: Stalo se něco?
3: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
1: Mama, zase mi čteš dopisy.
3: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Berti. Kdo je to tvoje Klotilda?
1: Nevím, mama.
3: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
1: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
3: Bertie?
1: Mama?
3: Kdo je tvoje Klotilda?
1: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
3: A co tento dopis?
1: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
3: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
1: Vezmu si něco ve spíži.
3: Bertie!
1: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
3: Bertie, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
1: Hezký večer, mama!
3: Bertie!

0: Madam, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Bertie?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte! Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berti!
2: Voláš mě, mama?
1: Ty mi zaro, co jsi udělal, Dagmar.
2: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježíš Maria.
2: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Bertie.
2: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
2: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
2: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: Co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertýho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Bertie, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Bertie! Bertie!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Bertie?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Bertie? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla by si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Bertie?
2: Ano, mama?
0: Ne. Nechoď. Prosím. Pro psychiatra?
2: No. A dál, mama?
0: Já už ti nikdy žádný dopis neotevřu.